0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude od cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliděsové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My jim teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Rozhlasový posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Tak je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho moniliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moniliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučoval potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirací.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon a její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No, a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou a chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštečka, má oválku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinátor. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobby redaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: Pískářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federsel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil Tělemi Duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s big beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

0: V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík.
1: Ráno.

se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na dosmrti navždycky

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kdo si nově nahlásí trvalý pobyt v Kyjově, dostane 10 000 korun. Vietnamští podnikatelé v Česku budou lépe informovaní o nařízeních úřadů. Na spolupráci se v pátek v Brně dohodli se zástupci ministerstva financí. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let. Pomohla více než 500 půjčkami. A dnes bude slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer někde přehánky a bouřky a teploty až 36 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Lidé, kteří se nově přihlásí k trvalému pobytu v Kyjově, dostanou bonus 10 000 korun. Město už dřív nabízelo příspěvek v poloviční hodnotě, ten ale neměl očekávané výsledky. Kromě této finanční odměny přináší trvalé bydliště v Kyjově i další výhody, jako je například získání parkovací karty v rezidenční zóně. Kdy zažádat o vyplacení příspěvku, říká místostarosta Daniel Čmelík, zvolený za 27 nezávislých.
3: Každý, kdo si nově zřídí v Kyjově trvalé bydliště mezi 1. září a 31. prosince, tak v následujícím roce bude moci požádat o vyplacení 10 000 a po předložení splnění těchto podmínek mu budou ty finance vyplaceny.
2: Ministerstvo financí pomůže lépe informovat vietnamské podnikatele o novinkách v legislativě. Memorandum o spolupráci v pátek v Brně se zástupci Česko-vietnamského vzdělávacího institutu a Asociace mladých vietnamských podnikatelů podepsala ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová. Cílem je umožnit podnikatelům lépe reagovat například na plánované obnovení systému elektronické evidence tržeb nebo na nové celní předpisy.
4: Budeme pořádat konference, tam budeme vysvětlovat, třeba dejme tomu ET 2.0, vysvětlovat, jak bude fungovat, na čem je to postaveno, jaká jsou tam pravidla, jak se tam mění daňové předpisy. Případně prostě samozřejmě zavedeme i nějakou formu infolinky a tak dále.
2: Vietnamců žije v České republice téměř 70 000, podniká z nich více než třetina. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 půjčkami. Letos je to 5 let od jejího založení pod nadačním fondem Českého rozhlasu a jeho projektem Světluška. Nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují. Od kamerových chlup až po chytré telefony nebo navigační bílou hůl. Cílem projektu je usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost, říká ředitel nadačního fondu Jiří Váňa.
5: Půjčovna je unikátní i tím, že ji obsluhují kolegyně s těžkým zrakovým postižením, takže vlastně je to i zaměstnávání lidí se zrakovým postižením a myslím si, že to je její obrovská přidaná hodnota, protože když si sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
0: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno, přes den oblačno, později odpoledne a večer lokální bouřky a přehánky, výjimečně i s přívalovými srážkami a kroupami, spíše na západě a severu. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, biozátěž kvůli horku vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Aktuálně je nehoda hlášená na silnici 3. třídy číslo 4211 v Brumovicích na Břeclavsku. Buďte tam opatrní. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 5. hodině. Od mikrofonu vás zdraví a dnešním ranním vysíláním vás bude provázet Eliška Zárecká. Je sobota 20. června roku 2026. Svátek má Květa. Ženské křestní jméno Květa je zkrácenou verzí jména Květoslava. Vzniklo překladem původně latinského jména Flora. Stejně jako jméno Flora se i jméno Květa překládá jako kvetoucí, květinová, květinami oslavovaná nebo ta, která oslavuje květ. Tedy všem dnešním oslavencům a oslavenkyním přejeme jen to nejlepší. Více zajímavostí spojených s dnešním datem se dozvíte už za malou chvíli. Nabídnu i předpověď počasí. I nadpřirozené bytosti mohou mít místo v pravidelné víkendové jazykové dílničce Jiřího Trachtulce. Poslechněte si tu dnešní krátce před 5:30. Autor už něco maluje na zeď. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno.

Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

Dospívala nám Lenka Filipová, máme 12 minut po 5. hodině. Listujeme kalendářem. 20. června 1628 moravské stavy složili na sněmu ve Znojmě přísahu poslušenství nově korunovanému českému králi Ferdinandovi III. Roku 1722 zemřel právě 20. června stavitel barokních skvostů Krištof Dinzenhofer. K jeho nejznámějším stavbám patří chrám svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně, Hradčanská Loreta či kostel svaté Markéty v Břevnovském klášteře. Dnešní datum je spojené také se jménem podnikatele Rudolfa Jelínka. Na svět přišel v roce 1892. Byl majitelem vizovické palírny nesoucí jeho jméno. Zemřel 29. září 1944 v Osvětimi. 20. června 1922 se narodil herec Josef Kemmer. Ve filmu stvárnil kromě mnoha menších rolí i řadu nezapomenutelných postav. Například ve snímcích Markéta Lazarová, Šíleně smutná princezna, Smrt černého krále, Marečku, Podejte mi pero či Na samotě u lesa. Zahrál si i v několika seriálech, z nichž asi nejpopulárnější jsou Chalupáři. 20. června 1924 navštívil Znojmo první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Na nádvoří hradu je dodnes deska z mramoru s nápisem Zde obdivoval krásy našeho domova T.G. Masaryk.

0: počasí.
1: Je 5:17, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 15 až 19 stupňů Celsia. Nejtepleji, tedy 19 stupňů, je v Brně, Tuřanech. Nejchladněji máme v Pohořelicích, v Nemochovicích a ve Strážnici 15 stupňů Celsia. Přes den očekáváme jasno nebo skoro jasno. V průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost. Později odpoledne a večer se mohou objevit lokální bouřky a přehánky. Výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty dnes 33 až 36 stupňů Celsia. Vád bude slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo ve 4:46 a zapadne 5 minut po 9. hodině večer. Další předpověď počasí nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: V pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině.

0: Petr Spálený na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 8 minut bude 17:30. Je tu další jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. Bude mluvit nejen o čertech.
1: Tématem dnešního jazykového koutku budou čerti. Nejprve si povíme, proč se říká nemaluj čerta na zeď. Tedy nevytvářej negativní scénáře budoucnosti. Tam, kde se objevil čert, smrdělo to zpravidla nějakýma potížema. A za starých časů se čert přivolával mimo jiné jeho zobrazením. Dnešní rada nemaluj čerta na zeď, tedy říká nestraš, nepřivolávej problémy. Nezapomeň, že čert není nikdy tak černý, jak ho lidé malují. A nyní si povíme, proč se za velmi špatného počasí říká, že se venku čerti žení. Původně to znělo, venku se čerti činí, tedy venku čerti makají, nežení se. To je omyl, nebo spíše dávné přeslechnutí. Ovšem představa divoké pekelné svatby také není k zahození. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiřík Trachťa.
0: To byl Jiří Trachtulec, řečený Jiřík Trachťa a jeho jazyková dílnička. Další zazní opět zítra touto dobou.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Do Česka dorazí o víkendu silné bouřky, varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí do odvolání. Na jižní Moravě začíná sezóna samosběru česneku. Už dnes se můžou sběratelé vydat třeba na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá i další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí na maximálně 2 týdny samosběru. Česko chce v roce 2031 pořádat mistrovství světa v ledním hokeji, oznámil to hokejový svaz. Šampionát má v případě schválení žádosti hostit Praha a taky Brno v nové aréně na výstavišti. Vedení města o to usiluje a podle radního Petra Kratochvíla z ODS vyjednává dohodu o pořádání. Nová trasa pro cyklisty dnes oficiálně propojí Polničku na Žďársku s Velkým Dářkem. Slavnostní otevření dokončené cyklostezky plánuje obec na 14. hodinu u nového mostu pod kamenolomem. Pro rodiny s dětmi bude u místní Sokoloviny připravený doprovodný program plný soutěží, her a vystoupení. Hlavním úkolem nové stezky je odvést cyklisty z nebezpečného úseku hlavní silnice na průtahu obcí. A počasí. Dnes bude na jihu Moravy jasno nebo skoro jasno, přes den oblačno, později odpoledne a večer lokální bouřky a přehánky, výjimečně i s přívalovými srážkami a kroupami, spíše na západě a severu. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na změnu jízdního řádu linky S2 v úseku Skalice nad Svitavou Letovice. Kvůli nedostatečné kapacitě trati bude zítra od 6 hodin a 35 minut do 20 hodin a 35 minut v tomto úseku platit výlukový jízdní řád, podle kterého pojedou vybrané vlaky přibližně o 4 minuty dříve. Výlukový jízdní řád najdete na webu koordinátora regionální dopravy v kraji IDSJMK.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Doznívají knoflíky lásky, posloucháte Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Na Masarykův okruh se tento víkend po roce vrátily závody MotoGP. Šampionát by se neobešel bez takzvaných traťových komisařů neboli maršálů v oranžových kombinézách. Pomáhají po haváriích, hasí požáry nebo signalizují pomocí vlajek. Tento víkend jich v Brně pomáhá přibližně 250.
1: Sledujeme chod na té trati, jezdce, staráme se o jejich bezpečnost, pokud samozřejmě havarují, tak jim jdeme na pomoc, de facto musíme jim pomoct odstranit motorku.
2: Střed první zatáčky na brněnském Masarykově okruhu, stanoviště číslo 2. Tam už 30 roků působí jako traťový komisař Jaroslav Ryšavý, kterému je teď téměř 80 let.
1: Prostě čekat a dohlížet na to. U motorek je to tak, prostě motorka sklouzne, letí jezdec a my už vybíháme. Samozřejmě jsou nějaký řády sportovní, který my taky kontrolujeme, hlavně, aby se ti jezdci navzájem třeba nežduchali, nebo to, aby se chovali sportovně vůči sobě férově.
3: Jak dlouho ještě plánujete působit takhle na závodech?
1: Než mě vyhodí. Ne, dívejte se, ještě příští rok mám licenci. Myslím teda zahraniční závody. Kromě Rakouska, tam říkají papi, ty licenci nepotřebuješ. Oni mě všichni říkají papi Jara, jo, jako dědek Jara.
3: Vy jste dneska už vlastně zasahoval u nějaké nehody, tak o co šlo?
4: Bylo to pár na přední kolo v druhé polovině první zatáčky.
2: Popisuje traťový komisař Lukáš Neveselý.
4: Jezdec spadl, rychle jsme ho otlačili vlastně za bariéru. Vytřepali jsme kačírek a jezdec byl následně roztlačen, aby mohl pokračovat dál v rozjeté kvalifikaci.
2: Takzvaný traťový maršál u závodní dráhy zůstává prakticky celý den. Vypořádat se musí i s vysokými teplotami.
4: Vodu za krk, přesně tak. A nebo když má člověk pokrývku hlavy, tak si vodou nalije akorát do toho. Když pracujeme v těch overalech a máme v tom zasahovat, tak je to někdy opravdu náročný a stojí to spoustu energie a sil.
2: Komisaři pravidelně skládají zkoušky a musí získat potřebné licence. Jaroslav Ryšavý mi vysvětluje, že práci dělají z lásky k motorsportu a kvůli zážitkům, které si ze závodu odnáší.
1: Emerson Fittipaldi je tak mladý jako já. My jsme od sebe jeden den a já jsem měl tu možnost se s ním tady setkat, když tady jezdili 2 roky po sobě a jedničky. Taky to děláme proto, protože člověk potkává lidi. Na každém okruhu, na který jedeme, tak máte přátelé.
2: Po tomto sportovním víkendu vyrazí Jaroslav Ryšavý jako traťový komisař na červencové závody Formule 1 v Maďarsku. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 5:46. Je tu předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 15 až 19 stupňů Celsia. Nejtepleji, tedy 19 stupňů, je v Brně Tuřanech. Nejchladněji máme v Pohořelicích, v Nemochovicích a ve Strážnici, a to 15 stupňů Celsia. Přes den očekáváme jasno nebo skoro jasno. V průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost. Později odpoledne a večer se mohou objevit lokální bouřky a přehánky. Výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty dnes 33 až 36 stupňů Celsia. Vád bude slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách může přechodně se zesilovat. Rozptylové podmínky ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo minutu po 4:45 a zapadne 5 minut po 9 hodině večer. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: byl anglický zpěvák a bubeník člen skupiny Genesis Phil Collins. Posloucháte Český rozhlas Brno. Za 10 minut bude 6 hodin. Lidé se zrakovým postižením si mohou moderní technologie nejprve vyzkoušet doma, než se rozhodnou, jestli si je pořídí. V Česku totiž funguje půjčovna kompenzačních pomůcek, která dosud pomohla více než 500 výpůjčkami. Mají na starost Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Mi propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 000 korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí a holka mu bude číst.
4: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
5: Tom už je zabudovaný zvětšovací program a voice-over. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titian po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
6: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tiflo Service.
7: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
8: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. Česko podle premiéra Babiše letos nesplní 2% závazek výdajů na obranu. Motocyklová velká cena České republiky pokračuje kvalifikačním dnem a dnes bude převážně slunečno, postupně oblačno s možností přeháněk a bouřek a teploty až 36 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Jihomoravský kraj chce zřídit institut mysli. Má propojit zdravotní, sociální i krizové služby v péči o duševní zdraví. Podle statistik přibývá lidí s psychickými potížemi. Institut má odborníkům pomáhat vyhodnocovat data a rozvíjet služby v regionu a zavádět nové. Doplňuje Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
3: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
2: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Motocyklová velká cena České republiky má v sobotu na programu kvalifikace jednotlivých kategorií. Ve třídě Moto 2 chce český pilot Filip Salač navázat na páteční tréninky, ve kterých obsadil druhé místo. Mluví o tom, jestli v kvalifikaci může ještě zrychlit.
4: Myslím si, že všichni jdeme naplno stále, v té kvalifikaci potom se trošičku víc riskuje, buď to vyjde nebo ne, takže říkám, doufám, že budu mít to závodnické štěstí, protože to bude velmi důležitý startovat dopředu tady do toho závodu, těším se na to.
2: Královskou kubaturu MotoGP čeká už v sobotu taky první závod. Ve 3 hodiny odpoledne začne sprint na 10 kol. Ředitelství silnic a dálnic zve lidi na slavnostní akci u příležitosti zprovoznění úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. První řidiči se po 7-kilometrovém úseku projeli poprvé ve středu popoledni. Akce se koná od 10 hodin na parkovišti v průmyslové zóně Holešov. Pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
5: Přijďte s námi oslavit tuto pro řidiče, ale hlavně pro region mimořádnou a významnou událost. Těšit se můžete na majoretky, orchestr, všechny důležité lidi z ředitelství silnic a dálnic a hlavně se můžete s námi těšit z toho, že jsme po 18 téměř nekonečných letech soudních sporů s odpůrci stavby došli do cíle a dálnici jsme mohli zprovoznit.
1: Počasí.
2: Dnes na Jihomoravě očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost a později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na přesunutí zastávky Velké Bílovice Kovárna. Ta bude v neděli 21. června od 14 do 21 hodin pro linky 542 a 556 pouze ve směru Moravský Žižkov Břeclav Hodonín, přesunuta na Čejkovskou ulici poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský Žižkov. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je sobota 20. června roku 2026. Svátek má Květa. Všem nositelkám tohoto jména a všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Za pár minut se do kalendáře podíváme podrobněji a připomeneme si další významné události spojené s dnešním datem. Krátce poté se spojím s brněnskými meteorology. No a nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Zpívat budou například Dalibor Janda, Věra Špinarová či Karel Gott. Přeji vám krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Hurikán na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 10 minut po 6. hodině. Dnes je sobota 20. června 2026. 20. června roku 1929 prezident Tomáš Garrigue Masaryk zavítal do Brna. V 16 hodin jej u vchodu do Moravského zemského muzea uvítal starosta města Karel Tomeš. Prezident si prohlédl muzejní obrazárnu a národopisnou expozici. Po skončení prohlídky uspořádal čaj pro 500 osob a po 19. hodině odjel do Židlochovic. 20. června 1935 se v Praze narodil divadelní a filmový herec Karel Augusta. Po absolutoriu na Pražské Damu nastoupil do angažmá v moravských divadlech, v Uherském Hradišti, Jihlavě a nakonec v Brně. Po roce 1970 definitivně přesídlil do svého rodného města Prahy. Zahrál si v řadě filmů například Kamarád do deště, Láska z pasáže, Vrchní prchni nebo v seriálu Nemocnice na kraji města. Zemřel v roce 1998. Dnešek připomíná i architekta Josefa Fantu. Zemřel 20. června 1954 ve věku 97 let. Od počátku 20. století se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů české secesní architektury. Je autorem mohyly míru připomínající bitvu u Slavkova u Brna. Dnešek je spojený také se jménem hokejisty Petra Rosola. Narodil se 20. června 1964 ve Znojmě. Jako hráč se zúčastnil mnoha šampionátů, je mistrem světa z roku 1985 a dvojnásobným mistrem ligy. Dvakrát také startoval na zimních olympiádách. A 20. června 2012 byla po rekonstrukci otevřena kostnice pod kostelem svatého Jakuba v Brně. Po pařížských katakombách je to největší kostnice v Evropě. V minulosti se na tomto místě nacházel hřbitov. Z kapacitních důvodů však vznikla kostnice. Do této kostnice byly také přeneseny ostatky zesnulých ze zrušeného hřbitova na brněnském Petrově. Když byl hřbitov koncem 18. století zrušen, kostnice byla uzavřena a nadlouho zapomenuta. Znovu objevena byla až v roce 2001 při archeologickém průzkumu náměstí. To byly významné události, které se vážou k dnešnímu dni. Už za chvíli předpověď počasí s brněnskými meteorology. A právě teď Mike Oldfield.

0: počasí.
1: 15 minut po 6. hodině přinášíme aktuální předpověď počasí. Právě teď jsem ve spojení s meteoroložkou Androu Kvapilovou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Tak máme teďka malou oblačnost, jasno až polojasno, teploty se nám pohybují od 20 do 16 stupňů a k tomu nám vane vítr převážně slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Tak ze začátku čekáme jasno až polojasno, v průběhu dne se nám postupně začne vyvíjet kupovitá oblačnost, takže hlavně potom během toho pozdějšího odpoledne a večera se na některých místech mohou vyskytnout bouřky a přehánky, výjimečně se tam nedá vyloučit, že by tam mohly být v nich i přívalové srážky a kroupy. Zatím to vypadá největší pravděpodobnost hlavně v té západní a severní části kraje. Ty nejvyšší teploty dneska očekáváme od 33 do 36 stupňů. K tomu nám bude vát ze začátku vítr slabý, postupně bude potom mírný jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu a v těch přehánkách a bouřkách nám může ale přechodně zesilovat.
1: A jaké počasí bude v noci?
2: Tak tam ještě ze začátku na řadě míst čekáme zvětšenou oblačnost, ty doznívající přehánky nebo bouřky, postupně by měla být zase malá oblačnost, jasno až polojasno, k ránu se potom nedá vyloučit i nějaká výjimečná mlha. Ty nejnižší teploty očekáváme od 20 do 17 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, ale ještě stále ze začátku v těch přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
2: Tak ty nejvyšší teploty máme z roku 2013 a to 34,5 stupně Celsia, bylo to na stanici Brno-Žabovřesky. Minimum 1,8 stupně Celsia máme z roku 1936 a naměřili jsme to na stanici Olešnice.
1: Říká Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
4: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
5: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
6: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
5: Žijeme tu s vámi.
3: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
7: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
9: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší

Skupina Olympic a Dej mi víc své lásky, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 6:30. Zavítáme na web brno.rozhlas.cz, kde najdete nejnovější díl pořadu O čem se mluví. Po 50 letech by Česko mohlo mít aktuální obraz o stavu nářečí v republice, a to díky projektu Atlas českého jazyka 2027. Celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech, který sbírá data od lidí. Výzkum probíhá online i sběrem nářečních slov v terénu. A nedávno si připsal rekord. Na začátku května databáze online dotazníku dosáhla 1 milionu odpovědí. O čem toto číslo vypovídá? Proč je důležité nářeční bohatství zkoumat a uchovávat? A jak je to náročné? To je jen část otázek, na které v pořadu O čem se mluví odpovídá bohemistka a dialektoložka Martina Irejnová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Rozhovor si můžete poslechnout na webu brno.rozhlas.cz nebo na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lidé, kteří se nově přihlásí k trvalému pobytu v Kyjově, dostanou bonus 10 000 korun. Město už dřív nabízelo příspěvek v poloviční hodnotě, ten ale neměl očekávané výsledky. Kromě této finanční odměny přináší trvalé bydliště v Kyjově i další výhody, jako je například získání parkovací karty v rezidenční zóně. Ministerstvo financí pomůže lépe informovat vietnamské podnikatele o novinkách v legislativě. Memorandum o spolupráci v pátek v Brně se zástupci Česko-vietnamského vzdělávacího institutu a Asociace mladých vietnamských podnikatelů podepsala ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová. Cílem je umožnit podnikatelům lépe reagovat například na plánované obnovení systému elektronické evidence tržeb nebo na nové celní předpisy. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 půjčkami. Letos je to 5 let od jejího založení pod nadačním fondem Českého rozhlasu a jeho projektem Světluška. Nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují. Cílem projektu je usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost, uvedl ředitel nadačního fondu Jiří Váňa. Na Vysočině přibývá zájemců o krajský příspěvek na pořízení vratných kelímků. Snaží se tak snížit množství odpadních plastů na svých sportovních a kulturních akcích. Celkem 2,5 tisíce kelímků pořídila aktuálně i obec Kuklík ve Žďárských Vrších. Poprvé je využije už při dnešní oslavě 90 let od založení tamního sboru dobrovolných hasičů. A počasí. Dnes na jihu Moravy očekáváme jasno až polojasno. V průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na změnu jízdního řádu linky S2 v úseku Skalice nad Svitavou Letovice. Kvůli nedostatečné kapacitě trati bude zítra od 6 hodin a 35 minut do 20 hodin a 35 minut v tomto úseku platit výlukový jízdní řád, podle kterého pojedou vybrané vlaky přibližně o 4 minuty dříve. Výlukový jízdní řád najdete na webu koordinátora regionální dopravy v kraji IDSJMK.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 10 minut po půl sedmé doznívá píseň s názvem Peřina. Posloucháte Český rozhlas Brno. Moderní technologie využívají odborníci při záchraně nemocných více než stoletých jírovců v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Léčivé látky dostávají do kmenů pomocí velké injekční stříkačky a speciálních ventilků. Nejdřív ale musí dřevo šetrně navrtat.
1: Tak začneme tu, po nějakých 17 cm.
2: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
3: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodivých pletiv, takže ani málo, ani moc odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí a ta rána se uzevře.
2: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva. Cílem mikroinjektáže je zbavit strom kliněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník zámeckého parku Luboš Madr.
4: Je to vlastně takový pokusný projekt teďka. Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou kliněnkou jírovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje. Jim to snižuje vitalitu, obtížně se ty dřeviny s tím vyrovnávají a často zhodí třeba většinu listí už někdy během srpna, což těm dřevinám z dlouhodobého jako pohledu vůbec neprospívá.
2: Kaštan, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
5: Tady v zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Taruco. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let, což pro nás znamená to, že ten park v současné době je v takovém stavu, pro jaký jej vlastně vysazoval ten František Josef II. Silva Taruco. Když jej vysazoval před tím 120 lety, tak měl v hlavě tu představu, kterou my teďka vidíme v reálu.
2: Rozloha zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů. Patří tak k nejvýznamnějším historickým parkům na Moravě. Z Čech pod Kosířem Michal Poláček, Český rozhlas.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Počasí.
2: Je 6 hodin a 46 minut, je tu předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 16 až 21 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně Tuřanech 21 stupňů. Nejchladněji máme v Kobylí a ve Strážnici 16 stupňů Celsia. Dnes očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Vád bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadne 5 minut po 9 hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brně Žabovřeskách v roce 2013, a to 34,5 stupně. Nejchladněji bylo v roce 1936 v Olešnici, kde bylo naměřeno 1,8 stupně Celsia. Je 6 hodin a 47 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
3: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
4: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
5: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší.

0: Dospíval Petr Muk, posloucháte Český rozhlas Brno, za 8 minut bude 7 hodin. Body za páteční tréninky motocyklisté na Velké ceně České republiky nedostávají. Přesto mohou už tréninky hrát důležitou roli směrem ke zbytku víkendu. Český jezdec Filip Salač dojel v kategorii Moto 2 dvakrát na druhém místě. A ve druhém případě si k tomu pomohl i způsobem, který naštval důležitého soupeře.
1: Při druhém pátečním tréninku Velké ceny České republiky se motocyklový závodník Filip Salač zavěsil na trati Masarykova okruhu v Brně za Manuela Gonzáleze, vítěze úvodního tréninku a průběžného lídra šampionátu.
2: Jsem chtěl prostě jet za ním, protože věřím, že to bude největší rival můj tenhle víkend a chtěl jsem vidět, kde je rychlejší, nejenom na datech, ale i v reálu.
1: Španělovi se ale Salačův záměr nepozdával a tak se snažil českého soupeře zbavit třeba tím, že nečekaně zajel do boxů.
2: Ze začátku to bylo docela vtipný, trošku jsme si hráli na kočku a myš. Museli jsme projet boxem, protože mě nechtěl vyvážet, ale já jsem se nenechal a možná jsem ho trošičku rozhodil v hlavě, což je taky důležitý.
1: Ve druhém tréninku nakonec druhý Salač Gonzáleze porazil, zvítězil kolumbiec David Alonso. Gonzáles pak byl v cíli evidentně frustrovaný a českého závodníka ani nepozdravil.
2: Ta hra se hraje nejenom na trati samozřejmě. Já nejsem úplně ten typ, který by chtěl hrát tady ty hry, ale když už pak se pojede o vítězství, tak proč ne? Říkám znova, musím hrát všechny karty, co máme, musím to zahrát co nejlíp.
1: Další část tohoto souboje nabídne sobotní kvalifikace, která pro třídu Moto 2 odstartuje ve 13 hodin a 40 minut. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Meteorologové a záchranáři varují před dnešními vedry. Odpolední teploty překročí 34 stupňů. Na Masarykův okruh v Brně vozí cestující posílené linky autobusů. Lidé dnes můžou přijít ručně sjíct koniklecovou louku v Brně a bude převážně slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer možnost přeháněk a bouřek a teploty až 36 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před dnešními vysokými teplotami. Platí pro jižní polovinu Jihomoravského kraje, včetně Brna. Teploty odpoledne přesáhnou 34 stupňů Celsia. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit do půlnoci. Záchranáři radí, aby se lidé dostatečně hydratovali, omezili alkohol a zvýšili přísun ovoce. Pokračuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
5: Mít pokrývku hlavě, lehké oblečení a nevystavovat se přímému slunci na dlouhou dobu. Fyzická zátěž by měla být omezena na minimum a připomeňme si, že samozřejmě nejvíce jsou ohroženi staří lidé, nemocní lidé a také děti.
3: Organizátoři závodů MotoGP v Brně vyzývají návštěvníky, aby na Masarykův okruh mířili hromadnou dopravou a ne svými auty. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posílil provoz. V terénu je mimořádně navíc 60 řidičů i autobusů a taky tramvaje, upřesňuje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
6: Budou v provozu dvě mimořádné tramvajové linky P6 a P8 plus návazná autobusová linka C. Potom doplňková linka Z, jakože Bětín, tak ta bude jezdit kolem Masarykova okruhu, takže to je taková ta doprava do kempu, do těch menších parkovišť.
3: V případě špatného počasí nebo otevření záchytného parkoviště na staré dálnici dopravní podnik zajistí i posilovou linku P. Ochranáři a dobrovolníci dnes budou na Kamenném vrchu v Brně kosit koniklecovou louku. Pravidelná péče tam pomáhá zachovat podmínky pro vzácné druhy rostlin, včetně koniklece velkokvětého. Ke kosení se může přidat kdokoliv, nemusí mít ani vlastní kosu nebo srp, říká Vilém Jurek z pořádajícího sdružení Rezekvítek.
7: Preventivně nebo tak jako do froty sebou vezeme kosy a dokonce máme i takové lákadlo, originál rakouskou kosu, jinak máme klasické české starodávné téměř kosy.
4: Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 33 až 36 stupňů. Slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Pozor, aktuálně dávejte na silnici 379/17 u Vranova na Brněnsku. Na vozovce leží sražená srna, místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Dobré ráno, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7 hodině. Prožíváme sobotní ráno. Dnes je 20. června. Všem květám k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. Naše ranní vysílání pokračuje i v další vysílací hodině. Přibližně za 10 minut nabídnu předpověď počasí. Jak dostat z citrónu co největší množství šťávy i co nejvíc blahodárných účinků? S tím nám krátce před 7:30 poradí Jarka Vykoupilová. Tak určitě zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Brno.

0: 10 minut po 7 hodině dospíval Michal Tučný, posloucháte Český rozhlas Brno. Vedle flinty a klobouku bude zřejmě i mobilní aplikace od podzimu nezbytnou součástí výbavy myslivců na honech. Odborníci z Akademie věd ve spolupráci se státní veterinární správou připravují elektronickou databázi odlovené zvěře. Jako první se zaměří na divoká prasata, která se povinně testují na parazitického svalovce. Ten může v případě nedostatečně upraveného masa způsobit člověku vážné zdravotní komplikace.
1: V současné době veškerá ulovená prasata divoká jsou negativní, ale ten rozsah vyšetřování je velký, protože uloví kolem 250 tisíc prasat divokých ročně.
2: Říká ústřední ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád, že tato škodná zvěř je zároveň vyhledávanou lahůdkou.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a sezelím.
4: No, jistě. Uděláme to na šípkové omáčce.
3: Sezelím!
2: Ale tak jednoduché jako ve filmu Slavnosti sněženek to není. Myslivec nejprve musí do jedné ze tří našich veterinárních laboratoří poslat vzorek z každého kusu odstřeleného kance.
1: Má povinnost odebrat vzorky na trichinelózu, parazitární onemocnění, které je přenosné na člověka, a musí k tomu vyplnit objednávku.
2: Kdy, kde a co ulovil, přičemž zatím má žádanka papírovou podobu.
1: Zjišťujeme, že někdo použije dvakrát stejné číslo plomby, nebo tu lokalitu tam nedopíše.
2: A to by měla odstranit nová funkce pro mobilní aplikace. Ty má už teď zhruba třetina z téměř 90 tisíc českých myslivců. A jednu z nich teď otevírá i Luděk Broš z Etnologického ústavu Akademie věd.
5: Tady vidíme prostor honitby, ohraničený oranžovou linií. Vidíme, že se nám tady pohybuje jeden člověk. Zároveň tady vidíme posed, krmeliště, takzvaná myslivecká zařízení. Infrastruktura, kterou v běžné mapě ne vždycky zaznamenáváme.
2: A právě v hlavě tohoto sociálního vědce se zrodil nápad přidat do aplikací také informace o vzorcích pro povinné veterinární testování.
5: Tahle ten přístup by se stal zdrojem nových dat pro výzkum zvířecích nemocí a i roli lidí v jejich šíření.
2: Informace o vzorku z ulovaného divočáka by se tak od podzimu měly předávat elektronicky.
1: V červnu se nastaví předávání těch dat a do září by měl být odzkoušený už s tou naší novou aplikací.
2: Když se osvědčí u povinného testování divokých prasat, rozšíří se i na odlov dalších volně žijících zvířat. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 16 minut, přinášíme předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 18 až 23 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně Tuřanech 23 stupňů. Nejchladněji máme ve Strážnici 18 stupňů Celsia. Dnes očekávejte jasno až polojasno. V průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost. Později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky. Výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty dnes 33 až 36 stupňů. Vár bude slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadne 5 minut po 9 hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Brně Žabovřeskách v roce 2013, a to 34,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1936 v Olešnici, kde bylo naměřeno 1,8 stupně. Je 7 hodin a 17 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
4: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
3: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
4: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
3: Nevěřím, kdy, kde, jak?
4: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
3: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Babské rady.
1: Citron má vzácné léčivé účinky. Při příznacích nachlazení spojených s bolestí v krku zkuste citronovou kůru. Potřebovat na ní budete 3 citrony, které vymačkáte. Kůru s dužinou poté rozkrájíte na kolečka, dáte do látkového kapesníku a přiložíte na krk. Vše převážete nahřátým šátkem nebo šálou. Dále svařte 0,5 litru vody se 4 lžičkami cukru a do vařícího odvaru vlijte šťávu z 3 citronů a tento nápoj vypijte. Začněte dávkou večerní, kdy obklad necháte na krku až do rána. Pokud nepřijde úleva, opakujte stejný postup, tedy obklad i popíjení ideálně 2x denně do úplného vyléčení. Pro snazší získání šťávy z citronu zkuste vložit celý citron do menšího hrnce s pokličkou a dejte do středně rozpálené trouby. Stačí ho v teple nechat zhruba 10 minut. Takto nahřátý citron lépe pustí šťávu a nemá tak ostrou chuť, proto se i příjemněji užívá.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Jihomoravský kraj chce zřídit institut mysli. Má propojit zdravotní, sociální i krizové služby v péči o duševní zdraví. Podle statistik přibývá lidí s psychickými potížemi. Institut má odborníkům pomáhat vyhodnocovat data a rozvíjet služby v regionu a zavádět nové. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Motocyklová velká cena České republiky má v sobotu na programu kvalifikace jednotlivých kategorií. Ve třídě Moto 2 chce český pilot Filip Salač navázat na páteční tréninky, ve kterých obsadil druhé místo. Královskou kubaturu MotoGP čeká už v sobotu taky první závod. Ve 3 hodiny odpoledne začne sprint na 10 kol. V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo asi 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu. Ředitelství silnic a dálnic zve lidi na slavnostní akci u příležitosti zprovoznění úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. První řidiči se po 7-kilometrovém úseku projeli poprvé ve středu popoledni. Akce se koná od 10 hodin na parkovišti v průmyslové zóně Holešov. A počasí. Dnes na jihu Moravy očekáváme jasno až polojasno. V průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor, aktuálně dávejte na silnici 379/17 u Vranova na Brněnsku. Na vozovce leží sražená srna, místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Skupina Činasky s písní Každý ráno, posloucháte Český rozhlas Brno, máme 10 minut po půl osmé. Na Masarykův okruh se tento víkend po roce vrátily závody MotoGP. Šampionát by se neobešel bez takzvaných traťových komisařů neboli maršálů v oranžových kombinézách. Pomáhají po haváriích, hasí požáry nebo signalizují pomocí vlajek. Tento víkend jich v Brně pomáhá přibližně 250.
1: Sledujeme chod na té trati, jezdce, staráme se o jejich bezpečnost, pokud samozřejmě havarují, tak jim jdeme na pomoc, de facto musíme jim pomoct odstranit motorku.
2: Střed první zatáčky na brněnském Masarykově okruhu, stanoviště číslo 2. Tam už 30 roků působí jako traťový komisař Jaroslav Ryšavý, kterému je teď téměř 80 let.
1: Prostě čekat a dohlížet na to. U motorek je to tak, prostě motorka sklouzne, letí jezdec a my už vybíháme. Samozřejmě jsou nějaký řády sportovní, které my taky kontrolujeme, hlavně, aby se ti jezdci navzájem třeba nežduchali, nebo to, aby se chovali sportovně vůči sobě férově.
3: Jak dlouho ještě plánujete působit takhle na závodech?
1: Než mě vyhodí. Ne, dívejte se, ještě příští rok mám licenci. Myslím teda zahraniční závody. Kromě Rakouska, tam říkají papi, ty licenci nepotřebuješ. Oni mě všichni říkají papi Jara, jo, jako dědek Jara.
3: Vy jste dneska už vlastně zasahoval u nějaké nehody, tak o co šlo?
4: Bylo to pár na přední kolo v druhé polovině první zatáčky.
2: Popisuje traťový komisař Lukáš Neveselý.
4: Jezdec spadl, rychle jsme ho otlačili vlastně za bariéru. Vytřepali jsme kačírek a jezdec byl následně roztlačen, aby mohl pokračovat dál v rozjeté kvalifikaci.
2: Takzvaný traťový maršál u závodní dráhy zůstává prakticky celý den. Vypořádat se musí i s vysokými teplotami.
4: Vodu za krk, přesně tak. A nebo když má člověk pokrývku hlavy, tak si vodou nalije akorát do toho. Když pracujeme v těch overalech a máme v tom zasahovat, tak je to někdy opravdu náročný a stojí to spoustu energie a sil.
2: Komisaři pravidelně skládají zkoušky a musí získat potřebné licence. Jaroslav Ryšavý mi vysvětluje, že práci dělají z lásky k motorsportu a kvůli zážitkům, které si ze závodu odnáší.
1: Emerson Fittipaldi je tak mladý jako já. My jsme od sebe jeden den a já jsem měl tu možnost se s ním tady setkat, když tady jezdili 2 roky po sobě a jedničky. Taky to děláme proto, protože člověk potkává lidi. Na každém okruhu, na který jedeme, tak máte přátelé.
2: Po tomto sportovním víkendu vyrazí Jaroslav Ryšavý jako traťový komisař na červencové závody Formule 1 v Maďarsku. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 47 minut, je čas na předpověď počasí. Teploty v našem kraji se pohybují v rozmezí 18 až 23 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně Tuřanech 23 stupňů. Nejchladněji máme ve Strážnici 18 stupňů Celsia. Dnes očekávejte jasno až polojasno. V průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost. Později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty dnes 33 až 36 stupňů Celsia. Vád bude slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. V přeháňkách a v bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo minutu po 4:45, zapadne 5 minut po 9:00 večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brně Žabovřeskách v roce 2013, a to 34,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1936 v Olešnici, kde bylo naměřeno 1,8 stupně. Podrobnou předpověď s brněnskými meteorology nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. A já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo v loni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Knajzl.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: skupina Miraj a Když nemůžeš, tak přidej. Posloucháte Český rozhlas Brno, za 8 minut bude 8 hodin. Je tu čas pro námět na výlet. Roman Volek z klubu českých turistů v Bučovicích nás dnes vezme v duchu zítřejšího slunovratu za jedněmi zajímavými slunečními hodinami. Dobré ráno, je to tak?
1: Dobré ráno, ano. Já jsem původně chtěl pozvat na nějaký kopec s rozhlednou, ale pak jsem brouzdal po mapě. Objevil jsem cíl, který se nachází ještě víc, hodně víc. Jak už jste naznačila, vystoupáme skoro až ke hvězdám, respektive té naší, když máme zítra ten letní slunovrat. V současnosti nám čas pomyslně odbíjí atomové hodiny, ale v dobách dávno před vznikem těch mechanických, které opravdu odbíjeli čas, určovali lidé svůj kalendář a čas podle pohybu a fází nebeských těles. Dnes však sluneční hodiny slouží spíše k potěše oka, než ke zjištění přesného času. Hned 8 slunečních hodin najdeme ve vesnici Rouské na pomezí Hané a Valašska. Obdivovat můžeme nejen výtvarnou realizaci, ale samozřejmě i způsob konstrukce, protože sluneční hodiny ukazovaly správný čas. K tomu potřebovali nemálo matematických a geografických znalostí. K vidění jsou tak třeba takzvané párové sluneční hodiny, které se vlastně skládají ze dvou číselníků. V Rouském tak na jednom ukazují čas od 6 hodin ráno do 2 odpoledne a na druhém pak od 3 do 6 hodin odpoledních. Další zajímavé provedení najdeme před obecním úřadem. Mimo toho, že jedny sluneční hodiny zdobí přímo fasádu budovy, na prostranství před úřadem se nachází takzvané analematické sluneční hodiny. Ty jsou specifické tím, že kromě nezbytného slunečního svitu potřebují k tomu, aby ukazovali správný čas pomoc člověka, protože nemají pevný gnomon, tedy ukazatel stínu, a nejčastěji se jim stává člověk sám. Aby bylo hledání, kam si stoupnout snaží, jsou na stupnici uvedena pomocná data. Ta však nebyla tolik náhodně, ale odkazují na dny, ve kterých slunce vstupuje do jednotlivých znamení zvěrokruhu. A hned 2 sluneční hodiny se nachází na pískovcové plastice Jindřicha Pevného, nazvané příznačně měděné slunce, která stojí na návsi. Bez pochyby jsou v České republice města, kde mají sluneční hodiny více, ale v přepočtu na obyvatele či v koncentraci na kilometr čtvereční očividně nemá Rouské konkurenci.
0: Ještě bych se chtěla zeptat, jestli můžeme i tento výlet doplnit o nějakou pohybovou aktivitu.
1: Ano, vytvořím si tady takový oslý můstek. Období slunovratu si často spojujeme s keltskou kulturou a proto je příznačné i uctívání vody jako posvátného živlu. Navíc nás to k vodě potáhne i s ohledem na aktuální teploty. A pro usnadnění pohybu si vyrazíme na kole. Základní 20-kilometrovou trasu jsem načetl ze zastávky Kunovice Loučka přes Rouské do hranic na Moravě. Jenom prosím nezaměnit s Kunovicemi u Uherského Hradiště. Tyto se nachází na dráze z Kojetina do Valašského Meziříčí. Z hranic potom, pokud zde nenasedneme na zpáteční vlak, můžeme dle chuti a fyzických sil pokračovat podél řeky Bečvy do Lipníku, což je celkem nějakých 32 kilometrů, nebo dál do Přerova, kam je to z výchozího bodu zhruba 48 kilometrů. Opravdu vytrvalci můžou dojet kolem soutoku Bečvy a Moravy až do Kojetina, což je ovšem už 75 kilometrů. A v tomto vedru je potřeba být při takové délce obezřetný, a to i přesto, že na trase nalazíme jen na málo kopců a celkově skoro 3x víc výškových metrů sjedeme, než nastoupáme.
0: Říká Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám krásný den. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: 10 000 lidí míří na autodrom v Brně. Kvůli MotoGP jsou v práci navíc stovky policistů. Vietnamští podnikatelé v Česku budou lépe informovaní o nařízeních úřadů. Na spolupráci se v Brně dohodli se zástupci ministerstva financí. Na Jižní Moravě se ode dneška otevírají samozběry česneku a bude převážně slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer možnost přeháněk a bouřek a teploty až 36 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření přijala policie v Brně kvůli víkendové motocyklové Grand Prix. Pořadatelé i s ohledem na slunečné počasí počítají s návštěvností podobnou té loňské. Tehdy za celé 3 dny sledovalo závody na okruhu asi 220 tisíc lidí. Právě na jejich bezpečnost se policisté soustředí nejvíc, říká jihomoravský policejní ředitel Leo Štržil.
4: Budeme používat samozřejmě technické prostředky, včetně dronů, abychom monitorovali celkově situaci. Z hlediska veřejného pořádku potom samozřejmě dohled i v přilehlých obcích, zejména v nočních hodinách, z hlediska kempů. Počítáme i s nasazením speciální pořádková jednotka s použitím 4 kolek kolem areálu a tak dále a tak dále.
2: Ministerstvo financí pomůže lépe informovat vietnamské podnikatele o novinkách v legislativě. Memorandum o spolupráci v pátek v Brně se zástupci Česko-vietnamského vzdělávacího institutu a Asociace mladých vietnamských podnikatelů podepsala ministryně financí z hnutí ANO Alena Schillerová. Cílem je umožnit podnikatelům lépe reagovat například na plánované obnovení systému elektronické evidence tržeb nebo na nové celní předpisy.
5: Budeme pořádat konference, tam budeme vysvětlovat, třeba dejme tomu ET 2.0, vysvětlovat, jak bude fungovat, na čem je to postaveno, jaká jsou tam pravidla, jak se tam mění daňové předpisy. Případně prostě samozřejmě zavedeme i nějakou formu infolinky a tak dále.
2: Vietnamců žije v České republice téměř 70 tisíc, podniká z nich více než třetina. Meteorologové dnes očekávají velmi horký den. Lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývku hlavy. S horkem si musí poradit také pořadatelé naplánovaných akcí. Na revírním pohoběhu upravili harmonogram tak, aby závodníci neběželi v odpoledních vedrech. Na delších tratích jsou také připravené osvěžovací stanice. Dostatek vody by si sebou měli vzít také návštěvníci Velké ceny v Brně. Ti by také měli trávit co nejvíce času schovaní ve stínu. Na Jižní Moravě začíná sezóna samozběru česneku. Už dnes se můžou sběratelé vydat třeba na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá i další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí na maximálně 2 týdny samozběru.
3: Počasí.
2: Dnes na Jižní Moravě očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost a později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky i přehánky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na přesunutí zastávky Velké Bílovice Kovárna. Ta bude v neděli 21. června od 14 do 21 hodin pro linky 542 a 556 pouze ve směru Moravský Žižkov, Břeclav, Hodonín, přesunuta na Čejkovskou ulici poblíž křižovatky se silnicí směr Moravský Žižkov. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré sobotní ráno, 4 minuty po 8 hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je sobota 20. června. U mikrofonu Eliška Zárecká. Ještě hodinu vás budu provázet ranním vysíláním. Začneme počasím s brněnskými meteorology. Krátce před 8:30 se ohlédneme za včerejší premiérou inscenace Sen čarovné noci v Národním divadle Brno. No a ráno si můžeme zpříjemnit písničkami a zaspívat si s Hanou Zagorovou, Pavlem Sedláčkem nebo Jiřím Kornem. Pohodové ráno a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno.

0: pes.
1: Počasí.
2: 12 minut po 8 hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Mojmír Martan. Dobré ráno.
3: Pěkné ráno.
2: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjejí teploty v našem kraji?
3: Tak zatímco minima spadla na 19 až 15 stupňů, tak teď už se dosti výrazně oteplilo. Teploty se v kraji pohybují od 22 do téměř 27 stupňů. Máme slunečno jen s takovou řídkou oblačností.
2: Co nás čeká v průběhu dne?
3: Tak čeká nás slunečný den, ale v průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost, zejména tedy v odpoledních a večerních hodinách. Se potom mohou z této kupovité oblačnosti vytvářet bouřky a přeháňky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup. Těch přeháněk a bouřek bude nejvíce v západní a severní části kraje. 33 až 36 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, foukat bude slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr, v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
2: Jaké počasí bude večer a v noci?
3: Tak zpočátku ještě by měly doznívat lokální přeháňky a bouřky, ale postupně v průběhu noci převládne polojasná až jasná obloha, kránu se mohou výjimečně vytvářet mlhy, no a teploty do rána poklesnou na 20 až 17 stupňů, takže velmi teplá noc se slabým proměnlivým větrem, v těch přeháňkách a bouřkách zpočátku může vítr zesilovat.
2: A na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy?
3: Ano, nejteplejší 20. červen byl v roce 2013 v Brně Žabovřeskách, kde naměřili teplotu 34,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1936 v Olešnici na Blanensku, a to pouhý 1,8 stupně nad nulou.
2: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám, přeji vám ještě pěknou sobotu a naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
4: V pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Dospíval Jiří Korn, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 6 minut bude 8:30. Národní divadlo Brno včera uvedlo v premiéře nejznámější komedii Williama Shakespearea, ovšem v rytmu popu, hip-hopu a R&B. Inscenací pod názvem Sen čarovné noci uzavírá Mahenovo divadlo tuto sezónu. Režisérka Aminata Keita vyměnila příběhy hlavních hrdinů, aby renesančnímu dramatu dala nový význam.
1: Jsem zvědavá, kdo Oberonovi pad po probuzení jako první do očí.
2: Tam vlastně vzniká brutálně necitlivý vtip na úkor manželky Oberonovo, kterou on nechá vlastně poníženě se vyspat s oslem pod vlivem toho kouzla. Což mi nepřišlo úplně dneska aktuální, že bychom se měli smát omámeným dívkám, které někdo prostě někde svetuje a pak je nechá se s někým vyspat.
3: Proto se režisérka Aminata Keita rozhodla prohodit osudy dvou hlavních hrdinů Oberona a Titánie. Shakespeareova zápletka tak zůstává, ale v inscenaci vznikají nové situace.
2: Vznikla vlastně jako interpretace s přesahem k nějakým jako kvít tématům, k nějaké aktualizaci toho, jaký je vlastně ten náš konzervativní systém, co to vlastně jako znamená, jaká ta láska má být, jako kdo to vlastně určuje.
3: Z Titánie se podle její představitelky Jany Čtvrtecké stává inspirace pro dnešní diváky.
4: Protože právě tam žena má mnohem větší prostor zasadit se o to, co je to ženství a že se dokáže sama za sebe postavit. A to si myslím, že je důležitý i třeba v dnešní době. Můžou nalézt to vnitřní já, postavit se sami za sebe, zjistit, kdo jsou, najít v sobě tu sílu, sebejistotu, odvahu.
3: Děj rámcuje atenská svatba panovníka Tézea a Hippolyty. Většina příběhů se ale odehrává v nočním lese, kde se civilní postavy mění v magické bytosti. Herec Ivan Dejmal tak přijde z role Tézea do krále elfů Oberona.
5: V tom mezičase jdeme společně s diváky do lesa, kde se dějou nejrůznější divočiny. Tam bych řekl, že je to divočíš, jak jsem řekl, v tom lese ten Oberon, tam je možné všechno, když to v tom lidském světě a toho Tézea spíše vykresluju jako povrchního panovníka, trošku narcise k tomu.
3: Tvůrci zanechali veršovanou podobu dramatu. Rytmus inscenaci dodává také moderní hudba, doplňuje režisérka Keita.
2: To mé zadání od začátku bylo, že bych chtěla, aby to byly pop songy. A do toho se tam samozřejmě dostávají i tóny hip-hopu a R&B. Každé divadlo skoro má na repertoáru nějakého Shakespearea, hraje to po celém světě. Shakespeare je prostě pop. Mně přišlo super to v té populární koncertní formě vlastně takhle předat i divákům. Když je ten pop dobrý, ten Shakespeare je dobrý pop, tak je to hrozně zábavný.
3: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí diváci 4x před divadelními prázdninami. Do Mahenova divadla se vrátí na konci září. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před dnešními vysokými teplotami. Platí pro jižní polovinu Jihomoravského kraje, včetně Brna. Teploty odpoledne přesáhnou 34 stupňů Celsia. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit do půlnoci. Záchranáři radí, aby se lidé dostatečně hydratovali, omezili alkohol a zvýšili přísun ovoce. Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%, kterého se od listopadu do března zúčastnilo 41 z 67 poslankyň napříč politickým spektrem. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Ochranáři a dobrovolníci dnes budou na Kamenném vrchu v Brně kosit koniklecovou louku. Pravidelná péče tam pomáhá zachovat podmínky pro vzácné druhy rostlin, včetně koniklece velkokvětého. Ke kosení se může přidat kdokoliv, nemusí mít ani vlastní kosu nebo srp, uvedl Vilém Jurek z pořádajícího sdružení Rezekvítek. V Uherském Hradišti se dnes koná benefiční beach volejbalový turnaj Africa Beach Open. Veškerý výtěžek ze startovného i z prodaného občerstvení poputuje na projekt Kola pro Afriku. Akci v Uherském Hradišti pořádají už po 13. Dosud se podařilo získat přes 250 000 korun. A počasí. Dnes na Jihomoravě očekáváme jasno až polojasno. V průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost. Později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky. Výjimečně i s možností přívalových srážek a krup. Spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na změnu jízdního řádu linky S2 v úseku Skalice nad Svitavou Letovice. Kvůli nedostatečné kapacitě trati bude zítra od 6 hodin 35 minut do 20 hodin a 35 minut v tomto úseku platit výlukový jízdní řád, podle kterého pojedou vybrané vlaky přibližně o 4 minuty dříve. Výlukový jízdní řád najdete na webu koordinátora regionální dopravy v kraji idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Petr Nať na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 9 minut po 8:30. Kvalifikačními jízdami dnes v Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Jezdce i fanoušky čeká velmi horký den. Tisíce návštěvníků MotoGP zaznamenají i lidé v centru města a samozřejmě taky na silnicích a dálnicích v blízkosti okruhu. Jaký byl včerejší úvodní den a noc mistrovství, poví reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobrý den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Kolik návštěvníků včera na Masarykův okruh dorazilo?
1: Pořadatelé návštěvnost za jednotlivé dny nezveřejňují. Plánují oznámit až konečné číslo jednotlivých vstupů, a to v neděli po skončení závodů. Prvnímu náporu na fanoušků čelil okruh už včera. Podle odhadu policie parkovalo v jeho okolí 1420 osobních aut a 550 motorek. A sama můžu potvrdit, že tribuny zdaleka nebyly plné. Jinak to bude dnes a zítra.
0: Jak vypadá provoz v okolí autodromu teď?
1: Tak vzhledem k tomu, že kvalifikace třídy MotoGP začíná už asi za 20 minut, tak ten nájezd fanoušků sílí. Policejní mluvčí Pavel Šváb mi ale řekl, že i přes velkou hustotu dopravy je provoz plynulý a bez komplikací. Důležité je, aby řidiči respektovali pokyny nejenom hlídek, ale i pořadatelů. Pozor musí dávat na chodce, kteří se po silnicích přesouvají mezi tribunami.
0: A když je řeč o policii, měli policisté a strážníky včera nebo během noci nějaké zásahy?
1: Museli řešit porušení bezletové zóny nad autodromem. Šlo o dron. Jeho pilota policisté dohledali, dron zajistili a přestupek oznámí na úřad civilního letectví. Jinak hodnotí pátek a noc jako klidnější než jiné roky. Brněnští strážníci na své webu uvedli, že dosavadní dění nepřineslo z jejich pohledu žádné bezpečnostní komplikace. Usměrňovali provoz, ale nijak to nevybočovalo ze zkušeností předešlých ročníků. Řešili několik dopravních přestupků, například u Ostrovačické ulice zaparkoval řidič jeepu přímo v lese. Čeká ho správní řízení kvůli podezření z porušení lesního zákona.
0: Tak velká akce, jako je MotoGP, znamená víc práce i pro zdravotnickou záchrannou službu. Jak ta hodnotí první den?
1: Za celý včerejšek měli jihomoravští záchranáři v péči 30 pacientů. Většinou se jednalo o kolapsy, kde svou roli sehrálo právě i velmi teplé počasí, ale ošetřovali taky drobné popáleniny, třeba od grilů nebo vařičů, na kterých si fanoušci připravovali jídlo, a taky různé typy úrazů a chronické bolesti. 8 lidem záchranáři pomohli ve speciálním klimatizovaném stanu na parkovišti před hlavním vstupem a 3 z nich odvezli do nemocnice. Do kempu jeli včera jen jednou, a to večer taky kvůli kolapsu. Za zmínku ještě stojí, že v rámci celého kraje měli včera záchranáři 350 výjezdů, což je víc než obvykle. A podle jejich mluvčí Michály Botové za to může jak zvýšený pohyb lidí, tak vysoká teplota. Proto na dnešek i zítřek přidávají posily, včetně operátorů tísňové linky. A nejen fanoušků MotoGP radí hodně pít hodně tedy nealkoholických a neslazených nápojů, nebýt dlouho na přímém slunci a nosit pokrývku hlavy.
0: Souhrn mimosportovního dění v souvislosti s motocyklovou velkou cenou v Brně připravila reportérka Vlasta Gajdošíková. Dění tam bude sledovat celý víkend. Já moc děkuji za rozhovor a přeji ještě hezký den. Naslyšenou.
1: Rádo se stalo. Naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Teploty v našem kraji se aktuálně pohybují v rozmezí 22 až 27 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Ždánicích 27 stupňů. Nejchladněji máme v Tišnově Hájku, v Ivanovicích na Hané a ve Strážnici 22 stupňů Celsia. Dnes očekáváme jasno až polojasno. V průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost. Později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky. Výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Vár bude slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. V přehánkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadne 5 minut po 9 hodině večer. Ještě přidám teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v Brně Žabovřeskách v roce 2013, a to 34,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1936 v Olešnici, kde bylo naměřeno 1,8 desetin stupně. Je 8 hodin a 46 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
4: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Opravdě zpíval 9 minut před 9 hodinou Marek Ztracený. Posloucháte Český rozhlas Brno. Naše ranní vysílání se chýlí ke konci. Následují zprávy s Jakubem Večeřou a poté pořad Mezi nebem a zemí. Pár minut po 10. hodině bude na řadě Hobby magazín a krátce po 11. se můžete těšit na srdcovky Zdeňka Junáka. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásnou sobotu. Naslyšenou opět zítra.

0: skoro 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 výpůjčkami. Letos slaví 5 let. V Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Jezdce i návštěvníky čeká horký den. V Hrubé Vrbce na Horňácku se dnes koná akce Zachraňte stodoly. Podporuje obnovu staveb lidové architektury. A bude převážně slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer možnost přeháněk a bouřek a teploty až 36 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Od svého založení pomohla při více než 500 výpůjčkách a nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
3: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
2: Dnešek může být podle předpovědi meteorologů nejteplejším dnem týdne. Dotkne se to i návštěvníků motocyklové velké ceny v Brně. Přijetých mají desítky tisíc z Česka i ze zahraničí. Záchranáři je nabádají, aby se před sluncem chránili pokrývkou hlavy, vyhledávali stín a dodržovali pitný režim.
4: Ta voda je základ, no, jinak samozřejmě ty koly a tady to na zpestření dobrý, ale základ si lidi, ať vemou vodu hlodně a pokud možno se kropy dají tím. Jezdí i kropič, což je taky dobrý.
5: Říká Petr z Brna, zatímco se schovává pod slunečníkem. V kropicí vůz se změnilo i jedno z policejních aut.
6: My v rámci možnosti kropíme část cesty od pole, kde parkují osobní auta, tak aby návštěvníci nešli pokud možno v prachu.
5: Dodává mluvčí policie Pavel Šváb. Meteorologové vydali výstrahu před velmi vysokými teplotami. Mohou vystoupat k 35 stupňům Celsia. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: Tradiční stavební a řemeslné postupy si mohou osvojit zájemci na dnešní celodenní akci Zachraňte stodoly v Hrubé Vrbce na Horňácku. Právě v této obci se nachází unikátní soubor asi 70 historických stodol. V jejich areálu i na dalších místech pořádá obec přednášky o památkové obnově i praktické kurzy. Lidé si můžou zkusit míchání a nanášení hliněných omítek i další technologie, říká nezávislý starosta Pavel Graf.
7: Čeká nás tam kameník, který bude připravovat kamenný schod k historické zvonici v Hrubé Vrbce. Čeká nás tam truhlář, který na tu zvonici bude řešit obnovu dveří vstupních a budeme tam mít obnovu nátěru dveří z evangelického kostela, které jsou z roku 1941.
2: Odbornou část doplní exkurze po horňáckých lidových stavbách. Doprovodný program zahrnuje folklorní vystoupení, divadelní představení, jízdy kočárem nebo turnaj v kuličkách.
1: Počasí.
2: Dnes na jižní Moravě očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost a později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přehánky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů. Slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní vítr může v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat. Biozátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 v Brně, konkrétně na 195. kilometru ve směru na Ostravu, stojí porouchaná dodávka. Očekávejte tam zdržení. A k nehodě osobního auta s dodávkou došlo na silnici 53 u Suchohrdel u Miroslavy na Znojemsku. Provoz je tam řízený kyvadlově. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. mezi nebem a zemí.
5: Farní charita v Dobrušce pomáhá lidem se sníženou soběstačností. Na Rychnovsku natáčel Karel Sladký. S blížícími se prázdninami pozveme na výlet do barokního kostela v Křenově na Pardubicku. Přežila Terezín, Osvětim i Pochod smrti. Teď se 95-letá spisovatelka Eva Erbenová vrátila z Izraele do Prahy, aby uctila památku svých rodičů položením kamenů zmizelých. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Barokní dědictví láká ke zhlédnutí mnohé z nás, a tak přijměte letní pozvánku na Moravsko-Třebovsko k návštěvě Křenova v Pardubickém kraji. Dominantou obce je barokní kostel svatého Jana Křtitele, náležející do Santýniovského okruhu. Nejen výjevy ze Starého zákona a křest Krista můžete vidět ve výzdobě kostela, ale zajímavé je i jeho okolí, jak se dozvěděla kolegyně Víta Balcarová od průvodkyně Simony Neumannové. A začali jak jinak než historií.
1: K historii našeho kostela byl vystavěn v roce 1729. Nechal ho vystavět místní farář Johann Benedikt Schindler ve spolupráci s rodem Lichtensteinů, kterým tady v okolí patřilo vlastně celé Moravsko-Třebovsko i Křenov.
2: Všude se píše, že kostel patří do Santýniovského okruhu. Co to znamená?
1: V pověstech se uvádí, že Santýny byl údajně architektem našeho kostela. Kostel vlastně nese prvky jeho tvorby. Dokázat se to nikdy nepodařilo. Architekta jakoby neznáme.
2: Podíváme se na krásu zblízka. Čeho si návštěvník všimne nejdříve?
1: Určitě prvně se podíváte na strop, kde je vidět svatý Jan Křtitel, jak káže u Jordánu. Za oltářem máme krásný obraz, tam je křest Krista. Kolem celého ochozu výjevy ze života Jana Křtitele. Velkou takovou naší pýchou je obraz místního malíře, pana Kasparidese, a je to uložení Krista do hrobu.
2: Mohu se zeptat, co máte za těmito vzácnými dveřmi?
1: Za dveřmi se nachází očistcová kaple. Z očistcové kaple potom ještě vedou dveře do krypty.
2: Můžeme se podívat?
1: Určitě.
2: A sestupujeme dolů. Je tady ještě chladněji než v kostele. Je také krásná.
1: Očistcové kaply byly uloženy těla před rozloučení s rodinami.
2: To znamená, že tady hroby nejsou.
1: Nejsou, ale těla jsou uložena právě v kryptě, která je tady ještě pod námi. Obsazená místa byla zhruba před 10 lety zazděná, aby nám to tady nestrašilo lidi. Kínka zazděný jsou ty hrobové místa.
2: Aha, já tady vidím máry. No, raději se vrátíme do kostela. Dívám se, máte také krásné varhany.
1: Varhany jsou funkční, ale bohužel nemáme varhaníka. Vpravo od varhan máme jednu vzácnou sochu, to je socha svaté Cecílie, a z druhé strany vlevo je socha krále Davida.
2: Paní Neumannová, jak často se tady slouží mše svaté?
1: Vždycky první a třetí neděli v měsíci, jinak se vlastně slouží tady v okolních vesnicích.
2: Když by se někdo chtěl podívat mimo mši svatou?
1: Určitě to možné je, buď já nebo můj manžel, který tady dělá kostelníka. Kontakt na pana faráře najdete na stránkách farnosti Jevíčka. Pan farář nám předá kontakt a my vás tu provedeme.
2: Vyšli jsme před kostel svatého Jana Křtitele. Co ještě se tady dá zhlédnout?
1: Máme ještě nádhernou kapli svatého Izidora, potom teda faru, která byla vystavěna hned po kostele, u které stojí pranýř. Potom bych ještě možná upozornila tady před kostelem na mítnici, kde se narodil právě malíř, který nám namaloval ten obraz v kostele. Pan Kasparides. Kolem mítnice vedla kupecká stezka z Hradce Králové do Olomouce.
2: Paní Neumannová, taková obec mimo hlavní trasu a je tady tolik věcí k vidění.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Gotickou kysuckou Madonu, zapůjčenou Kysuckým muzeem, vystavila v Praze ve svých prostorách Groma Art Factory. Předmět o velikosti 84 mm vyřezaný z kosti představuje ženskou postavu v dlouhých šatech. Podle odborníků jde o francouzskou nebo německou práci ze 13. či 14. století. Je to poprvé, co Kysucká Madonna nebo také Světice z Radole opustila území Slovenské republiky. Předmět lze vidět do pátku. Nová výstava v kryptě brněnské katedrály připomíná 8. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi a přiblíží činnost řádů, které rozvíjí jeho odkaz. Ozdobou výstavy je plášť jiného světce, Jana Kapistrána, patrona Brna, který město opakovaně navštívil. Plášť je více než 570 let starý. Výstava se věnuje zejména řádům, které mají vazbu na Brno. Z mužských řeholí jsou to minorité, františkáni a kapucíni, z ženských pak alžbětinky, františkánky, školské sestry a klarisky. Připomíná jejich historii, včetně zaniklých klášterů, ale i současné působení. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky, a to za předpokladu, že vše půjde hladce. Uvedl to Maxim Ostapenko, ředitel komplexu, jehož součástí je i Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují na 500 milionů hryven v přepočtu 232 milionů korun. Uspenský chrám byl téměř zničen za druhé světové války a znovu byl postaven v 90. letech minulého století. I tuto zprávu jste dnes od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

Janu Čákovou jsme vám teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Biskupství Královéhradecké je zřizovatelem farní charity v Dobrušce. Sídlí přímo na náměstí F. Elvěka a pod Orlickými horami pomáhá s osobní asistencí lidem se zdravotními omezeními. Zapůjčuje jim třeba i zdravotní pomůcky a spolupracuje s potravinovou bankou v Hradci.

0: Hradci Králové. V charitě natáčel i redaktor Karel Sladký.
1: Farní charita Dobruška, já už mám u mikrofonu její sociální pracovnici, magistru Petru Nízkou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké služby poskytuje farní charita v Dobrušce?
2: Farní charita v Dobrušce poskytuje sociální službu osobní asistence, což je registrovaná sociální služba, a potom máme také půjčovnu kompenzačních pomůcek.
1: Tak a jak to vypadá v praxi, tady ta sociální vaše činnost, ta služba?
2: V praxi to vypadá tak, že poskytujeme služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z jakéhokoliv důvodu. Nejčastěji jsou našimi klienty seniori a naše osobní asistentky jezdí k seniorům domů a pomáhají jim s věcmi, které už prostě nezvládnou. Jsou to takové věci každodenní potřeby, jako když potřebujete pomoc třeba s oblékáním, s přípravou jídla, s hygienou, anebo třeba jenom společnost vzít někoho na procházku.
1: Je to denní služba?
2: Ano, ty služby poskytujeme denně, i o svátcích, o víkendech, v podstatě 365 dní v roce.
1: Říkáme farní charita, nakolik právě to duchovno je při této práci důležité, nakolik mu vkladete důraz?
2: To duchovno bych viděla hlavně asi v tom, že poskytujeme ty služby opravdu ze srdce, s láskou, a že je pro nás důležité zachovávat důstojnost člověka až úplně prostě do té poslední chvíle.
1: Kdo je zřizovatelem té farní charity?
2: Zřizovatelem je Královéhradecká diecéze. A jinak tady vlastně v rámci Dobrušky prostě fungujeme jako úplně samostatná jednotka, dá se říct.
1: Vy pomáháte lidem, kteří potřebují tady pomoc, ale mohou pomoci i běžní lidé? Jsou to třeba různé sbírky, které pořádáte, připravujete?
2: Ano, určitě. Pokud se najde ať už nějaký dospělý člověk nebo dítě, který potřebuje pomoc, tak po nějaké vzájemné dohodě jsme schopni vypsat i sbírku, která potom běží po nějakou dobu. A veřejnost se třeba ještě zapojuje dvakrát ročně během bazárků dobročinných, které děláme. A pak ještě další, a to už je taky taková spíš jako celostátní věc, tak je potravinová sbírka, kterou tady v Dobrušce rovněž máme a zapojujeme se do ní.
1: Vy jste říkala, když někdo potřebuje pomoc, jsou takové příběhy, že se na vás třeba i někdo obrátí s tím, že je ve složité situaci a že potřebuje?
2: Určitě ano, obrací se na nás lidé. Co se týká konkrétně těch sbírek, tak tam to spíš funguje tak, že dostaneme třeba na někoho tip, je ne úplně, že by sami, já nevím, dám příklad, nějaká rodina, která má třeba nemocné děti, postižené, že by vloženě si sami přišli, to ne, ale dostaneme tip třeba od někoho jiného a pak už se s tou rodinou můžeme propojit a domluvit se na tom, jestli by třeba vůbec o tom měli zájem.
1: Vy jste zmínila tu osobní asistenci pro seniory, ale stává se třeba i u dětí, že potřebují pomoc?
2: Určitě ano, je to i náš případ. My máme cílovou skupinu pro tu službu už od 3 let a aktuálně máme v péči 3 děti. Děti s postižením, ke kterým tedy jezdíme a pomáháme rodinám, aby i oni si mohli prostě odlevit od té péče, aby třeba prostě mohli vyrazit odpoledne někam na procházku, a my po tu dobu s tím dítětem jsme, pohlídáme ho a zajistíme všechny ty potřeby, které má.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď přesouváme do Francie. Ta od uplynulého pondělí hostila setkání sedmi nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání zapsala i katolická církev. Jak? To ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová.
1: Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
0: Co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
1: Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představených jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení. A dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
0: Konkrétně se vytyčily 3 hlavní témata, která to byla?
1: Náboženští vůdci těchto 7 nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správy věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatně je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
0: O setkání skupiny G7 jsme teď hovořili s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kameny zmizelých připomínají oběti holokaustu v Česku už 18 let a jeden z těchto silných příběhů teď do Prahy přivedl 95-letou Evu Erbenovou. Je to žena, která přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti, dnes žije v Izraeli a o svých zážitcích vypráví po celém světě. Tento týden ale přiletěla osobně uctít památku svých rodičů, kteří nacistické vyhlazování nepřežili. Právě pro ně byly v metropoli položeny dvě nové mosazné kostky, takzvané štolpy. V Praze jich je už více než tisícovka a tvoří součást největšího decentralizovaného památníku na světě. Podrobnosti z tohoto setkání přináší Daniela Brůhová.
1: Marta a Jindřich Levitovi měli jediné dítě, Evu. Když jí bylo 13 let, byli všichni deportováni do getta Terezín. Po mnoha letech se Eva Erbenová vrátila do místa svého dětství.
2: Tady jsme měli takovou kůničku a byl tam záhon z mrkvy, botička, maminka vždycky říkala divokopat, aby mokrev mohla dejchat. A měla jsem králička. Tady jsem vyfotografovaná s tím králičkem.
1: Současná majitelka domu vzala paní Erbenovou na zahradu.
2: Opustit tenhle barák, umíte si to představit, odejít z 50 kilo?
3: Muselo to být hrozný.
1: Zajímá mě, proč se paní Erbenová rozhodla kameny zmizelých položit až teď.
2: Byli to Češi, ať se vrátí do české půdy. My jsme byli tak Češi, když lidi emigrovali, tak tatínek řekl, když je vlast v nebezpečí, tak ji nepoužijeme, my to přežijeme. Všechno se brali, budeme pracovat, koupíme si nový, konec. A od ty krásný věli jsme odešli nakonec 50 kiloma. Moje děti neznají babičku, dědečka.
1: Můžu se zeptat, jak skončil Jindřich a jak skončila Marta?
2: Maminka zemřela na pochodu smrti ve Svatavě. Maminka umřela 17. dubna na pochodu smrti a tatínek zemřel v Kauferinku na tyfus. Teda nikdo nešel do plynu, jo? Jestli je to útěcha. Ale tatínek taky zemřel 17. dubna na narozeniny.
1: Eva přežila.
2: Já jsem přežila čistě náhodou, ne žádná moudrost. Náhoda, život je náhoda. Já jsem utekla z toho pochodu smrti, jak jsem usnula někde a když jsem se probudila, tak jsem viděla, že jsem sama a dostala jsem se do Postřekova a tam mě zachránili.
1: A předtím to byla Osvětim?
2: No jistě. Z Terezína jsme v říjnu byli v Osvětině, jsme byli 3 týdny v Osvětině. A z Osvětina nás vzali do Crossroads na práci, ještě pan jsme z Terezína ještě nebyli takový vyhublí. A v Osvětině to bylo inferno.
1: Kolik vám bylo?
2: 14.
1: Eva Erbenová se po skončení druhé světové války se svým mužem Petrem odstěhovala do Izraele.
2: Dneska mě to utvrzuje, jak důležité je Izrael a jak vám děkuju celý český zemi, vládě, všem, že stojíte při Izraeli. My jsme mysleli, že jsme Češi, ale byli jsme hosty tady. Já jsem nesměla do školy a moje přítelkyně ostatní šli do školy. Tak kde je tady rovnost? Já jsem vždycky byla něco jiného, žít. A je to ještě do dneška. Židi jsou na celém světě hosti a doma je Izrael.
1: Izrael je váš domov už 70 let.
2: 70 let už mám nějaký 6 válek, všechny moje děti byly na vojně. Jistě, že Izrael má mnoho tváří, ta ultraortodoxní, tak ty dělají mnoho škody. A má se to kritizovat, samozřejmě, ale to není Izrael. Izrael jsou naše děti, Izrael je, co jsme postavili z těch trosek, co nám zůstalo.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Na ulici je mi nejlíp, tvrdí Jenda s nebývalou urputností. Já jsem měl i byt a chodil jsem do práce, ale nevážil jsem si toho a tak jsem skončil na ulici a tam mi bylo nejlíp. Pak se potkávám s Jendovým otcem a ten říká skoro totéž. Já jsem mu koupil byt a zajistil jsem mu i práci, ale on si toho nevážil, tak je na ulici. Jenda je bezdomovec, který neunesl péči svého otce, který mu sice pořídil byt a zajistil práci, ale přitom neustále stanovoval podmínky, které musel Jenda dodržovat. A v Jendovi rostlo napětí. On sám říká, že nedospěl, ale zůstal dítětem, které nemůže rozhodnout o svém osudu. Jednoho dne se vzepřel rodičovské péči a skončil na ulici. Přejal však otcův pohled na sebe a mluví o sobě přesně týmiž slovy, jakými o něm mluví otec. Hlavní sdělení o sobě shrnuje doslov: selhal jsem. Čím více lidí bezdomova potkávám, tím častěji slyším příběhy o nezdravé rodičovské lásce a péči. Kolik lidí je na ulici jen proto, že se potřebovali vzepřít rodičům, že chtěli udělat něco na truc, že chtěli být sami sebou. Je to paradox, když jako rodiče svým přístupem ničíme životy svých dětí, které přitom milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší. Jenomže rodičovství se nikde na školách neučí a řada z nás prostě jen opakuje postupy, které známe ze svého dětství a dospívání. Neminulo to ani mě, tu situaci si dodnes pamatuji. Děti měly nepořádek ve svém pokoji a já jsem na ně pokřikoval, že si musí uklidit. V tu chvíli mi došlo, chováš se stejně jako tvůj otec, děláš to, co si sám nenáviděl. Uklidnil jsem se a dětem jsem oznámil, že s nimi už pořádek v jejich pokoji řešit nebudu, protože je to jejich pokoj, kde žijí oni a já respektuji to, jaké to tam chtějí mít. Od té chvíle se atmosféra v rodině změnila. Po rozhovorech s lidmi na ulici bych chtěl rodičům říct: zkuste své potomky respektovat. Projevujte jim bezpodmínečnou lásku a berte je takové, jací jsou. A hlavně jim neříkejte, co by měli či neměli dělat. To oni vědí nejlíp sami. Spíš se zajímejte o to, co je trápí, a řekněte jim, že je máte rádi. Jendovi jsem se pokusil pomoci v tom, aby na sebe nehleděl očima svého otce, ale očima svýma. Zda se mu to podaří, nevím, ale moc bych mu to přál.
2: V dáli někde svítá na polštáři vlasů pár barvy žita.

0: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
1: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
2: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
3: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
2: Žijeme tu s vámi.
0: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
5: Nemohli jsme se nad ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, no tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čeho já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
6: Bylo 10 hodin.
7: Český rozhlas Brno, zprávy.
6: Vlaky a autobusy v Jihomoravském kraji jsou připravené na letní horka. Téměř všechny mají klimatizaci. Strážníci usměrní na Masarykově okruhu v Brně dopravu, ale varují třeba i před používáním dronů. Podle ministra zemědělství je nutné do roku 2050 vybudovat v Česku dalších 20 vodárenských nádrží. A dnes bude převážně slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer možnost přeháněk a bouřek a teploty až 36 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Meteorologové hlásí na dnešek výstrahu před vysokými teplotami. Některé vlaky i autobusy regionální dopravy jsou na letní horka připravené a vybavené klimatizacemi. Počet takových spojů dlouhodobě roste. Podle mluvčího Cordisu Květoslava Havlíka je klimatizace téměř na všech krajských linkách.
8: S klimatizací se mohou cestující v Jihomoravském kraji setkat prakticky na všech regionálních autobusových linkách, stejně jako na absolutní většině regionálních vlaků. Výjimkou jsou pouze vlaky z Brna do Veselí nad Moravou, do Ivančic a do Moravského Krumlova.
6: Na brněnském okruhu dnes pokračuje motocyklová Grand Prix. Strážníci lidem doporučují, aby při cestě na závody a při odjezdu z akce využívali posílené autobusové spoje. Zároveň jsou ale připraveni korigovat dopravu i parkování. Některá další pravidla připomíná mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
9: Návštěvníky prosíme, aby respektovali pokyny nejenom hlídek, ale taky pořadatelů. Rádi bychom zdůraznili, že nad Masarykovým okruhem platí přísný zákaz používání dronů a do areálu se nesmí vnášet pyrotechnika. Povolené není ani výjíždění do lesů a stanování.
6: Česko musí do roku 2050 vybudovat dalších 20 vodárenských nádrží. V opačném případě nebudou stávající vodní zdroje stačit na zásobování. U příležitosti návštěvy vodní nádrže Švihov na hranicích Vysočiny a Středočeského kraje to řekl ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Nejdál je příprava výstavby přehrady Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Hotová by mohla být v roce 2033. O 4 roky později by pak mohla ve Zlínském kraji přibýt i přehrada Vlachovice. Ochranáři a dobrovolníci dnes na Kamenném vrchu v Brně kosí koniklecovou louku. Pravidelná péče tam pomáhá zachovat podmínky pro vzácné druhy rostlin, včetně koniklece velkokvětého. Ke kosení se může přidat kdokoliv, nemusí mít ani vlastní kosu nebo srp, říká Vilém Jurek z pořádajícího sdružení Rezekvítek.
10: Preventivně nebo tak jako do froty sebou vezeme kosy a dokonce máme i takové lákadlo, originál rakouskou kosu, jinak máme klasické české starodávné téměř kosy.
7: Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy očekáváme jasno až polojasno, v průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky a přeháňky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, spíše v západní a severní části kraje. Nejvyšší teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
6: Nehody jsou aktuálně hlášené na 196. kilometru D1 ve směru na Prahu a také v Sokolské ulici ve Znojmě. Oběma místy projíždějte opatrně. A na 195. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu stojí porouchaná dodávka. Počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
11: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok. Takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: To
2: jo?
3: Teda ne.
2: Není.
3: Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda ve mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: začínají Rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Tak je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenu do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou a chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén, zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak, tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost dalších druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam míň chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl nebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Svátkářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky. Tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Meteorologové a záchranáři varují před dnešními vedry. Odpolední teploty překročí 34 stupňů. Na Masarykův okruh v Brně vozí cestující posílené linky autobusů. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let. Pomohla více než 500 výpůjčkami. A bude převážně slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer možnost přeháněk a bouřek a teploty až 36 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před dnešními vysokými teplotami. Platí pro jižní polovinu Jihomoravského kraje, včetně Brna. Teploty odpoledne přesáhnou 34 stupňů Celsia. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit do půlnoci. Záchranáři radí, aby se lidé dostatečně hydratovali, omezili alkohol a zvýšili přísun ovoce. Pokračuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
5: Mít pokrývku hlavě, lehké oblečení a nevystavovat se přímému slunci na dlouhou dobu. Fyzická zátěž by měla být omezena na minimum a připomeňme si, že samozřejmě nejvíce jsou ohroženi staří lidé, nemocní lidé a také děti.
4: Organizátoři závodů MotoGP v Brně vyzývají návštěvníky, aby na Masarykův okruh mířili hromadnou dopravou a ne svými auty. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posílil provoz. V terénu je mimořádně navíc 60 řidičů i autobusů a taky tramvaje, upřesňuje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
6: Budou v provozu dvě mimořádné tramvajové linky P6 a P8 plus návazná autobusová linka C. Potom doplňková linka Z, jakože Bětín, tak ta bude jezdit kolem Masarykova okruhu, takže to je taková ta doprava do kempu, do těch menších parkovišť.
4: V případě špatného počasí nebo otevření záchytného parkoviště na staré dálnici dopravní podnik zajistí i posilovou linku P. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 výpůjčkami. Letos je to 5 let od jejího založení pod nadačním fondem Českého rozhlasu a jeho projektem Světluška. Nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují. Od kamerových lup až po chytré telefony nebo navigační bílou hůl. Cílem projektu je usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost, říká ředitel nadačního fondu Jiří Váňa.
7: Půjčovna je unikátní i tím, že ji obsluhují kolegyně s těžkým zrakovým postižením, takže vlastně je to i zaměstnávání lidí se zrakovým postižením a myslím si, že to je její obrovská přidaná hodnota, protože když si sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
0: Počasí.
4: Dnes na Jihomoravě čekáme zpočátku slunečno, v průběhu dne bude přibývat oblačnost a odpoledne a večer se mohou vyskytnout místy bouřky a přeháňky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krup. Nejvyšší teploty 33 až 36 stupňů a biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Aktuálně dávejte pozor na nehodu na stém 90. kilometru D1 ve směru na Prahu. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Čas ten letí jako šíp. Přejeme se, kdy bylo líp. O čem ovšem pochyb není, zas je svátek na slavení. S vínem, s pěknou vinětou, dnes zamíříte za květou. V nejpřísnějším z měřítek obstojí můj přípitek. Vedle mě jsou všichni špatní, i můj dar je nad ostatní. Šedému dni dodá jasu, krásná píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
8: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 20. června roku 2026, máme léto, v Brně máme hezky a při pohledu do kalendáře zjistíme, že dnes mají svátek ženy, dívky, dámy honosící se křestním jménem Květa. A já mám jednu květku ve svém okolí, ano, Květušku. Květušku Junákovou, to je moje švagrová, manželka mého bráchy, takže Květu Lindo, pokud to posloucháš, posílám ti obrovskou pusu. Tak, no, moji milí, a my začneme čím, že odtajníme, jak to dopadlo s tou minulou hádankou Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. A já už ho mám tady vedle sebe. Milošku, ahoj.
1: Krásný den, předvečer nejdelšího dne roku.
0: Neříkej.
1: No tak zítra přijde ten krásný den.
0: Zítra přijde krásný
1: zítra
0: den.
1: Zítra budeme mít nejdéle sluníčko.
0: Zítra budeme mít nejdéle sluníčko. No tak to si musíme považovat, moji milí. Dneska nepůjdeme ani možná spát. Mimo jiné, já vás zvu k nám na Biskupský dvůr, kde večer začínáme představení až na ten konec dobrý. No aby to bylo dobrý, no tak vydržíme do zítřka. Ten bude dlouhý. Tak, nevadí. Jdeme otajňovat. Tentokrát je opravdu, moji milí, vyžadovalo pátrání po správné odpovědi, doslova detektivní práci. Celý týden jste museli bedlivě pozorovat stopy, které většinu z vás dovedly ke správnému vyluštění případu tohoto týdne. Udivující je, že několika lidem stačilo toliko první indicie. To nechápu, Milošku, ty jo.
1: No já jsem si říkal, že tentokrát to bude složité. A musím ocenit ty, kterým to stačilo. A tedy musím říct, že jsme tam měli dokonce člověka, který se sice trošku netrefil, protože ta správná odpověď, asi řekneme, je Sherlock Holmes.
0: Ano, správná odpověď je Sherlock Holmes.
1: A tak ten první den tam dorazilo sice jméno, ale nikoli Sherlocka Holmese, ale pana Doyla, který to napsal. I to byla vlastně správná odpověď.
0: Ano, ale ty jsi hledal Sherlocka.
1: Ano, tak. Přesně tak.
0: Jak jste k tomu měli dospět? Pondělní indicie zněla takto. Pomohl jsem prý dokonce českému králi, ale tam u vás mne snad usvědčíte z fantazírování.
1: Protože povídka o Sherlocku Holmesovi z roku 1891 nesla název Skandál v Čechách, ale tam je uváděno jméno krále a jeho tituly, které samozřejmě nemají odraz v historii.
0: Ano, úterní indicie zněla takto. Jedna kopa, to je pro mne základ. I když není kopa jako kopa, tahle má 4 větší kusy a zbytek menších.
1: Ano, 60 příběhů patří do takzvaného kánonu, jak to označují odborníci na tady tyto detektivky, ale z toho jsou 4 velké romány, ale celkový počet případů spojených se Sherlockem přesahuje 2000.
0: Středeční indicie. Hledejte mne v druhé polovině 19. a na začátku 20. století, ale nenajdete mne. A to ani v souvislosti s tolikrát zmiňovaným rokem 1854.
1: Ano, někteří badatelé kladou narození, to smyšlené narození Sherlocka do roku 1854, ale je to jenom druhotně, tam opravdu to umístění do času jenom takové na pozadí.
0: Jo. Čtvrteční indicie. Taky byste rádi bydleli v podnájmu v Pekařské ulici? Není to s tím tak jednoduché.
1: Tak jaká je slavná londýnská adresa Sherlocka Holmesa, to budeš vědět?
0: No ano, Baker Street, samozřejmě.
1: Ano, přesně 221B, i když ten dům tam nikdy nestál. Ale Baker Street bychom tedy přeložili jako Pekařskou ulici, jenomže ono ve skutečnosti, ta ulice má jméno postaviteli, Williamu Bakerovi. Takže to není Pekařská ulice, ale je to ulice člověka, který se jmenoval Pekař.
0: To znamená, ano, ano. William Pekař. No a poslední páteční, já si myslím, že tady už to muselo být jasné, že jo? Zněla takto. Je to prosté, milý Watsone. Ovšem, tato věta v autorově originálu nikdy nebyla. O kom to celý týden mluvíme?
1: Tak a tady je přesně už to rozluštění, že mluvíme o Sherlockovi a skutečně tady tato věta nikdy v těch originálech, v těch základních dílech nezazněla.
0: Soutěžili jste všichni o MP3 s audioknihou Dny opuštění Elena Ferrante a kdo se stal tím šťastným výhercem? Počkejte, výherkyni, ne, dneska tady nemám nepořádek jako minule, počkejte. Ano, šťastnou výherkyní se stává paní Alena Skácelíková z Bochoře. Milá paní Alenko, my vám s Milošem blahopřejeme. No a pustíme si písničku.

0: V pohodě, doufám, že i další naše soutěžení bude opravdu dneska v pohodě. Ale než se do toho soutěžení pustíme, moji milí posluchači, tak my s Milošem máme pro vás speciální nabídku. Totiž, vy, co dneska uspějete, tak místo běžné ceny, kterou pro vás chystá produkce Českého rozhlasu, tak můžete také získat dvě vstupenky na folklorní festival ve Strážnici, který se koná příští sobotu. A to nejen, že se můžete zúčastnit, ale že tam taky nás s Milošem můžete potkat. Ano, protože srdcovky opět vyrazí na cesty a zavítáme právě do Strážnice, odkud mezi 11. a 12. budeme vysílat srdcovky. Takže dneska vy všichni neváhejte a volejte, neváhejte, soutěžte. Vy všichni, kteří uspějete, můžete si vybrat buď tedy nějakou tu knihu, nebo CDčko, nebo něco takového, a nebo dvě vstupenky na folklorní festival ve Strážnici, který se koná příští týden. Tak, a teď už půjdeme do soutěžení.
1: A budeme si opět hrát s jazykem. Já budu chtít, aby naši posluchači, kdybyste teď viděli na kamerách, co udělal Zdeněk, jak ho krásně vyplázl, tak přesně tak to si budeme hrát, ano. Budu chtít vytvořit trojici slov podstatných jmen v prvním pádě. To je celkem jednoduché. První z těch slov by mělo mít 7 písmen, druhé 5 a to poslední bude trojpísmené. Ovšem nebude to tak, že to může být jakékoliv slovo. To první slovo může obsahovat jakákoliv písmena, musí být ale srozumitelné, musí to být podstatné jméno v prvním pádě. To druhé musí mít z toho prvního právě těch 5 znaků. Všechna písmena, která budou v tom druhém slově, musí být obsažená v tom prvním. No a to třetí logicky bude mít pouze 3 znaky a musí je mít z toho druhého. Zdenku, schválně jsi to pochopil, zkus nějakou trojici vyslovit.
0: V podstatě jsem to pochopil, Milošku, nevím teda, který slovo bych vybral. Takže sestavte 3 slova v podstatné jméno v prvním pádu. To první slovo je o 7 písmenech. To druhé budete mít o 5 písmenech a to třetí o 3 písmenech. Ale pozor, jak si sestavíte první slovo, to je jedno, která písmena tam dosadíte, ale aby to bylo srozumitelné samozřejmě. To druhé slovo o 5 písmenech musí mít 5 písmen z toho prvního 7 písmeného slova. A to třetí, to je o 3 písmenech a ty 3 písmena musí být z toho druhého 5 místného písmene.
1: Slova. Máme tady příklad.
0: Máme tady příklad, ano, krásný příklad sestavil Miloš. Takže 7 místné slovo poradce. 5 místné dcera. No a 3 místné car. Je to krásně, to je srozumitelné.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Pavlu. Dobrý den, paní Pavlo.
1: Dobrý den.
0: My vás zdravíme, tak pochlubte se, jak vám to vyšlo.
1: No, já jsem si...

0: vybral slovo bábovka.
1: Ano.
0: Pápka.
1: Ano.
0: A bok. Bok jako strana skříně.
1: Ano, ale to nejkratší slovo třípísmené má obsahovat tři písmena z toho druhého písmeného. A tam to O není.
0: Ano, to je pravda.
1: Takže je nám líto.
0: Škoda.
1: Mějte se, ano, škoda, mějte se hezky, naschledanou. A teď to zvednu tady. Halo, halo, Luším hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marie.
1: Dobrý den, paní Marie.
2: Tak já jsem dala slovo táborák, potom koráb a rok.
1: Co říká pan profesor?
3: Tak já si to tady píšu a rok je to poslední a vy jste zadání splnila. Já jsem čekal, že když jste řekla táborák, že to uděláte úplně jednoduše, že vytáhnete tábor, ale z toho se to hledá, no tam by byl krásně bor třeba, že?
1: Ale je to krásný.
3: Ale vy vybrala jste to správně, takže gratuluji, podařilo se vám to.
1: Takže paní Marie, máte na výběr, pojedete do Strážnice?
2: No, ráda bych, ale nemůžu prostě.
1: Nevíde to. Dobře.
2: Nevíde to
1: takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a ta vám přijde na vaši adresu. Mějte se moc hezky a naschledanou.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Písnička dozněla, Petr Rezek, písnička Přátelství. My máme šťastnou výherkyni první, paní Marii, a jdeme do druhého soutěžního úkolu.
2: A opět budeme zpívat.
1: O, prosím.
2: Ale když řeknu, kterou písničku, bude to Strejček Jonatán od Olympiku, tak se rovnou nabízí jedna otázka. Já ji řeknu a současně řeknu, že to soutěžní otázka nebude, že bude jenom tak, aby se nad ní naši posluchači zamysleli. Hmm. Jestli je starší tato písnička, Strejček Jonatán, nebo první díl seriálu o Machovi a Šebestové, kde byl pes Jonatán. Ale to soutěžní otázka nebude k té písničce. Ta zazní až po ní, takže znovu platí to, co vždycky, vyplatí se sledovat text.
1: Takže soutěžní písnička je tady.

0: Dozněla soutěžní písnička, že se jmenuje Strejček Jonatán, to můžeme prozradit, a že hrála skupina Olympik, to taky můžeme prozradit, ale otázka zní takto.
1: Otázka zní takto. Pes Jonatán, tedy když jsme mluvili o Machovi a Šebestové, se v té písničce neobjevil. Která jiná zvířata v ní ale zazněla? Která zvířata se objevila v textu této písničky?
0: Nesmí to být pes.
1: Nesmí to být pes, ten tam ani ten nebyl, Jonatán. Teda to můžeme prozradit.
0: A volejte hned na telefon číslo 726
1: 46
0: 52
1: 0 0. A my bychom ještě měli prozradit, tedy než nám se dovolají posluchači, ano, jestli byl tedy dříve seriál nebo písnička. Zdenku, co by si stipl ty?
0: Já si myslím, že ta písnička byla natočena pro ten seriál.
1: To bych neřekl. Písnička je starší.
0: No tak prosím, podívejme se. Tak nejdřív byla písnička, aby to olympici odpíchli.
1: Písnička byla v roce 1970 a první díl seriálu byl o 6 let později. Tak.
0: Výborně, takže mám tady telefony, zvedám telefon. Halo, halo, Luším hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Leďa.
0: Dobrý den, Leďa. My vás zdravíme.
2: Já vás taky zdravím. Byla tam Vrána.
0: Byla tam Vrána.
1: No, a čekám ještě na ta další zvířátka.
2: No, nevím, to jsem nesedl, já jsem počítal Strejček Jonatána.
0: Zde bych se počítal Jonatána, no jo. No. Tak, co říká pan profesor? Tak
1: děkujeme, bohužel tak, není to kompletní odpověď, děkujeme.
0: Naschledanou, mějte se hezky. Tak zvednu tady, halo, halo, Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, dobrý den.
3: Není to kompletní.
0: Halo?
3: No, dobrý den, tady Tondo z Brna.
0: Tondo, my vás zdravíme. Tak povídejte.
3: Se svou malou opičkou tam zpívají.
0: Se svou malou opičkou, tak vy jste našel opičku.
3: Ano.
0: A jiné zvířátko?
3: No jiný jsem, nezaregistroval, no asi tam je taky, ale...
0: A na co jste se soustředil?
3: No já tady hovorím, tak jsem to poslouchal jen tak, ale tu písničku znám, no ale vím, že to tam je v kontextu, se svojí malou, až půjdu vaší uličkou, se svojí malou opičkou. Malou
0: opičkou, to tam je, to máte pravdu, ale je to málo. Mějte se hezky, naschledanou. Teď to zvednu tady. Halo, halo, Luším hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Valentová.
0: Dobrý den, a křestní jméno, prosím.
4: Dagmar.
0: Dagmar, dobrý den. Tak která zvířátka vám tam vyvstala v paměti?
4: Vrány a opička.
0: Vrány a opička, dobře. A ještě něco?
4: To si nevzpomenu.
0: To už si nevzpomenete. Paní Dagmar, bohužel.
4: Dobře, děkuji, naschledanou.
0: Ale my se k tomu výsledku dobereme tady. Halo, halo, Luším hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr.
0: Petře, zdravíme, dobrý tak den. Co vy?
5: Tak ovce, vrána, opička.
0: Ovce, vrána, opička, co říká pan profesor?
1: Správně.
0: Správně, skvěle. Petře.
1: Takže... Hledal jste text, nebo jste ho měl v hlavě?
5: Hledal jsem.
0: Já jsem myslel, že řekl, že pečlivě jsem poslouchal. Dobře.
5: To taky.
0: Takže Petře, tím, že jste uspěl, získáváte samozřejmě zaslouženou cenu, ale máte na výběr. Buď cenu, kterou vám zašle, tedy vybere Český rozhlas Brno produkce, a nebo dvě vstupenky na Strážnický festival příští víkend.
5: Ta první varianta.
0: Ta první varianta. V tom případě mi zůstaňte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Jo, mějte se hezky.

0: Písnička dozněla, my máme dalšího šťastného výherce, pana Petra, a máme před sebou třetí úkol.
1: A ten bude vlastně na odpověď velice jednoduchý. Já bych chtěl slyšet jedno jediné slovo, které bude vyplývat z těch následujících indicí. A myslím si, že to bude velice jednoduché.
0: No teda, když já jsem si to četl včera, tak pro mě to jednoduché nebylo. To musím
1: říct. To ještě
0: říct.
1: Není indicie, to, co teď
0: říká, pozor. Ne, to je to, takže indicie zní takto. První indicie. Pokud byste vyrazili do skandinávských zemí, minimálně v jedné budete mávat vlajkou. Druhá indicie. Zapomeňte na školu. Není to jen 20 a 21, ale i 19 či dokonce 22. Třetí indicie. Číslice 23 a 27 symbolizují, že tma se nad ledem neujme vlády. A poslední, čtvrtá indicie. Etnografové mají díky těm číslům velikou radost. Zopakuji vám jednotlivé indicie. Pokud byste vyrazili do skandinávských zemí, minimálně v jedné budete mávat vlajkou. Zapomeňte na školu. Není to jen 20 a 21, ale i 19 či dokonce 22. Číslice 23 a 27 symbolizují, že tma se nad ledem neujme vlády. Etnografové mají díky těm číslům velikou radost. Tak to byly indicie a Miloš se vás ptá, které slovo hledá a proč asi. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Byl starý muž, ale nám volá mladý, úžasný, pohledný muž, pan Milan. Milane, my vás zdravíme, dobrý den.
2: Zdravím, dobrý den.
1: Tak, Milane, jak vám to vyšlo? Které slovo hledá Miloš Jenkýř?
2: No, je to opravdu typování z nápovědou manželky, ale zkusím léto.
1: Léto? Zeptáme se, jak jste k tomu dospěl, nebo už vás nebudeme trápit?
2: No, ale to vlastně teď začíná, takže...
1: A kdybychom dali dohromady, ano. Zapomeňte na školu.
2: Ano.
1: Není to jen dvacítka, jedenadvacítka, ale i devatenáctka, či dokonce dvaadvacítka.
2: Tak já zkusím prázdniny.
1: Prázdniny, to ne. Takže...
3: Vy jste možná pocitově velice blízko.
1: Jste blízko, jste opravdu velmi blízko.
3: Ale není to tak úplně pravdivé, tak zkusíme asi někoho dát.
1: Takže
3: dalšího.
1: Zdravíme vaší paní.
3: A Milane, uvidíte, bylo to jednoduché.
1: Milane, dobře poslouchejte. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak, tady zvedneme telefon. Halo, luštím, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je David.
1: Davide, dobrý den, zdravíme. Tak co vy říkáte na to?
4: Já zkusím slunovrat.
1: Slunovrat.
3: A zkoušíte.
1: Tak ano, zkoušíte a já vím, že to víte. Vy to víte, že jo?
4: Tak já jsem si to našel.
3: No.
1: Výborně. Takže a teďkom tedy druhá otázka, proč asi?
4: No protože, jak pan dramaturg řekl, tak máme dneska nejdelší den, takže dneska je slunovrat.
3: Takže slunovrat je zítra, abychom byli.
1: Takže kdybychom
3: přesný,
1: vzali jednotlivé indicie, pokud byste vyrazili do skandinávských zemí, minimálně v jedné budete mávat vlajkou.
4: Tak tam je to asi nějaký svátek, teď možná ve Finsku.
3: Ano, správně, Finsko Výborně. Má na letní slunovrat od roku 1934 den vlajky.
1: Dobře. Druhá byla, zapomeňte na školu. Není to jen dvacítka a jednadvacítka, ale i devatenáctka, či dokonce dvaadvacítka.
4: Asi jsme se učili, že léto začíná 20.21., ale nějaký výjimečný případ k tomu, že asi přijde na 19. a 22.
3: Přesně tak, ten letní slunovrat může připadnout i na jiné dny, ne jak jsme se učili ve škole 21. nebo 20., ale kdybyste chtěl, tak 22. června bude slunovrat v roce 2203 a 19. června, to si ještě počkáme, 2487 rok.
1: No a to se těším, až se tam chlapi setkáme.
3: Ano.
1: To se potkáme. A tyže o číslice 23 a 27 symbolizují, že tma se nad ledem neujme vlády.
3: To je pro znalce, protože na severním pólu... Ano, Davide, vy jste to chtěl...
4: Ne, to už...
3: To už je opravdu pro znalce astronomie a všech těch věcí kolem, protože na severním pólu je slunce po celý den ve výšce 23 stupňů a 27 minut nad horizontem. Je tam polární den.
1: No a poslední, etnografové mají díky těm číslům velikou radost.
3: To už asi David tuší, že se k tomu pojí spousta lidových zvyků.
1: Ano, lidové zvyky a podobně. No tak výborně, Davide, tam tadadada, uspěl jste. No tak já vím, že jste zdaleka, ale přesto se ptám, chtěl byste přijet na folkloristický festival do Strážnice?
4: Nepřijedu, já jsem rád, že se můžu plátnout tady k bazénku, který jsem se napustil, tak se omlouvám. A jestli za týden bude zase takovýhle vedro.
1: Tak... To bude, říkají, že jo. Takže vydržte mi na telefonu, řekneme asi, jak si cenu předáme a blahopřejeme. A my si pustíme písničku.

0: Tak, moji milí posluchači, pomalý linku končíme. Máme třetího šťastného výherce. Dneska to bylo absolutně v gesti teda mužů, vítězů. Hmm. I když ženy taky volali, ale bylo to těsně vedle. Myslím si, jak jsi říkal, že pan Milan, který volal, že kdyby řekl, že to je třeba začátek toho začínající léto nebo takhle.
1: No, nebylo by to jedno jediné slovo, ale možná by se to dalo aspoň ten začátek léta, ano. Kdyby tam řekl, tak jako tam bychom se mohli bavit, ale tak jako musíme si zítra toho nejdalšího dne roku už.
0: Ano, a pan David to uhodl krásně. Takže byl jsi spokojen?
1: Já jsem byl spokojen, protože jsme zase jednou ukázali, že to není domluvené, že skutečně sem nevolají domluvení posluchači, kteří by říkali správné odpovědi, jenom aby dostali výhru, a že sem volají a přemýšlejí nad tím.
0: Ano, příští týden máme připraven?
1: Příští týden máme připravený a musíme vyrazit do té strážnice.
0: Jo, vidíte, nesmíme zapomenout, ale už jsme to říkali na začátku, ale ještě připomínáme, že příští týden budou pouze 4 indicie, protože v pátek otajníme, jelikož srdcovky vyráží na výlet, jedeme na cesty, jedeme do strážnice, takže vás všechny, kteří chcete naživo vidět Miloše a mě, zveme do strážnice, budeme tam vysílat mezi 11. a 12. víkendové srdcovky. Budeme se těšit, mějte se hezky.
1: Krásný den.

hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Česko zažívá nejteplejší den týdne. V Hrubé Vrbce na Horňácku je dnes akce Zachraňte stodoly. Motocyklista Filip Salač ovládl v traťovém rekordu třetí trénink na domácí velkou cenu. Dnes bude oblačno, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Teploty v Česku dnes vystoupají až na 36 stupňů Celsia. Podle meteorologů půjde o nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu bude navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, zejména chronicky nemocným a seniorům.
4: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy z horka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
5: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí, v důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
4: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
6: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
4: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Český rozhlas.
2: Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně v pátek narušil dron. Policisté pilota dohledali, přestupek oznámí úřadu civilního letectví. Dnes o tom policie informovala na síti X. Akce dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazně klidnější. Informovali o tom na svém webu. Velká cena se na Masarykův okruh vrátila po roce. Trvá od pátku do neděle. Tradiční stavební a řemeslné postupy si můžou dnes osvojit zájemci na celodenní akci Zachraňte stodoly v Hrubé Vrbce na Horňácku. Právě v této obci se nachází unikátní soubor asi 70 historických stodol. V jejich areálu i na dalších místech pořádá obec přednášky o památkové obnově i praktické kurzy. Pokračuje nezávislý starosta Pavel Gráf.
7: Čeká nás tam kameník, který bude připravovat kamenný schod k historické zvonici v Hrubé Vrbce. Čeká nás tam truhlář, který na tu zvonici bude řešit obnovu dveří vstupních a budeme tam mít obnovu nátěru dveří z evangelického kostela, které jsou z roku 1941. Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa se na Masarykově okruhu jako první v Moto 2 dostal pod hranici 1 minuty a 58 sekund s časem 1 minuta 57 sekund a 978 tisícin je novým držitelem traťového rekordu.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, postupně oblačno, později odpoledne a večer někde bouřky a přehánky, výjimečně i s možností přívalových srážek a krop, spíše na západě a severu. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů, vítr je slabý, postupně bude mírný a biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dopravní nehodu dejte pozor ve Znojmě na průtahu městem v Sokolské ulici. Stala se nedaleko odbočky k Hornímu parku. Jinak byste po silnicích jižní Moravy měli jet plynule. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásný a řekl bych velmi slunečný den dnes prožíváme, milí přátelé. Tak se pojďme na chvilku spolu vydat za krásami lidových či zlidovělých skladeb v podání našich nejen moravských dechovek a cymbálek. Začíná pořad Blahopřání s písničkou, u kterého vás dnes srdečně vítá Jan Kosík. A jak už jsem říkal v úvodu, máme dnes opravdu velmi slunečný den, tak pojďme spolu popřát dnešním oslavencům a zpříjemnit jim tak jejich dnešní oslavy. No a svátek slaví dámy, paní, slečny jménem Květa a Květuše a na Slovensku je to Valéria. A při této příležitosti já hned takto v úvodu chci popřát své milé kolegyni, výborné zpěvačce a moderátorce paní Květě Navrátilové. Takže paní Květo, všechno nejlepší. A pokud i vy chcete někomu nechat zahrát, náš telefon sem do studia je 726 46 52 00. No a pojďme si ještě hned zahrát. V úvodu pořadu jsme slyšeli dechovou hudbu Lanžočánku se skladbou Ady Neumanna Děvčátko, kterou zpíval Stanislav Balga. A nyní už přichází Frištátská javořina, zpěvačky Milena Černá a Jana Mechlová, a Valčík, šohaju, šohaju.

0: A naší první gratulantkou na telefonu je paní Urbánková z Křepic. Dobrý den, já vás zdravím.
1: Tak ještě jednou vás srdečně zdravím. Takže zítra bude mít 74 roku můj manžel, pan František Urbánek z Křepic. Tak milý Františku, protože tě máme všichni moc rádi, tak ti přejeme ze srdíčka všechno nejlepší, štěstí, lásku, spokojenost a hodně, hodně pevného zdravíčka ti přeje manželka Jarka, dcera Jaruška s přítelem Davidem, vnučky Kristýnka, Nikolka s přítelem Jindřichem, sourozenci s rodinou a přejeme taky paní Navrátilové k svátku. Hodně zdravíčka, zdravíčka. Moc vám děkuju a přeji vám krásný den.
0: Moc rádo se stalo, paní Urbánková. Mějte se hezky a zase někdy zavolejte. Mějte se hezky. Naschledanou. A na druhé lince je paní Jeřábková z Kostic. Taky vás zdravím. Dobrý den.
2: Já vás také zdravím, pane Kostik. Dobrý den. Přeju vám, nech se vám daří v rozhlase.
0: Děkuju.
2: Protože tím, že máte opravdu, to děláte rád jako radostu. Já bych popřála k narozeninám. Včera oslavili narozeniny paní Marie Cyprisová Krpatová Rozená z Lanžota. Oslavila by narozeniny také Lidka Prajková. Dneska slaví narozeniny paní Marta Cyprisová z Kostic, paní Marta Zadáková z Břeclavy. A bylo ve čtvrtek Milana, tak bych tu písničku poslala Milanovi Kujovi do Lužic a Milanovi Mikuláškovi do Šošůvek a Milanovi Skošníkovi do Kostic. Tak já jim přeju všem oslavencům hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost z vnoučat a ze svých dětí, ale hlavně jim přeju, aby byli zdraví, šťastní a spokojení, jak tomu také jim přeju Boží požehnání. Děkuju moc, pane Kosík, a přeju vám to samé také. Hlavně zdraví, zdraví vám a celé rodině. A ještě tu písničku pošlu všem mojím dobrým známým, protože to my se známe všetci přes váš rozhlas a posílám jim tu písničku a přeju jim také hodně zdravíčka, nech jich potěší a vás také.
0: Tak já vám moc děkuju, paní Jeřábková, a určitě věřím, že písničku, kterou teďka společně posíláme, tak určitě znáte a věřím tomu, že taky si ji zaspíváte. Bude to Při strážnické bráně a bude to zpívat mužský sbor ze Šardic a hraje cymbalová muzika Denica. Takže já vám přeju hezký den, paní Jeřábková.
2: Také vám přeju. Děkuji vám, moc opatrujte se.
0: Vy taky, naschledanou.

0: A po této krásné písničce se nám dovolala paní Zdeňka Růžičková z Velkých Němčic. Dobrý den přeju.
1: Vám také přeji dobrý den a já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát paní Květušce Navrátilové k jejímu svátku, jak jste řekl, a ještě bych já chtěla popřát do Uherčic, u Hustopeče, manželům Rohrerovým, Vojtišce a Václavovi, kteří v blízkým dne někdy teď budou mít také narozeniny, takže jim přeji zdraví, protože Vojtěžka nám chodila na sběr hroznů a byli strašně šikovní. Mm-hmm. Takže jim děkuji a ještě také pro do Němčic pro paní Jarušku Strouhalovu, ta dnes také oslavuje. Ale ještě moment vás poprosím o strpení, protože bych chtěla poděkovat mému synovi a jeho manželce Ivetce Růžičkovým za to, jak pro mě přichystali krásné překvapení oslavu mých krásných 75. narozeninách.
0: Tak to je hezké.
1: Překvapili mě krásně to a nejvíc mě potěšili vnučky, vnuci a pravnuci a pravnučky. Mm-hmm. Nejmenší pravnučka Maruška Máro.

0: mě popřát ve vašem rozhlase. Takže
1: ano, to už jsme dneska hráli hned na začátku, ano.
0: Ano, takže mu přeji také zdravíčko a pohodičku, on je tak prostě pohodový člověk a i s manželkou Jaruškou, takže jim přeji také hodně zdraví. A všem děkuji, kdo si na mě vzpomněl, protože nemůžu odepisovat, mám nějaký zdravotní problémy, tak všem děkuji vaším prostřednictvím, všem, kdo si na mě vzpomněl.
1: No, já vám taky přeju.
0: Já vám taky přeju
1: jako dodatečně všechno nejlepší k narozeninám, tak se mějte
0: moc
1: hezky.
0: Moc vám děkuji a děkuji vám za strpení se mnou. Děkuji moc.
1: Mějte se hezky.
0: Naschledanou. Krásný den.
1: Vám taky. A ještě na druhé lince máme pana Marušáka. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já dneska bych chtěl mojemu bratrovi ze srdce přát ke krásným 50 letem života. Takže dneska slavíš, bratře, 50 let. Taky bych chtěl poděkovat za všechna léta, co jsme spolu prožili a prožíváme. Musím ti taky moc poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělal a děláš dodnes. Tvá obětavost, ať ti vydrží co nejdýl. Přeju ti upřímně ze srdce hodně zdraví, štěstí, spoustu energie. Ať tě Hospodinále vede a chrání na tvých cestách. Boží láska, ať tě naplňuje taky, aby z této další kapitole života našel ještě více klidu, radosti a času pro to, co máš rád. Za celou rodinu Marušákovou bych ještě chtěl mu velice popřát, ať se má dobře v životě, ať ho naplňuje veškeré radosti, co má rád, a s celým srdcem, brácho, moc díky za vše, co jsi pro mě udělal.
1: A pane Pavle, bylo to krásné přání, ale vy jste neřekli, jak se jmenuje váš bratr. To by určitě
2: můj bratr,
1: bylo...
2: já se omlouvám, jmenuje se bratr Radek Marušák, bývá v Pohořelicích, okres tady je to vlastně Zlínský kraj u Otrokovic, takže tam spravuje baráček a ještě, ať to všechno dobře dokončí s pomocí Boží, ať se mu to podaří. Děkuju moc.
1: Jasně, to bylo potřeba, aby zaznělo, takže mějte se hezky, pane Marušáku. A
2: děkuju pěkně, naschledanou.
1: Vám taky děkuju. A my si teďka zase pojďme zahrát, bude to Polanka a krásná polka, určitě velmi známá, Pavla Svobody a Václava Hasíka, Pod Máju Hodovu. No a zpívají Martina Kroutilová a Jan Krutiš, Hraje Polanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak a pod Máju Hodovou nám právě doznělo a během té písničky se k nám dovolala paní Marie Uhrová z Lanžota. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kosík. V první řadě vám děkuju za tu první skladbu. Špičkové. Ale já mám dneska takové přáníčka. V příštím týdni oslaví naši duchovní otcové výročí svého vysvěcení. Je to duchovní otec Jirka Čekal, který působí v Ratiškovicích. Duchovní otec Josef Chyba, je to náš děkan břeclavského děkanství, který působí ve Velkých Bilovicích. Duchovní otec František Putna, ten působí ve Velkých Pavlovicích. A duchovní otec Pavel Remr. Roky nebudu jmenovat, jak už dlouho služá. A Pavel Remr působí v Břeclavě. Já jim přeju hodně zdraví, štěstí, boží požehnání. Pana Maria nech jich v jejich nelehké službě vždycky chrání, aby nám ještě dlouho tělo páně podávali a svatým křížem nás žehnávali. Ale mám pravnučku a je to Valentinka Blažková, která v úterý bude mít 12 roků. Vy jste ji učili, tak ji dobře znáte.
0: Ano.
1: Tak i přeju také hodně zdravíčka, štěstíčka ve škole, nech se jí daří a nech je jenom to nej a nech opravdu roste k radosti naší celé veliké rodině. A nesmím zapomnět na pana Františka Urbánka. Pane Urbánek, všecko nej a nech ještě se párkrát na tém úvratí zatočíte. A pozdravuju všech mojich kamarádů a i Květu Navrátilovou a vám srdečné díky, nech se vám daří a nech tam to také hodně dlouho nosíte tu radost z tohoto krásného pořadu. Všech kamarádů přes rádio, co mám, taky zdravím. A vám srdečné díky a vám přeju zdravíčko i vaší celé rodince. Naschle.
0: Jste moc hodná, já moc děkuju. A teďka tady měl být pan Karel Jeřábek, ale vypadá to, že se nám ztratilo spojení, takže poprosím, zkuste zavolat znovu a určitě se do vysílání dostaneme. Takže pan Jeřábek ještě teďka nevolá. Takže já tady si vezmu rychle jedno blahopřání. Chci popřát do Nivnice Rudovi Citrbartovi, který se dnes dožívá 66 roků. Přeji ti, abys do dalších let mohl v klidu a pohodě sklízet plody své práce. Přeji ti klidné dny, plné odpočinku, radost z dětí a vnoučata, pevné zdraví a vědomí, že jsi pro mě stále tím nejúžasnějším synem. Krásné narozeniny přeje tatínek. A pan Karel Jeřábek se nám právě teďka dovolal, takže já vás zdravím, pane Jeřábku, slyšíme se.
2: Dobré poledne, zdravím borce z Mikulčic a já mám, jak říká paní Uhrová, takový přáníčko, aby v tohle pondělí s Českým rozhlasem Brno pevně se za nás byli jako lvi, protože většina lidí to neví, ale několik set tisíc lidí zapořadovala tenhle pořad. V pondělí je stávka Českého rozhlasu.
0: Ano, ano, ano.
2: Aby nás neskřípli, aby neřekli, že večer vysílání Dechovky nebude, tak, že to bude každý druhý den, každý lichý den. Pejte se za nás jako lvi, protože poslouchá několik set tisíc lidí a vy jste borec na svým místě, který bude pokračovat dál, ať ta Dechovka nezmizne. Já to poslouchám přes 50 roků.
0: Tak děkujeme za váš názor a máte ještě přání někomu popřát, když jste ve vysílání teďka.
2: Všem pracovníkům Českého rozhlasu se za nás budou být.
0: Dobře, děkuju.
2: Děkuju,
0: mějte se, naschledanou.
2: Naschle.
0: A už
2: naschle.
0: Je tady krásný valčík. Když si mne prvně poznal, zpívají Růžena Kubínová a Marie Štanglová a hraje Podhoránka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Tak, milí posluchači, po krásném valčíku se k nám dovolal pan Joška z Hovoran. Dobrý den, zdravím vás.
5: Pěkný, hodně teplučký den z Hovoran vám, posluchači a přátelé. Dneska je to o 2 stupně méně, dá se to vydržet.
4: Komu chcete popřát?
5: Já bych chtěl popřát naší dceři k zítřejším krásným kulatinám hodně štěstí, zdraví, ať se jí život daří, ať ji neopouští zdraví a jednu jistotu má od nás určitě 100%. Její dcera a já, její otec, ji určitě budem dál držet ve svém srdečku jako to, co by nám chybělo, kdyby to nebylo.
4: A pane Joško, řekněte ještě...
5: Helenko, hodně štěstí a zdraví. A ještě bych chtěl poděkovat všem, kteří neváhali. A včera se na Čejči ve Formance sešli, byli to spolužáci a spolužačky z roku 1950. A... Hodně štěstí a zdraví a všem vám hezký víkend a celé léto potažmo až po Silvestra to nejlepší. Vám přeje Joška Skopal z Hovoran.
4: Pane Joško, ale vy jste ještě neřekl jméno své dcery, takže ať to tady pěkně zazní, ať víme, komu to přání posíláme.
5: Děkuju.
4: Pane Joško, slyšíme se ještě? Tak jo, tak se mějte. Tuším, jsem zaslechl, že se jednalo o Helenku, takže Helence, předpokládám z Hovoran, přejeme všechno nejlepší. A teď už tady máme Vládíka Bobrovského. Dobrý den i vám.
6: Pěkné odpoledne, pane Kosíku, vám a všem posluchačům a pracovníkům Českého rozhlasu Brno. Mám manželku, která dneska má slaví svůj svátek.
4: Ano.
6: Tak bych chtěl popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, no a pohodu, no a aby si to ten důchod ve zdraví užívá. A chtěl bych také poděkovat naší tady sousedce. My jsme se ráno otevřeli dveře a my jsme před dveřima krásnou kýtici od paní Marušky Paličkové. To jí taky chceme touto cestou taky nechat zahrát pítičku. A ještě bych poprosil, aby dneska manželka je v sousedních Šaraticích, kde pořádají nějaký dětský den, dělá tam takovou dozorkyní nad těma soutěžícíma, tak jim přejeme, aby přeji v tomto horkém dni, aby to všechno zvládli, jak děti soutěžící, tak jejich rodiče a pořadatelé, a bude tam také mažoretky, bude tam cymbálovka, tak přejeme všechno.
4: Ano, ano. Tak se mějte. Tak se mějte hezky, děkuji, pane Vládíku, děkujeme za zavolání a my pokračujeme dál, dáme si písničku V našem kraji a to nám zahraje dechová hudba Frajárka a zpívají Vojtěch Račický a Anna Zlomková.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak a paní Marie z Protiměřice nám dovolala jako první. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych poslat písničku švagrové Alence do Božic k dnešním narozeninám významným. Chtěla bych jí popřát hodně zdraví, štěstí, pohody. Odpoledne se uvidíme. Děkuji moc krát, krásný den.
0: Tak my taky děkujeme za zavolání, vám taky přejeme krásný den. A druhá se nám dovolala paní Bětka Svobodová. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, já vás zdravím a přeju vám v rozhlasí všecko nejlepší, aby jsme ty pěkné písničky od vás poslouchali. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát paní Navrátilové, která zítra slaví své narozeniny, a paní Hedvice Janku také slaví narozeniny. Tak bych jí chtěla oběm popřát všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání. A ještě bych se chtěla poslat pozdrav a písničku do Lanžhota manželům Věrce a Jarovi Vališovým, do Tasova manželům Šrámkovým a do Souchova Mani Tomčalové. Všem přeju všecko nejlepší a písnička nech jich potěší. Jen do moc vám děkuju a mějte se dobře a pozdravujte Mikulčica.
0: Dobře, děkuju. Moc děkuju, že jste zavolala. Opatrujte se, paní Svobodová.
2: Děkuju.
0: Naschledanou. A naschledanou. Já ještě přečtu tady e-mail, který přišel. Dnes slaví krásné 90. narozeniny náš dědeček Ladislav Macek z Mohelna. Milý dědo, přejeme ti k dnešním narozeninám všechno jen to nejlepší. Ať jsou i nadále tvé dny naplněny láskou, pohodou a dobrou náladou. To vše ti přeje dcera Věrka a vnučky s rodinami. No a teď nejhezčí lásky. Ivo Horký a text Václav Babula, zpívají Lenka Škrobáková a Petra Škrobáková. No a hrají i Štvánci.

0: A ještě než přijmeme další telefony, tak mám tady pro vás jednu pozvánku na hudební odpoledne. To se koná dneska od 14 do 18 hodin. Harmoniky a heligonky. Je to třetí ročník Memorial Lamberta Prucknera. Takže dneska v Dělnickém domě Jamborova 65 Brno. Takže neváhejte, jestli máte rádi harmoniky a heligonky, tak se tam přijďte podívat. No a nám už se teďka dovolal pan Miloš do vysílání. Já vás zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane moderátor. Rád, že jste tam.
0: Děkuji.
1: Ne, že bych paní Slabákovou nějak neměl rád, ale vás vám radši.
0: Děkuji. Tak, komu chcete popřát?
1: Já bych chtěl popřát, ona měla, moje segra byli v Brně, ani Bouška, ať se má dobře, oslava byla velice pěkná, děkuju jí a ať se má dobře a vám
0: jasně,
1: taky, pane
0: určitě,
1: moderátoru.
0: Určitě, děkujeme a rádi vyřídíme.
1: Musím vás pochválit.
0: Děkuju moc, to je milé.
1: Ne, že bych
0: ano, děkuju. A ještě dáme příležitost, děkuju, mějte se naschledanou a příležitost dáme ještě paní Staňce z Blatnice pod svatým Antonínkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, já posílám krásný pozdrav z té naší Blatnice a chtěla bych dneska popřát růžence Zastkové, ona bydlela na zastávce za Brnem a teď přestěhovala se a mě teď vypadlo, kam se přestěhovala, ale to nevadí, ona má dneska narozeniny, tak já bych za celou našu ještě starou partiu z Vlhké, kde se scházíme každé pondělí, chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně pohodu, zdraví, lásku a k tomu všeckému a i to boží požehnání. A ještě bych toto všetkým chtěla, všetkým květkám, které známe, jak z Vlhké, tak z okolí, tady tuto písničku chtěla popřát. A přátelů mají známý, mají Kristiánkovi a Jarkovi Wolfovi a tak všetkým. Takže vám moc rád děkuju, jsme hrozně rádi, že tento pořad vysíláte. Jste úžasní a hlavně, abyste nám vydrželi.
0: Děkujeme, děkujeme. Přejeme hezkou sobotu. Mějte se hezky, paní Staňko.
2: Naschledanou.
0: A ještě tady máme jeden e-mail. Prosíme o písničkové blahopřání pro paní Boženku Kopeckou z Velkých Opatovic k životnímu výročí 80 let, kterého se dožívá 21. června. Chceme jí všichni poděkovat za starostlivost, péči a vychování, které nám dala a celý život obětovala. I když už zdravíčko neslouží jako dřív, i když tatínek nás v minulém roce opustil, je stále pro co žít. Třeba pro radost z vnoučat a pravnoučat. Děkujeme za všechno a hodně zdraví přeje celá rodina. A teď přicházejí Bojané a já a můj kamarád.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak a já teďka zdravím ve vysílání pana Laďu. Dobrý den.
1: Zdravím vás v redakci a všechny posluchače. Mám takové zvláštní přání. Chtěl bych poděkovat svému spolužákovi Vilemu Jančíkovi ze Znorov, původem z Bousina, je to Hanák, který se přesunul na toto oblast, který se postaral o abiturientský večírek ve Strážnici. Jsme absolventi střední zemědělské technické školy oboru mechanizačního ve Strážnici a ten jsme absolvovali v roce 68. I když to není rovných 60 let, ale Vilém řekl, čert ví, kolik se nás sende za 2 roky a protože skutečně se ztrácíme, tak se rozhodl toto setkání uspořádat. Já bych mu chtěl všech zúčastněných, bylo nás tam přes 15, poděkovat za organizaci a pozornost, kterou nám věnoval a přeju mu i celé jeho rodině a současně to přeju i všem spolužákům, kteří se nezúčastnili a ty zúčastnili, aby se jim dařilo a hlavně zdraví. A vám děkuji za zveřejnění. Přál bych si samozřejmě písničku o Strážnici, ale jak jste mě sdělit, už byla. A ano. Tak aspoň potom zahrajte Lidéřovskou kapličku. Moc děkuju.
0: Tak jo, mějte se hezky. Lidéřovská kaplička to bohužel nebude, protože písničky máme dopředu dané, ale určitě i tam polka, která bude za chvilku, tak bude určitě veselá. A ještě tady máme jedno blahopřání pro babičku Aničku Pitrovou z Mikulova. Naší nejmilejší babičce Aničce bychom chtěli z celého srdce popřát ke krásnému životnímu jubileu, které dnes slaví. Hodně štěstí, ještě více zdraví a nespočetné množství lásky. Máme tě rádi a už se těšíme, jak to společně oslavíme. Přání posílá syn Jirka s manželkou Broňkou, vnučka Eliška a vnuk Jiřík s manželkou Nikolkou. A ještě tady mám jedno přání. Prosíme o písničku, kterou bychom chtěli poslat se zpožděním do Němčic nad Hanou k sobotním jmeninám pro Antonína Ošťádala. Je to bývalý učitel a muzikant, tak věříme, že ho písnička potěší a udělá aspoň trochu radosti v samotě. Toníku, tak hlavně ti přejeme zdravíčko, aby tě moc nezlobilo a nožky tě líp nosily. Všechno jen to dobré ti přejí Anička a Karel Štolfovi. No a Anička a Karel Štolfovi ještě přejí k svátku paní Květě Strouhalové. Přejí jim všechno nejlepší, především dobré zdravíčko a osobní spokojenost. A písnička pro potěšení, ať zaletí i ke všem našim přátelům a známým. Tak, to byli Anička a Karel Štolfovi a my už tady máme Doubravěnku a polka Vladimíra Pfeffera a Růženy Sipěnové. Zalíbili, zalíbili.

Milí přátelé, já vám moc děkuji za vaši pozornost, snad se vám můj dnešní výběr písní líbil a těším se na vaše gratulace i dnes po 18. hodině a věřte, že i na večer jsem si pro vás připravil krásné melodie v podání známých dechovek. No a za zvuku orchestrální polky Brigita v podání Dolánky se loučí a za pozornost děkuje Jan Kosík.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatii. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Strážníci usměrní na Masarykově okruhu v Brně dopravu, varují ale před používáním dronů. Brněnské hadivadlo uzavře letošní sezónu. Motocyklová velká cena České republiky pokračuje kvalifikačním dnem. Bude převážně polojasno, odpoledne se můžou objevit přehánky a bouřky. Teploty vystoupí až na 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Na brněnském okruhu dnes pokračuje motocyklová Grand Prix. Strážníci lidem doporučují, aby při cestě na závody a odjezdu z akce využívali posílené autobusové spoje. Zároveň jsou připraveni korigovat dopravu i parkování. Některá další pravidla připomíná mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
3: Návštěvníky prosíme, aby respektovali pokyny nejenom hlídek, ale taky pořadatelů. Rádi bychom zdůraznili, že nad Masarykovým okruhem platí přísný zákaz používání dronů a do areálu se nesmí vnášet pyrotechnika. Povolené není ani výjíždění do lesů a stanování.
1: Meteorologové rozšířili varování před silnými bouřkami i na jižní Moravu. V celém kraji se můžou objevit dnes a zítra odpoledne až do půlnoci. Provázet je může přívalový déšť, spadnout může až 40 mm vody, někde i kroupy. A vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti až 75 km v hodině. Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí upozorňuje na riziko zaplavení podchodů, podjezdů, sklepů a níže položených míst, zásahu bleskem nebo úrazu padajícími předměty. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupu z meteorologických radarů v mobilní aplikaci Českého hydrometeorologického ústavu nebo na webových stránkách ústavu. Stále také platí výstraha před vysokými teplotami. Brněnské hadivadlo slavnostně ukončuje 51. sezónu. Tu poprvé umělecky vedl tříčlenný tým. Přineslo to nové logo i jiné směřování souboru. Diváci letos viděli tři premiéry, včetně adaptace oceňovaného románu Rozložíš paměť. Sezónu dnes uzavře večer se scénickým čtením nové hry Dramaturg zasahuje, popisuje mluvčí Tereza Turzíková.
4: Je to hra, která je postavená na modelu detektivní hry. Odehrává se celá v dysfunkčním rozhlasovém studiu. Měla by to být hra společensky kritická, ale taky velice zábavná. Pracuje například s motivy kasína, záletnictví anebo gamblování. Sport.
1: Motocyklová velká cena České republiky má dnes na programu kvalifikace jednotlivých kategorií. Ve třídě Moto2 chce český pilot Filip Salač navázat na vítězní dopolední trénink. Mluví o tom, jestli v kvalifikaci může ještě zrychlit.
5: Myslím si, že všichni jdeme naplno stále, v té kvalifikaci potom se trošičku víc riskuje, buď to vyjde nebo ne, takže říkám, doufám, že budu mít to závodnické štěstí, protože to bude velmi důležitý startovat dopředu tady do toho závodu, těším se na to.
1: Kvalifikaci elitní kategorie MotoGP na zítřejší hlavní závod ovládl Japonec Ogura. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude většinou jasno až polojasno, později odpoledne a večer místy bouřky a přehánky i silné. Teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů. Vítr je mírný a biozátěž kvůli horku vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na spojnici Pohořelic a Znoj má pozor úsucho hrdel u Miroslavy. Je tam dopravní nehoda a projíždí se stále Kyvadlově. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám krásný den. I když pravdou je přát krásný sluní den, tak to je trochu nošení dříví do lesa, sov do Aten, když se říkalo děvčat do Varnsdorfu, odkud jsem mimochodem přijel. Ptáte-li se kam, tak na druhý konec republiky. Když člověk plánuje speciální výlety, tedy živé vysílání, tak si říká, to bude prima. Krásný den, uděláme si, no řekněme, pěknou dovolenou. Ale nikdo nikdy neplánuje počasí. Jednou mrzne, jednou prší a někdy jsou tropy. No a ty jsou právě dnes. Já pevně věřím, že chovancům, které vám budeme představovat, ty tropy nevadí. Právě naopak, že jim dělají dobře. Jsme v Papouští zoo, jsme kus za Brnem, jsme v Bošovicích. No a Papouští zoologická zahrada je vám otevřená. Ještě jednou krásný, dobrý letní den.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.
7: Jak zlatá bula sicilská stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: ještě jednou krásný, dobrý den, příjemný den. Já doufám, že ty dnešní speciální výlety živě vysílané z Bošovic, že vás zaujmou. My jsme, je to asi tak 2-3 měsíce, skleroze mocná čarodějka, vysílali z Krokodýlí zoo v Protivíně a musím říct, bylo to úžasné. A pak jsme se dověděli, že je tu jediná papouští zoologická zahrada, nevím, jestli v České republice, možná i dál, ale to se všechno dovíme. A tak jsme zajeli 25-30 kilometrů za Brno, kdybyste chtěli se sem podívat, tak určitě musíte pak přetrpět těch posledních pár kilometrů těmi, řekněme, okreskami, tak to jsme si trošku prodrncali, ale dojeli jsme šťastně. No a jsme v papouští zoo, jejíž majitelkou, ředitelkou a hlavní duší je paní Hana Pátková, která je spolu se mnou u mikrofonu. Paní Pátková, hezký den.
1: Hezký den.
0: Všimla jste si, jak vám kolega technik tady krásně řekl, je tady paní Papoušková u mikrofonu. Jste
1: ano,
0: zvyklá?
1: No tak vzhledem k tomu, že tuto práci dělám už téměř 40 roků, pohybují se denodenně mezi papoušky, takže tady to přízvisko mě vůbec nevadí.
0: My jsme sem jeli, tady v podstatě se jedná o jakousi řadovku, do které člověk vstoupí, pak tady je rozsáhlejší areál, tak nám ho trochu popište. Kolik metrů čtverečních tady jste zabrali, kolik tady máte těch voliér? Jako, já vím, že vy jste alergické nebo alergičtí na klece. Jsou to voliéry.
1: Expozice.
0: Tak ty voliéry taky ne teda, to neberete.
1: Expozice. Pro papoušky nebo pro zvířata.
0: Tak kolik jich tu máte?
1: V současné době jsou tady téměř 300 papoušků. V jednotlivých expozicích jsou vždy páry. Pokud jsou pohlavně dospělí, tak jsou to chovné páry, daří se nám odchovávat. A máme tady v současné době i spoustu odchovaných mláďat, takže návštěvníci, pokud zavítají nyní do zoo, tak vidí celé rodinky pěkně pohromadě. A celý areál vlastně se skládá ze dvou hlavních pavilonů, pak jsou solitérní expozice a ta výměra, ten rozsah papouščí zoo čítá necelých 1 hektar.
0: To je pěkná plocha, 1 hektar. Máte to tu moc pěkné, musím říct, plno zeleně, takže teď sedíme v takovém, i při tom vedru, v příjemném prostředí, tady pod slunečníkem, navíc občerstvením, s pitím pěkně, takže děkujeme. No, víte, ono to vypadá jednoduše. Mám tady, jenomže jaké byly ty začátky? Jak jste vůbec přišla na to, že zařídíte papouščí zoo?
1: Tak papouščí zoo vznikla ze soukromého chovu a vlastně, co bylo nezbytné k provozu, tak požádat Ministerstvo životního prostředí o udělení licence. Není to jednoduchá záležitost, musíte splnit celou řadu podmínek veterinárních, hygienických a tak dále, ale samozřejmě, co je důležité, je potřeba zajistit welfare zvířat.
0: To
1: je
0: to pohodu
1: zvířat a to je to nejdůležitější. Když jsme vlastně začínali, bylo zde asi 100 zvířat, několik expozic a za těch 15 let, co provozujeme zoo, tak jsme vybudovali vlastně 2 pavilony a vzhledem k tomu, že návštěvníci nebo ta skladba těch návštěvníků je jednak odborná veřejnost, ale velkou část tvoří laici. Tím myslím rodiny s dětmi, malé děti a tak dále. Ti papoušci, to je všechno v pořádku, papoušci tady někteří i opakují, takže zabaví návštěvníky, ale pro ty nejmenší jsme zde museli zřídit i malý dětský koutek a vlastně museli jsme nějak tak skloubit tu odbornost i s tou pro ty laické veřejnost.
0: No vy tady máte i, tady jsem koukal nějaké kozičky nebo něco takového, ne? Alpaky, taky tady máte
1: nově
0: ty pidilami
1: alpaky
0: s těmi obrovskými hlavami, co rády plivou.
1: A, no ne, to úplně pravda, neplivou, jsou roztomilí a máme z nich radost.
0: Tam půjdu podívat a uvidíte, jak se rozplivou.
1: Určitě ne, určitě ne.
0: Víte, co je zvláštní? Tady kolega Lukáš Technik, se mu povedl, já trochu budu žalovat, tak pustil reproduktor, prostřelil tady polovinu areálu a všichni, kteří tady byli, všichni papoušci tady okamžitě se probrali. Teď je tu hrobové ticho, protože patrně, já nevím, jestli mu to dáte k úhradě potom v pondělí.
1: No, ještě si to rozmyslím.
0: Dobře. Jsme papouští zoo, posloucháte živé vysílání výletu, jsme v Bošovicích a za chvíli se budeme věnovat soutěži. Tak.

Ivone Přenosilová také přispěla do vysílání Českého rozhlasu. Naše vysílání výletu pokračuje z Bošovic, z papouští zoologické zahrady, ale nezapomněli jsme na vyhlášení soutěžní otázky. My jsme se minule ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo, že ten tunel je dlouhý 8 metrů, v hloubce 3,5 metru pod vodou. Byly dvě možnosti. Najdeme ho za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Já musím říct, že ta Třeboň vás některé zmátla, tak tam máme výlovy, máme tam, no co, samozřejmě rybářství, tam máme státní, máme tam zámek, máme tam šupinu, šupinku, kde si můžete dát nějakou tu dobrotu a máme tam cokoliv, jen ne ten podvodní tunel, ten je v obci Modrá u Velehradu. Je, kdybyste se tam chtěli jet podívat, tak je, no, Jižní Morava, okres Uherské Hradiště, ale kdo by nevěděl, kde je Velehrad třeba. Takže, kdo odpověděl správně tedy Ačkem, tak byl ve slosování o cestovní tašku. Vyhráli paní Renata Valentová, Bruntál, pan Libor Cigánek, Rohatec, pan Zdeněk Gersel, Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová, Loučná nad Desnou a paní Iva Budzáková, Lunchkroun. Všem upřímně gratulujeme. No, jestli čekáte na novou soutěžní otázku, tak já vám vlastně nic teď moc neřeknu. Poslouchejte po třetím našem vstupu, protože tam se dovíte mnohem víc, jak je to s hlavní cenou za měsíc červen. No, tak, co bych dodal, snad jenom to, že připomínku musím určitě, že vysíláme z Bošovic, z papouští zoo. To pro někoho, kdyby teď třeba přišel zrovna k rozhlasovému přijímači. A pokračujeme hudbou.

0: Dobrý, já jsem si to spojil, tam není ještě jingle. Jo. Český rozhlas, výlety vám dělají společnost, tak já jsem se teď tady trochu zamyslel nad tou soutěžní otázkou, protože, no, nechte se překvapit po tom třetím vstupu. My tady sedíme teď s paní Hanou Pátkovou, to je vlastně hlava Papouští zoo, tady majitelka, ředitelka. Jste tady taky uklízečka, všechno možné, paní Pátková?
1: Všechno dohromady. A tak to má být.
0: No tak to je správně, máte to všechno pěkně pod kontrolou. Kolik vás tady je? Kolik se stará o ty vaše svěřence?
1: Tak vlastně v podstatě 4 lidé, rodina a mám tady nově šikovnou ošetřovatelku, odbornici na slovo vzatou, která určitě také se tady projeví
0: vzala
1: v dnešním rozhovoru.
0: Sebou, dáme prostor,
1: vzala se mi
0: určitě.
1: Sebou, takže spokojenost a jsme taková rodinná firma, takže se nám v podstatě jako daří to nějakým způsobem udržet.
0: Teď, když jsme mluvili o tom množství papoušků v těch expozicích, tak samozřejmě logická otázka, jaké vzácnosti tady máte?
1: Tak vlastně papoušci a všechna zvířátka jsou rozděleny podle mezinárodní úmluvy podle skupiny jejich ohroženosti v přírodě. A my těch nejvzácnějších, tady máme celkem 13 druhů. A já bych zmínila třeba ary canindy, ary červenouché, kde se třeba můžeme pochlubit.
0: Červenouché?
1: To znamená, že má červené uši, doslova.
0: Takže má bolce, tak netopíry.
1: Ne, papoušci nemají takové radary, jako máme my. Ale mají v lebce vlastně ušní otvor a tady tyhle papoušci mají krásná červená peříčka, takové puntíky, takže ara červenouchy. A co se nám nestalo, v loňském roce jsme odchovali první mládě, mohli jsme se tak pochlubit prvoodchovem v zoo a v letošním roce odchovali 3 mláďata, takže to je jeden z největších úspěchů vlastně letošní sezóny.
0: Víte co, pro nás lajky jako vzácný, já nevím, ara hyacintový, kakadu palmový, teď bych mohl jmenovat a tak dále, Amazonian jamajský, já to mám napsané, to než bych to sypal z hlavy tohleto. Ale spíš nám řekněte třeba nějaký, teď a vyčíslete to ekonomicky, kolik stojí takový nejvzácnější papoušek, kdybychom si ho někde chtěli pořídit?
1: Tak samozřejmě ta hodnota u některých druhů, který je velice málo ve volné přírodě, tak ta hodnota je nevyčíslitelná. Ale takový ty, řekla bych, středně vzácní, kde bychom se mohli nějak ohodnotit, tak se pohybuje 200 až 400 tisíc a za to už si můžete papouška pořídit teoreticky i v domu, pokud budete mít čas.
0: Jakmile budu mít 400 tisíc volných, určitě si nepořídím papouška za 400 tisíc, protože při mé péči by papoušek minimálně odletěl. A máte tady takovou tady vzácnost za ty
1: máme peníze? Máme tady několik takových vzácnějších, neříkám, že to úplně 400 tisíc, ale ta částka třeba poloviční těch papoušků je ve volné přírodě opravdu málo a třeba Amazonian jamajské chováme jenom my

0: potom pražská zoo a je v pár chovech v lidské péči jako u soukromých chovatelů. Ale říkám, těch papoušků je celá řada, amazoňané nádherní, kubánští a daří se nám je i odchovávat.
1: Máte tady úplně i nějaké obyčejné třeba?
0: Úplně obyčejné, tady máme andulky, korely, takže...
1: A chodí návštěvníci a chtějí třeba odkoupit něco? Prodáváte tady taky, nebo
0: určitě
1: ne?
0: Ty odchovy putují dále, buď do zoologických zahrad, anebo do soukromé sféry. A samozřejmě, když přijdou rodiny s dětmi, tak pro děti ta andulka je plně dostačující a splní ten účel papouška.
1: U nás svádíme boj, manželka chce psa nebo kočky, já statečně odolávám, v práci poradili, tak si pořiďte papouška. Já říkám, já vím, to bude na 80 let, to ještě, aby se někde dědil. Navíc je pravda, že když se nudí, že se oškubou?
0: Může se také stát, nebo při změně majitele, nebo když mu ten majitel odjede na dovolenou, jsou druhy, které jsou takhle velice konzervativní a tu samotu nebo to odloučení od toho majitele nesou velice těžko.
1: Škubou se vám papoušci?
0: Někteří ano.
1: A musíte jim chystat nějaký zábavný program?
0: Určitě to je nezbytnost připravit jim jednotlivé expozice se spoustou dřeva na oku, s hračky jim vyrábíme.
1: A to všimně si budu dělat před tebou kotrmelce teď.
0: Takže opravdu je to velice
1: důležité. A
0: můžete
1: třeba, můžete jít do té voliéry, do té expozice a třeba si ho vzít na rameno a říkat si Frantiku, tak co, jak se máš a tak.
0: Takhle to nefunguje, ty papoušci jsou divocí, věnují se sami sobě, ten pár, takže to není možné, ale vstupujeme tam při úpravě a čištění expozic, není problém.
1: Tak já vás, paní Pátková, nechám odpočinout, paní Papoušková.
0: Děkuji.
1: Přemýšlím, kde byli papoušci, kde byli, já vím, že režisér Papoušek, to bych věděl Homolkovi, ale jinak si nespomenu, ale určitě nenecháme odpočinout za chvíli vaši paní ošetřovatelku. Tak vám děkuju, no a posloucháte Výlety, připomínám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Motýly, skupina Mandraže v Českém rozhlase ve výletech, které vysíláme dnes živě i v těch vedrech, ale je nám tady docela příjemně, jenom ptáci, papoušci spí, oni se rozhodli, že prostě nevydají hlásek, ale já budu mít hlásek i pro vás. Teď tedy v tuhle chvíli hlásek ošetřovatelky paní Elišky Škaludové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vás paní Pátková hrozně vychválila, tak jako jste tady asi, musím říct, hodně vysoko na tom žebříčku.
1: Tak myslím si, že to bude hlavně proto, protože doteď zastávala tu funkci i moji vlastně jenom Hanka, moje vedoucí, že tak asi je ráda, že jí aspoň někdo
0: zbavila
1: pomůže.
0: Zbavila se práce, tak proto, to je jasné. No, jak vůbec vypadá taková každodenní péče a tady o všechny ty vaše chovance?
1: Tak jako ošetřovatel především se staráte o to, aby byli všichni vlastně v pořádku, takže ta kontrola a potom, když se ráno přijde, tak se samozřejmě nachystá krmivo, jde se krmit, přitom ta kontrola probíhá. A potom už, když je čas navíc, tak čištění, uklízení, vychystávání bydel a podobně. No,
0: říkáte kontrola, to znamená optická, jenom když jim dáváte to krmení nebo přiletí a vy si ho nějak pohladíte, zjistíte, že je v pohodě. Můžete vůbec ladit chovance?
1: Úplně ne, protože jak už Hanka zmiňovala, tak vlastně jako v těch moderních zoologických zahradách jde o bezkontaktní chov. Ať jsou to savci, ptáci, je to jedno, protože vlastně ti ptáci teda u nás, tak ti, co vlastně nejsou odchovaní člověkem nebo nejsou zvyklí na ten kontakt s člověkem, tak jsou potom lepší do toho páru, lepší do chovu.
0: Když jsme byli v Králové dvorské zoo, tak paní ředitelka tehdy, ještě paní Dana Holečková, tak říkala, já to nemám ráda, protože on i ten tygr by si na vás zvykl, ale ošetřovatel pak odejde, přijde jiný a on je ve stresu a hledá toho svého kamaráda. Papoušek by taky k vám takhle přilnul a pak by to špatně dopadlo, kdybyste odešla?
1: No, kdyby byl třeba sám, tak by se tak mohlo stát, ale jak už zase Hanka zmiňovala, tak vlastně, když jsou v tom páru, tak se opravdu starají hlavně o sebe a my jsme takový, řekla bych, nutné zlo.
0: Nutné krmící
1: protože,
0: zlo.
1: Protože ano, my jsme pro ně dobří, že je nakrmíme, ale samozřejmě třeba, když hnízdí, tak to určitě byste viděl, přiletí prostě samec, samice a vyhání vás, protože se to hlídají a to je správně.
0: Kdybyste jim vlezla do hnízda třeba.
1: Jo, někteří by mohli být agresivní klidně.
0: Co v těchto vedrech potřebují vaši chovanci?
1: Tak v těch vedrech my pro ně máme třeba připravené sprchy, takže jim můžeme dopřát vlastně takové příjemné schlazení. Potom samozřejmě mají možnost vždycky si zaletět do vnitřní ubikace, kde se můžou schovat před tady tím přímým sluncem, ale tady v zoologické, sama jsem se tomu divila, je strašně moc zeleně a to nejen pro návštěvníky, jako co můžou vidět tady, ale i u papoušku, že to vydrží některé stromy třeba neoždíbaly.
0: No, když vlastně jsme to takhle procházeli, tak oni se i koupou v nějakých těch, tak jako na páječka nebo krmítko, nebo co to je?
1: Můžou, třeba ti drobnější papoušci, tak můžou využít vlastně zdroje s vodou, ale ti větší papoušci, tak mají to velice rádi, když jim pustíme ty sprchy.
0: Teď mi řeknete, teď je vedro, dobře, to se nějak přežije, ale co když jsou pak mrazy, tak co tady vlastně máte? Je tady vůbec ta zahrada otevřená v zimě?
1: Tak v zimním období je zahrada zavřena, protože vlastně většina papoušků nesnese, nebo můžeme využít třeba, když jsou jako že pod mrazu, anebo pod nulou, tak by museli být opravdu zavření, anebo maximálně pro krátký výlet, když potřebujeme zajít dovnitř nebo tak, ale jinak, když budou stupně nad nulou, dá se na chvíli vypustit, ale jak jsem říkal, v té zimě je zahrada zavřená, takže...
0: A vy jim to píte?
1: A, samozřejmě.
0: Aby byli... A jsou spokojení nebo se derou ven?
1: Já si myslím, že spokojení.
0: Tam mají pohodičku. Tak, to, kdyby se nám taky podařilo, víte, na zimu pěkně zazimovat a nevylezat. To byla nádhera. Tak to byla paní Eliška Škaludová, chovatelka, ošetřovatelka. No, my se pak zaměříme na různé zajímavosti. Já tady mám dokonce návštěvníky televizáky, prozradím, kteří chovají jednak majské mývalý kočky, si to říkám dobře. Já vám představím za chvíli, já myslím, že čas si zase zahrát. Výlety živě z Bošovic z papouští zoologické zahrady. Rady.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Sklony přes ten slumený mi spánek rozesním.

0: Možná čekáte novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. No, my už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám už v našich klasických výletech do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude, jak se říká, točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku budeme stejně jako v loni navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na dva měsíce prázdnin zámecké léto. Tak jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny, těším se na to, v 9.45, takže do mobilu si dejte naše číslo 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Takže v pondělí 29. června v 9.45. No, o co hrajeme celý měsíc, to jsem taky možná zapomněl říct, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak, a já jsem už představil televizní kolegy Martina a Luci, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, vy prý jste tady, jak se říká, pečení, vaření, dnes tedy pečení i vaření, ale jinak prý jste tady každou chvíli, tak co vás sem láká?
1: Ano, bydlíme nedaleko odtud, v Šaraticích.
0: To máte dobré. To. My jsme jeli přes Šaratice a říkám, tady se z toho. A musím říct, při té dopravě skoro. Pardon, to bylo trochu, ano, jak říká ano, náš kamarád, negustovní.
1: Máme rádi papoušky, takže jsme tady, tak jak říkáte, pečení, vaření i v létě, i v zimě.
0: Kolik jich máte, těch papoušků?
1: Nyní něco přes 60.
0: A jinak tady vaše, a teď já nevím, abych nešlápl vedle přítelkyně, manželka, kolegyně, kamarádka, to je jedno,
1: přítelkyně,
0: Lucie,
1: kolegyně.
0: Ta chová mývalý, jak se jmenují ty kočky?
2: Majské mývalý.
0: Přesně, když není co zrovna po jídle, když není miska plná, tak si uloví papouška, ne?
2: Ne, neuloví si papouška, oni se jich dokonce bojí, těch papoušků, těch větších.
0: A možná, kamarádi spolu taky?
2: Ne. Ta kočka, pokud jí to vadí, že pustíme ty papoušky v obyváku, tak ona se vlastně jako zbalí a jde si lehnout někam do klidu.
0: Takže teď i v tom vedru jste prostě přišli se podívat, to je moc dobře. Kolikrát za ten rok třeba zajdete?
2: Nevím, myslím si, že tak...
1: Dvakrát měsíčně.
0: Dvakrát měsíčně.
2: No, každý druhý víkend určitě.
0: Takže ať se vám tady líbí, klidně posaďte, podívejte se na to vysílání. No a já se opět vrátím k paní Haně Pátkové. Já jsem slyšel, že prý vy tady máte uvítací výbor, když přijdete do areálu.
3: Uvítací výbor určitě, protože když sem třeba vtrhne tlupa malých dětí, tak to je pěkný rodeo, nejvíc reagují velké druhy aru, mají nádherný hlas, takže to dopadne někdy tak, že si i ty dětičky zacpávají uši, ale i dospěláci někdy.
0: My jsme slyšeli, když tady kolega prostřelil trochu zvukem váš areál, co dovedou,
3: přesně
0: to jsme
3: tak
0: neslyšeli pěkně dlouho vlastního slova. Máte tu mluvícího papouška?
3: Ano, máme. Asi před 10 lety byla zo obdarována nechtěným papouškem kakadu, jmenuje se Kvído a vlastně tady dělá radost nejen nám, ale i návštěvníkům, umí pár slovíček, takže je to určitě zpestření pro všechny, kteří sem zavítají a každé ráno, když ho krmíme, tak nás pozdraví, řekne ahoj kakadu, takže je to milé.
0: Víte co, já si umím představit, my jsme vysílali kdysi z nějaké záchranné stanice pro zvířata, tam byl mluvící, a teď nevím, havran, krkavec, něco takového. Ten se nakecal, jakmile se rozsvítila červená, okamžitě zmlknul a hodinu byl sticha. Zhasla červená a začal na novo. Já jsem se pojistil, protože je mi jasné, že váš ahoj nebude fungovat, tak jsem si natočil asi, musím říct, z Facebooku nejslavnějšího českého mluvícího papouška, jmenuje se Bertík, má ho paní Iva, no teď jméno jsem zapomněl, omlouvám se, ale já jsem si ho tady natočil na mobil, tak já doufám, že to, když to tady dám k mikrofonu, že bude slyšet, jaký je to kecálista.
4: Ale dneska nežeru popiláři. Dneska nejezdí popeláři.
0: Ano, to musím říct, to je Bertík. A teda ten je neuvěřitelný. On je zaměřený na popeláře, takže kdykoliv přijdou popeláři, ne, není čtvrtek, nepřijdou popeláři. A jednou manželka se mohla uchechtat, protože on napodobil paní Ivu, jak telefonovala, ale úplně sakum prásk. Co to říkal tenkrát všechno?
5: Já už si to nepamatuju nějak. Jak to, že nemůžu přijít a proč můžu přijít a jak si to představujete a takhle pořád mluvil.
0: To bylo i s tím halo, tady to bylo taky, ale i s tím zvoněním třeba, jo, takže tady musíte ještě, tady máte ještě rezervu trošku. To
3: tady zapracujeme.
0: To budete muset zapracovat. Nějakou zajímavost napadne vás ještě tady ze zahrady?
3: Tak určitě takový lákadlo, jednak je tento kakadu a pak samozřejmě ty největší papoušci, pestrobarevní a rové, ty prostě zaujmou na první dobrou a hned v jejich blízkosti máme úplně ty pidi papoušky, papoušičky, kteří jsou zase takový jenom jednobarevní zelení, takže to je takové lákadlo.
0: Ten areál je nádherný, já musím říct, mně se nejvíc líbí, jak je to všechno prorostlé tou zelení, jak to působí uklidňujícím dojmem v tom dnešním uspěchaném světě. Tak, paní Pátková, ještě se nebudeme loučit, kolik to máme, 13 hodin 47 minut, tak ještě si dáme písničku, no a pak to tady, jak se říká, dorazíme.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Mně bude skoro líto, že ten přenos skončí, protože tady je taková příjemná atmosféra. Jsme v Papouští zoo v Bošovicích. Je tady paní Hana Pátková, je tady stále s námi paní Eliška Škaludová. Martin, Lucie zůstali tady s námi taky, takže určitě taky milovníci papoušků, koček mývalých. Takže myslím si, že tady asi si budeme dobře rozumět i po tom přenosu. No já myslím, že přijeďte, kdybychom teď chtěli pozvat celé prázdniny. Já myslím, že tady budete v pohotovosti. Žádná dovolená.
1: Žádná dovolená, je otevřeno každý den, nemáme zavírací den, takže jsme tady k dispozici návštěvníkům.
0: Kdy jezdíte na dovolenou?
1: Nikdy.
0: Nikdy?
1: Já mám dovolenou tady. Vemte si takové krásné prostředí, spousta zeleně, tak se cítím ale jak na dovolené.
0: Ale já taky miluju rozhlas, ale že bych tam trávil dovolenou, to taky ne teda.
1: Ale pokud Eliška svolí, tak mě propustí na pár dnů a ona tady skvěle zastane, takže nebojím se, můžu.
0: Jezdíte na exkurze někam na nějaké ptačí, já nevím, zoo jiné, nebo ve světě, nebo jsou vůbec
1: ne,
0: takové?
1: Ve světě úplně ne, ale spolupracujeme se zoologickými zahradami tady v Česku. Teď jsme zrovna dávali Klokánka do zoo, do Hodonína, zase od nich máme lamy, takže ta spolupráce funguje i s papoušky.
0: Teď jsem se ztratil, jste dávali Klokánka do zoo?
1: Měli jsme tady Klokánka, ale vzhledem k tomu, že nebylo tolik místa, to byl počin ještě bývalého manažera, takže jsme Klokánka darovali do zoo a je mu tam krásně, má tam dvě holky. A za to jsme získali dvě příjemné lamy nebo lamáky.
0: To jsou ty plivačky, jak jste říkali.
1: Nejsou plivačky.
0: Jo, počkejte, až to přijde.
1: Ale jsou rozkošný, jak nám jezdí třeba i děti z kociánky, prostě postižených dětí. A právě ty lamy alpaky jsou ta zvířátka, se kterými lze spolupracovat. Ty děti si je mohou pohladit, chceme naučit na ohlávku. A vlastně to bude taková nějaká zajímavost do budoucna pro malé návštěvníky.
0: Máte nějaké plány na rozšíření nebo že byste chtěli získat nějakého nedostupného jedince?
1: Tak určitě bychom chtěli ary hyacintové, které svou délkou jsou největší papoušci, mají krásné zbarvení, ale jsou to i malé počiny. Máme tady ještě několik expozic, které bychom chtěli vybavit, rozšířit chov kakadu, takže uvidíme.
0: Slyšíte, co to je? Já myslím, že někde hoří nejspíš, jak je sucho, ale to je signál pro nás, abychom skončili, protože náš čas vypršel, dohrajeme, zprávy nás čekají. No a vám samozřejmě přejeme, aby to tady fungovalo. Zveme posluchače Českého rozhlasu všech regionů, aby se přijeli podívat. Takže paní Pátková, moc děkujeme za milé přijetí. Jestli dovolíte, ještě chvíli posedíme, abychom si načerpali tuhle energii a odvezli si ji domů.
1: Určitě děkujeme za návštěvu.
0: Já děkuji všem, kteří tady byli s námi, děkuji i za technické zabezpečení. A zdravím do Karlína taky, kde je ten hlavní vysílací štáb, od kterého se to pak odděluje do všech regionálních stanic. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna, soutěžní otázku nemáme, výletnický batoh, o tom jsem mluvil, takže zítra, co jsem dnes neřekl, po 13. hodině dopovím. Ještě jednou hezký den.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Meteorologové dnes varují před vedry. Dnešek podle nich může být nejteplejším dnem týdne. Lidé dnes kosili koniklecovou louku v Brně a podle vědců z Masarykovy univerzity v Brně ztratili řeky v českých nížinách velkou část rozmanitosti hmyzu. Dnes bude většinou polojasno, teploty vystoupí až na 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Dnešek může být podle předpovědi meteorologů nejteplejším dnem týdne. Dotkne se to i návštěvníků motocyklové velké ceny v Brně. Záchranáři je nabádají, aby se před sluncem chránili pokrývkou hlavy, vyhledávali stín a dodržovali pitný režim.
2: Ta voda je základ, no jinak samozřejmě ty koli a tady to na zpestření dobrý, ale základ si lidi, ať vemou vodu hlodně. A pokud možno se kropy dají tím. Jezdí i kropič, což je taky dobrý.
3: Říká Petr z Brna, zatímco se schovává pod slunečníkem. V kropicí vůz se změnilo i jedno z policejních aut.
4: My v rámci možnosti kropíme část cesty od pole, kde parkují osobní auta, tak aby návštěvníci nešli pokud možno v prachu.
3: Dodává mluvčí policie Pavel Šváb. Meteorologové vydali výstrahu před velmi vysokými teplotami. Mohou vystoupat k 35 stupňům Celsia. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: A jaké to na okruhu v dnešním horkém odpoledni právě je, přiblíží naše reportérka po půl třetí. Ochranáři a dobrovolníci dnes kosili koniklecovou louku na Kamenném vrchu v Brně. Pravidelná péče tam pomáhá zachovat podmínky pro vzácné druhy rostlin, včetně koniklece velkokvětého, připomněl Vilém Jurek z pořádajícího sdružení Reze Kvítek. V řekách v Česku ubývá hmyz. Toky v nížinách a středních polohách ztratily za posledních 140 let část hmyzí rozmanitosti. Uvádí to aktuální studie vědců Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Podle ní zmizelo ze sledovaných řek a jejich okolí 55 druhů hmyzu. 13 z nich regionálně vyhnulo. Mezi hlavní důvody patří průmyslová a zemědělská znečištění nebo úprava říčních koryt. Vedoucí výzkumníků Jindřiška Bojková předpokládá, že se do řek rozšíří nová společenství. Obava ale panuje z invazních druhů.
5: Takže je potřeba spíš vyhlížet, aby jsme nabídli kvalitní prostředí, které třeba bude takové, že ty invazní druhy, které jsou často nebezpečné pro naše původní druhy, nebudou mít tady prostřený stůl a prostřený plný talíř.
0: Novou cyklostezku dnes oficiálně otevřeli mezi Polničkou na Žďársku a Velkým Dářkem. Hlavním úkolem nové stezky je odvést cyklisty z nebezpečného úseku hlavní silnice na průtahu obcí. Součástí stavby za téměř 18 milionů korun byla také instalace nové lávky přes řeku Sázavu. Dokončená cyklostezka je součástí trasy ze Žďáru nad Sázavou přes Pilskou nádrž až k Velkému Dářku.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes máme skoro jasno až polojasno, později odpoledne a večer místy čekáme bouřky a přehánky výjimečně i s možností přívalových srážek a krup, hlavně na západě a severu. Teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů. Mírný vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je kvůli horku vysoká. Další informace o počasí za chvíli s brněnskými meteorology, které i dnes osloví Alena Přikrylová a s vámi stráví zbytek sobotního odpoledne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pokud jedete po dálnici D1 z Vyškova na Brno, dejte pozor na 217. kilometru. Máme tam na krajnici hlášené odstavené porouchané auto. Dále ve směru na Prahu pozor na nehodu na 155. kilometru. Je tam havarovaná dodávka v odstavném pruhu, je označená kužely a projíždějící nákladní auta mírně vybočují. Kolona se ale netvoří. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví a následující dvě hodiny vás horkým víkendovým vysíláním bude provázet Alena Přikrylová. Máme krátce po 14. hodině, dnes je 20. června a svátek má Květa. Jedná se o zkrácenou verzi jména Květoslava a tohle krásné voňavé jméno pochází z latiny a přímo vybízí zahrnout majitelky květinami. Ano, červnová příroda nám krásně kvete a voní a v Brně se do této směsice vůní přidává i vůně motorů. A právě teď vyráží na okruh motodvojky na kvalifikační jízdu s jediným českým pilotem ve světovém šampionátu motocyklistů Filipem Salačem a kolem 14:30 se spojíme s naší reportérkou přímo z Masarykova okruhu. No a čeká nás i pravidelná sobotní soutěž s názvem Co tím chtěl básník říci o pěkné ceny. Před námi je stále velký kus víkendu a určitě oceníte i podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology, se kterými se za chvíli spojíme. Tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: ale na příště nečekáme a počasí s brněnskými meteorology si povíme právě teď. Máme 12 minut po 14. hodině. Dobré odpoledne.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Zdravím brněnského meteorologa Mojmíra Martana. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Jaké počasí je v tuhle chvíli na jižní Moravě? Jsou ta horka tak vysoká, že by mohla překonat i teplotní rekordy?
2: Ano, horka jsou vysoká, teploty dosahují až 34 stupňům. Zatím byl pouze vyrovnán rekord v Ivanovicích na Hané a nejvyšší teplota v kraji se zastavila na 34,3 stupně Celsia, a to v Lednicích a Brdy-Žabovřeskách. Jinak máme většinou skoro jasno nebo polojasno, více oblačnosti je na Znojemsku, kam zasahuje oblačnost z bouřek nad Rakouskem.
0: Dojde i k nám na jižní Moravu nějaká silnější bouřka?
2: Může se to stát, hlavně v té západně severní části kraje. Je to v tom pozdním odpolední a hlavně večer možné, takže lokálně počítáme s výskytem přeháněk a bouřek, které mohou být i doprovázené kroupami, nárazy větru a přívalovými srážkami.
0: Jak to vypadá z dnešní sobotní nocí? Jaké bude počasí?
2: Tak zpočátku na řadě míst ještě zvětšená oblačnost a dozdívající přeháníky nebo bouřky, ale v průběhu dne se situace, v průběhu noci se situace uklidní a bude se vyjasňovat. Kránu se mohou výjimečně vytvářet mlhy. No a noc bude teplá, 20 až 17 stupňů budou ty nejnižší noční nebo ranní teploty. Foukat bude jen slabý proměnlivý vítr, který jen zpočátku v těch přehaďkách a bouřkách může být přechodně zesílený.
0: Ano, v tyto dny většina lidí sleduje velmi důkladně počasí. Jaká bude neděle?
2: Neděle bude v první části dne podobně jako dnes ve znamení jasná nebo skoro jasná. Odpoledne a večer očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a opět se lokálně mohou vyskytovat bouřky a přeháníky, které mohou být doprovázené přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami. Zítřejší odpolední teploty 31 až 34 stupňů, slabý vítr většinou severních směrů může opět tedy v těch přeháníkách a bouřkách zesilovat.
0: To znamená, pokud někam vyrazíte, tak deštník asi potřebovat tolik nebudeme, protože teploty, které budou předcházet a následovat, nás usuší velmi rychle, spíše se budeme bránit sluníčku. Je to tak?
2: Ano, je tomu tak.
0: A jaký bude ten start do nového týdne? Oteplí se nám ještě více nebo se naopak mírně ochladí?
2: Tak co se týče pondělka, tak tam čekáme ranní teploty 21 až 17 odpolední, 29 až 33 stupňů, v úterý zhruba jak v noci, tak přes den o stupeň méně. Oteplovat se začne zase až ve středu, kdy čekáme až 33 stupňů. V pondělí a v úterý se ještě lokální přeháníky bouřky mohou vyskytovat. Ve středu už je ta pravděpodobnost velmi malá a spíš bude převládat slunečné počasí.
0: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a zítra máme konečně to kalendářní léto naplno. Děkuji vám, mějte se krásně, přeji vám krásnou sobotu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A my za chvíli budeme soutěžit o pěkné ceny. Dnes to budou lístky na Strážnici, ale také je tu připravená pěkná kniha. Co tím chtěl básník říci, volejte už za chvíli číslo k nám do studia 726 465200. Až dozní Roxette, tak si to rozhodně vychutnejte. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
4: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
3: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
4: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
3: Nevěřím, kdy, kde, jak?
4: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
3: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.

0: máme 27 minut po 14. hodině, posloucháte sobotní odpolední vysílání na vlnách Českého rozhlasu Brno s Alenou Přikrylovou. No a právě teď to pro vás mám pravidelnou soutěž s názvem Co tím chtěl básník říci, a vy můžete. Vlastně už nemůžete, protože na linku 726 465 200 se nám už dovolila první volající, jak jsem v úvodu zmiňovala, kdo zavolá, když dozní Roxet, má možnost získat pěkné výhry. A já už zdravím na naší lince paní Marie, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Marie, odkud voláte?
1: Volám z Brna.
0: A z které části brněnské, jestli nám můžete prozradit?
1: Ano, teď jsem zrovna Brno Královo pole.
0: V Brně Králově poli pravděpodobně burácení motorů z brněnského Masarykova okruhu asi neslyšíte úplně nejvíc, ale asi tam projíždí spousta dalších motorkářů a motoristů a ten tak říkající cvrkot určitě tam někde potokny jste zaznamenali?
1: Ano.
0: Tak my se teď pustíme do soutěžení. Já vám nejprve uvedu, ať se máte nad čím rozhodovat a o čem přemýšlet ještě před rozběhnutím soutěže. Uvedu vám nabídku dvou možných výher. Buď můžete získat dva lístky na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, který proběhne od 25. do 28. června tohoto roku. Jedná se o 81. ročník a samozřejmě Český rozhlas Brno bude také na místě. Nebo se schladíme u ledu s knihou Ivan Hlinka, Můj táta byl cenzurováno.
1: Dobře. To jsou tak, obě dvě krásné ceny, tak zkusím.
0: Jsou krásné ceny, dobře, tak my se teď budeme také chladit a to s Milanem Chladilem. Říká vám něco jméno tohoto zpěváka?
1: Ano, určitě.
0: Rezonuje vám to, rezonuje vám v hlavě některá z jeho písniček?
1: Ano. My dva a já vás třeba. Mm-hmm.
0: A já vás poprosím, stlumte si prosím telefon nebo rádio, nebo běžte s telefonem kousíček dál od přijímače, protože se nám tam malinko ozývá. Ano. Výborně.
1: Už je to v pořádku.
0: Tak, zvuk je čistý. Ano. Jednou z našeho hlavního města možná dorazíme do Brna, z Brna do Brna, z Prahy do Brna, zkrátka v kratším čase. Nicméně je to představa velmi hezká. Milan Chladil o tom zpíval už v roce 1961. Píseň se jmenuje Jezdím bez nehod. Napsal je Jaroslav Mangl a Jaroslav Kopáček, otextoval ji Zdeněk Borovec. No a já se zaměřím právě na tuto písničku. Nebudu vám ji samozřejmě zpívat, to bych jak Milan Chladil nedala, ale zkusíme si doplnit některé údaje. Tak já vám je budu recitovat, ano, vy mě pak doplníte.
1: Dobře.
0: Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkuji mezi výmoly. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, cestou necestou. Odkud pan Chladil pádí a v kolik hodin tam bude? Tak to je dnešní otázka.
1: Já pádím. Jo, já si to zpívám. Ano, zpět v Dejvicích, v Brně před cestou.
0: A je to vaše. Ano, tak hodinku z Dejvic do Brna, to je ještě velmi, velmi daleká budoucnost. Možná to pár motorkářů teď chtělo zvládnout, nicméně my doporučujeme, jezděte bezpečně, opatrně a zvlášť po D1, kde se velmi často parkuje a stojí. Knížka nebo vstupenky jsou v tuhle chvíli vaše. Co si vyberete?
1: Teď ho nemešte přemýšlím, já se s vámi domluvím, jestli můžu.
0: Tak přemýšlejte a my zatím budeme tak nějak kodrcat po našich silnicích. Jezdíme bez nehod s Milanem Chladilem a než se nám právě rozběhnou tato krásná slova, tak si třeba povíme, která cena bude ta nejlepší. Už víte? Už víte?
1: Ano, ano.
0: Takže co to bude? Dva lístky anebo knížka?
1: Asi potěším dvěmi lístky.
0: Tak a my už pouštíme Milana Chladila na plné pecky. Tak mi vydržte na lince, předáme si ještě iniciály. Krásné odpoledne a dobrý poslech vám všem a samozřejmě hodně štěstí všem závodníkům na trati.

Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Přítím se jako drak, však vždy

Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám doznívá velmi sobecká písnička s názvem Já od kapely Olympic. Na automotodromu v Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Díky desítkám tisíc fanoušků z Česka i ze zahraničí jsou plnější dálnice a silnice v okolí a živě je taky ve městech a nebo ve městě a v kempech v okolí závodiště. Tématem číslo jedna pro ně je, jak přežít mimořádně horký dnešní den. Na okruh se vypravíme za chvíli s Vlastou Gajdošíkovou. Tak si na to počkejte po písničce.

0: Doznívá nám hlas Marie Rotrové na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 14 hodin a 41 minut. Brno a hlavně Masarykův okruh tento víkend patří motocyklové Grand Prix. Závody ale nejsou jen sportovní záležitostí. Desetitisíce návštěvníků znamenají taky dopravní zátěž a práci navíc pro záchranáře, hlavně kvůli velkému horku. Budeme o tom teď mluvit s reportérkou Vlastou Gajdošíkovou, která dění na okruhu celý den sleduje. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak si návštěvníci užívají závody v tom horku?
1: Když můžou, utíkají do stínu. Ti připravenější mají sebou deštníky nebo slunečníky. Základem je dostatek vody nejen na pití, ale někteří se jí i polévají. Vlastní zásoby se hodí, protože i obyčejná voda na stáncích tady v areálu stojí desítky korun a v kempech je to podobné. Plechovka piva tam vyjde na 90 korun. Vítaná je vodní mlha, kterou po areálu rozprašují cisterny. Před chvílí ale alespoň těm českým fanouškům udělala radost Filip Salač, který v kvalifikaci dojel druhý a v neděli tak odstartuje do závodu třídy Moto 2 z první řady. Radoval se z toho i prezident Petr Pavel, který dnes na okruhu závody sleduje a závodníky fotografuje.
0: Tak s toho máme i velkou radost my tady ve studiu. Včera záchranáři na okruhu ošetřili 30 pacientů, někteří kolabovali kvůli vedru. Dnes je ještě tepleji. Projevilo se to na počtu jejich zásahů?
1: Projevilo. Dnes do této chvíle pomáhali už 50 lidem, z toho 6 převezli jejich sanitky na ošetření do klimatizovaného stanu a jednoho do nemocnice. Výrazně převažují kolapsy z horka. To znamená, člověk má nevolnost a začne omdlévat. V tom případě je dobré odvést ho do stínu, dát napít vody a ochlazovat. Kromě toho zdravotníci ošetřovali drobná poranění, popáleniny nebo bodnutí hmyzem. Na to je potřeba dávat si pozor, třeba když pijete sladké nápoje. Bodnutí od včely nebo vosy v ústech může být velmi nebezpečné, i když nejste alergičtí.
0: Způsobilo dnes to množství návštěvníků nějaké komplikace v dopravě?
1: Podle policistů a strážníků, kteří usměrňují provoz a monitorují zaplněnost parkovišť, je těch motorizovaných návštěvníků asi méně než loni. Nájezd na fanoušků byl včera i dnes plynulý a bez komplikací. Uvidíme, jaký bude odpolední odjezd. Podle odhadu policie parkovalo včera v okolí autodromu 1420 osobních aut a 550 motorek. Dnes je to 3220 aut a 1250 motorek. A to v těchto počtech nejsou zahrnutá auta a motorky přímo v areálu. Situaci by mohly zkomplikovat bouřky, pokud tedy přijdou. Podle meteorologů tato možnost je dnes i zítra. Nejvíc návštěvníků by mělo dorazit na zítřejší hlavní závody. V této souvislosti připomenu, že přijet veřejnou dopravou je docela dobrý nápad, protože linka C jede z přestupního uzlu v Brně Bohunicích až k hlavní bráně 15 minut. Takže od hlavního nádraží cesta tramvají a navazujícím autobusem trvá zhruba půl hodiny.
0: O tom, jak zvládají horko na motocyklových závodech na Masarykově okruhu v Brně fanoušci a záchranáři, i o dopravě, ale také o krásném úspěchu Filipa Salače, jsme si povídali s reportérkou Vlastou Gajdošíkovou. Děkuji a přeji pěkný den a přežijte to tam. Slyším
1: krásný den, naslyšenou. Ano, je tam, je tady.
0: Je tam velmi, velmi rušno. A my si pustíme písničku.
2: Pozor.

0: přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo v loni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Knajzl.
1: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
3: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
4: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
3: Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
5: Dnes ráno, když bylo půl,

Vabiraněk na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut před 15. hodinou. Venku je velké horko, opravdu teploty v tuhle chvíli dosahují 32 až 35 stupňů Celsia. No a biozátěž je na trojce, což je vysoká zátěž a ta je velmi, velmi náročná pro jedince s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. Já bych řekla, že pro všechny je to velmi, velmi náročné. Proto, přátelé, mysleme na pitný režim, protože dehydratace zatěžuje cévní systém. Buďme tedy hodně opatrní a měli bychom během dne vypít údajně 2 až 3 litry nebo 2 až 3 litry vody. Pro seniory je ideální minerálka nebo voda. Také tekutinu nám dodá třeba meloun nebo jiné ovoce. Doporučujeme, abychom se pohybovali tam, kde je chladno. Pro procházky je lepší čas buď brzy ráno nebo pozdě večer. A pokud se sedáte třeba někde do auta, tak je opravdu nejprve důkladně vyvětrejte, puste si klimatizaci a pak teprve vyjíždějte. A úplně nejlépe je sednout si někam do stínu pod košatý strom, dopřát si nějakou výbornou tekutinku, nějaký džus nebo vodu a poslouchat u toho Český rozhlas Brno. Ano, blíží se nám 15. hodina, zprávy s Věrou Šembekovou a já vás teď namotivuji na snídani. Petra Janů nám zpívá Už zase snídáš sám. Přeji vám krásné odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Česko zažívá nejteplejší den týdne. V Hrubé Vrbce na Horňácku je dnes akce za obnovu staveb lidové architektury. Motocyklista Filip Salač byl v Brně druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu v kategorii Moto 2 a zítra odstartuje z první řady. Čekáme zítřejší počasí slunečné, postupně bude oblačno, odpoledne a večer někde přehánky a bouřky, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Teploty v Česku dnes stoupají k 35 stupňům Celsia a podle meteorologů jde o nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu je navíc dusno. Tropické počasí může lidem působit vážné zdravotní komplikace, zejména chronicky nemocným a seniorům.
4: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy zhorka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
5: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí, v důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
4: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
6: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
4: V Čechách hrozí i zítra. To už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Český rozhlas.
2: Některé body novely zákona o střetu zájmů se možná ještě změní, řekla to dnes ministryně financí a místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová v pořadu televize Nova. Současný návrh mimo jiné zpětně zkracuje státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu lhůtu pro vymáhání neoprávněně vyplacených dotací z 10 let na 4 roky. To v debatě kritizoval předseda a poslanec ODS Martin Kupka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by podle Kupky podle aktuálního návrhu nemusel vracet dotace, které obdržel neoprávněně, když byl majitelem holdingu Agrofert. Novelu navrhla skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z hnutí ANO. Tradiční stavební a řemeslné postupy si dnes lidé můžou osvojit v Hrubé Vrbce na Horňácku. Koná se tam akce Zachraňte stodoly. Součástí praktických kurzů a přednášek je i prohlídka unikátního souboru asi 70 historických stodol, pokračuje nezávislý starosta Pavel Graf.
7: Čeká nás tam kameník, který bude připravovat kamenný schod historické zvonici v Hrubé Vrbce. Čeká nás tam truhlář, který na tu zvonici bude řešit obnovu dveří vstupních a budeme tam mít obnovu nátěru dveří z evangelického kostela, které jsou z roku 1941.
2: Doprovodný program zahrnuje folklorní vystoupení, divadelní představení, jízdy kočárem a nebo turnaj v kuličkách.
3: Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a v neděli odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie, za kterým zaostal o 205 tisícin sekundy. Salač zajel druhý čas v kvalifikaci po třetí za sebou. Kvalifikaci královské kategorie MotoGP překvapivě ovládl japonský jezdec Ai Ogura. Jezdci MotoGP dnes v Brně pojedou ještě sprint, ten by měl odstartovat v těchto chvílích a v neděli program velké ceny uzavřou hlavním závodem.
3: Počasí.
2: V noci bude na jižní Moravě zvětšená oblačnost a doznívající přehánky nebo bouřky. Postupně polojasno až jasno, k ránu se můžou výjimečně objevit mlhy. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a lokální bouřky a přehánky, někde i s přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami. Nejnižší noční teploty je 20 až 17 stupňů, denní zítra vystoupí na 31 až 34 stupňů. Slabý vítr většinou severních směrů v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a později večer a v noci většinou mírně nepříznivé, jinak dobré, biozátěž kvůli horku vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, opatrně na D1 mezi Brnem a Vyškovem na 198. kilometru je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pohodové sobotní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme krátce po 15. hodině. Víkend je ve znamení bzučících i burácejících motorek v Brně a v reportáži se podíváme na práci traťových maršálů, kteří tento víkend dohlíží na bezpečnost na MotoGP na Masarykově okruhu. V následující hodině zazní 58. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát se vypravíme na místo výbuchu parní lokomotivy. A živě se podíváme s naší reportérkou i na D49 z Hulína na Kroměřížsku až do Frištáku na Zlínsku, která je kompletně hotová. Podrobnosti přidáme za chvíli. I nadpřirozené bytosti mohou mít místo v pravidelné víkendové jazykové dílničce Jiřího Trachtulce. Poslechněte si tu dnešní. Také za chvíli autor už něco maluje na zeď, tak zůstaňte s námi. U mikrofonu je Alena Přikrylová. Krásné odpoledne a příjemný poslech.
3: Český rozhlas Brno.
9: Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let jsem světem brousil, jak schudlej král. Sedm let jsem světem bloudil a hledal.

0: Věra Špinarová nám zpívala o Valentinovi, který je na hvězdném plátnu stříbrném, a já teď vzpomenu nejslavnějšího motocyklového závodníka světa, Valentina Rossiho, který je teď v Brně na Masarykově okruhu a sleduje víkendovou Grand Prix. Sedminásobný mistr světa ve třídě MotoGP má k Brnu a tamnímu Masarykovu okruhu výjimečný vztah. 18. srpna roku 1996 tam totiž získal své vůbec první vítězství v kariéře Grand Prix. A letošní Grand Prix se účastní jako divák a majitel a také manažer svého týmu VR46 Racing Team. No ale my si teď už dáme takové nadpřirozené koukání, anebo poslouchání. Je tu další jazyková dílnička Jiřího Trachtulce. Tentokrát bude mluvit nejen o čertech.
1: Tématem dnešního jazykového koutku budou čerti. Nejprve si povíme, proč se říká nemaluj čerta na zeď, tedy nevytvářej negativní scénáře budoucnosti. Tam, kde se objevil čert, smrdělo to zpravidla nějakýma potížema. A za starých časů se čert přivolával mimo jiné jeho zobrazením. Dnešní rada nemaluj čerta na zeď, tedy říká nestraš, nepřivolávej problémy. Nezapomeň, že čert není nikdy tak černý, jak ho lidé malují. A nyní si povíme, proč se za velmi špatného počasí říká, že se venku čerti žení. Původně to znělo, venku se čerti činí, tedy venku čerti makají, nežení se. To je omyl, nebo spíše dávné přeslechnutí. Ovšem představa divoké pekelné svatby také není k zahození. S úsměvem vás všechny zdraví, Jiřík Trachťa.
0: Venku se čerti nežení, ale je tam horko jak v pekle. To byl Jiří Trachtulec, řečený Jiřík Trachťa, a jeho jazyková dílnička. Další zazní opět zítra touto dobou. No a my už za chvíli vyrazíme na dálnici, konkrétně na D49 z Hulína na Kroměřížsku až do Frištáku na Zlínsku. Ta je kompletně hotová. Už ve středu se po chybějícím úseku z Holešova do Frištáku projeli první řidiči. Jak ale bude dálnice ve směru na Vizovice a slovenskou hranici pokračovat, vám řekneme za chvíli. Tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Nemohli jsme se nad ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, a co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, no a tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čeho já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: V pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Karel Zich na vlnách Českého rozhlasu Brno, 22 minut po 15. hodině. Po letech čekání a odkladů od středy řidiči využívají celých 17 kilometrů dálnice D49 od křižovatky z dálnici D1 Uhlína do Frištáku na Zlínsku. Jak bude dálnice pokračovat dál kolem Zlína a ke slovenské hranici, to dnes v Holešově, kde po 18 letech od poklepání na základní kámen slavili otevření této části dálnice, zjišťovala reportérka Tereza Chrastinová. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, děkuju.
0: Co je teď nejblíže v plánu? Kam bude D49 dál pokračovat?
1: Aktuálně se připravuje projekt a veškerá dokumentace k pokračování směrem na Lípu u Zlína. Podrobnosti Českému rozhlasu řekl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: V tu chvíli zpracováváme dokumentace pro společné povolení a připravujeme veškeré podklady k zahájení výkupu pozemků, tak aby ta stavba někdy začátky nebo první polovině roku 2029 mohla být zahájena. To je vlastně cílem de facto až k Vizovicím, abychom takhle měli dálnici D49 dokončenou a zprovoznili jsme to jako obchvat Zlína.
1: Podle Radka Mátla je pak reálné, že hotovo by mohlo být kolem roku 2032.
0: A co další napojení D49 na Slovensko?
1: Tam je nějaký konkrétnější časový harmonogram v tuto chvíli zatím nejasný. Důvody znovu vysvětlil ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Jsme od Vizovic až na státní hranice, tam jsme historicky nedostali bohužel kladné stanovisko EIA na dálničci D49, z toho důvodu tuto chvíli se připravuje to jako silniční stavba, horizonty výstavby budeme upřesňovat posléze. U nás dneska je aktuálně klíčem skutečně najít dohodu s ministerstvem životního prostředí o podobě té trasy, získat kladné stanovisko EIA a pak asi jsme schopni už harmonogram naplánovat tu samotnou výstavbu.
0: Když byla řeč o Zlínu, jak to vypadá s plánovaným přivaděčem od konce dálnice D49 u Frištáku směrem na Zlín?
1: O tom jsem mluvila s ředitelem zlínských krajských silničářů Karlem Chudárkem. Ten vysvětlil, že přivaděč na Zlín budou mít na starosti celkem 3 investoři a výstavba prvního úseku bude v režii státu.
3: Přivaděč bude přes Kostelec dolů ke Kostelecké křižovatce. Na něho potom navazuje kraj od Kostelecké křižovatky až po nákupní centrum Kaufland a na ten navazuje město Zlín a od toho Kauflandu připravuje a bude stavět tzv. Obchvat Zálešné, který bude od Kauflandu po nemocnici.
1: Co se týče časového harmonogramu, ten nechtěl Karel Chudárek komentovat, a to právě z důvodu, že stavbou se budou zabývat 3 investoři. Za ředitelství silnic a dálnic ale předpokládá, že první úsek se začne stavět v roce 2029 a výstavba by měla trvat 3 roky.
0: Řidiči mohou od středy využívat celých 17 kilometrů dálnice D49 z Hulína do Frištáku. V dalších letech se chystá výstavba úseku směrem na Lípu i přivaděč na Zlín. Podrobnosti jsme probrali s reportérkou Terezou Chrastinovou. Děkujeme a mějte se dobře na Zlínsku.
1: Děkuji moc krát a šťastnou cestu.
0: Děkujeme a šťastnou cestu všem řidičům, kteří křižujete v těchto horkých dnech Jižní Moravu. Krásný den všem. A my se za chvíli podíváme na temné letopisy s Michalem Staníkem. A teď ale přichází písnička od Taleny Machálkové Zatemnění, tak se malinko naladíme.

0: Večnost, hudební zamyšlení v písňovém podání poprokové kapely No Name na vlnách Českého rozhlasu Brno. 3:30. Dobré odpoledne. Je tu 58. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1848. Výbuch lokomotivu rozmetal na stovky metrů. Vlaky v té době po Moravě nejezdily ještě ani 10 let. Důležité železniční tratě však fungovaly, včetně severní dráhy císaře Ferdinanda, která spojovala Vídeň přes Břeclav se Slezskem. A právě na ní, mezi Hulínem a Napajedli, explodovala 27. července 1848 lokomotiva Jáson, vezoucí z Bohumína do Vídně 40 nákladních vozů. Výbuch to byl mohutný. Trosky lokomotivy vyšetřovatelé našli až 600 metrů od ní. A z těch vagónů za ní byla zničena či poškozena téměř polovina. Na místě zemřel strojvedoucí i dva topiči. Poraněním krátce po výbuchu podlehl i čistič, zraněni byli i dva nakladači jedoucí ve vlaku. Co se stalo? Základ je zřejmý. Roztrhl se kotel lokomotivy. Jenže důvod zůstává nejasný. Jak se mohlo stát, že v něm tak prudce narostl tlak? Nemohla posádka doplnit vodu kvůli závadě čerpadel, nebo špatně fungovaly přístroje? Nebo dokonce lidé v kabině zapomněli sledovat tuto hodnotu? Pokud by do uprázdněného rozžaveného kotle náhle napustili vodu, mohlo by to takové množství páry vyvinout. Jenže už tehdy fungovalo jednoduché opatření, pojistky zvané olovník. Olovo se rozpustí při nižší teplotě než ocel a spustilo by bezpečnostní mechanismus. Nic takového se nestalo. Olovník našli vyšetřovatelé neporušený. Další z variant mohlo být uvolnění kotelního kamene nebo další problémy. Buď jak buď. Výbuch lokomotivy Jáson v roce 1848 ovlivnil řadu dalších bezpečnostních opatření pro parní lokomotivy.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 58. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase v pátek před 9:00 raní. No a teď si můžeme zvesela vyšlápnout s Michalem Tučným. Krásné odpoledne.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.

0: Nestárnoucí ABBA, švédská popová skupina založená ve Stockholmu v roce 1972, patří mezi nejúspěšnější hudební skupiny v dějinách populární hudby vůbec. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme sobotu s datem 20. června, první letní víkend ve své druhé polovině, tedy my jsme v té první polovině, zítra bude první letní den. No ale tak nebo tak, na Masarykův okruh se tento víkend po necelém roce vrátily závody MotoGP. Šampionát by se neobešel bez takzvaných traťových komisařů neboli maršálů v oranžových kombinézách. Pomáhají po haváriích, hasí požáry nebo signalizují pomocí vlajek. Tento víkend jich v Brně pomáhá přibližně 250.
1: Sledujeme chod na té trati, jezdce, staráme se o jejich bezpečnost, pokud samozřejmě havarují, tak jim jdeme na pomoc, de facto musíme jim pomoct odstranit motorku.
2: Střed první zatáčky na brněnském Masarykově okruhu, stanoviště číslo 2. Tam už 30 roků působí jako traťový komisař Jaroslav Ryšavý, kterému je teď téměř 80 let.
1: Prostě čekat a dohlížet na to. U motorek je to tak, prostě motorka sklouzne, letí jezdec a my už vybíháme. Samozřejmě jsou nějaký řády sportovní, který my taky kontrolujeme, hlavně, aby se ti jezdci navzájem třeba nežduchali, nebo to, aby se chovali sportovně vůči sobě férově.
3: Jak dlouho ještě plánujete působit takhle na závodech?
1: Než mě vyhodí. Ne, dívejte se, ještě příští rok mám licenci. Myslím teda zahraniční závody. Kromě Rakouska, tam říkají papi, ty licenci nepotřebuješ. Oni mě všichni říkají papi Jara. Jo, jako dědek Jara.
3: Vy jste dneska už vlastně zasahoval u nějaké nehody, tak o co šlo?
4: Byl to pád na přední kolo v druhé polovině první zatáčky.
2: Popisuje traťový komisař Lukáš Neveselý.
4: Jezdec spadl, rychle jsme ho otlačili vlastně za bariéru. Vytřepali jsme kačírek a jezdec byl následně roztlačen, aby mohl pokračovat dál v rozjeté kvalifikaci.
2: Takzvaný traťový maršál u závodní dráhy zůstává prakticky celý den. Vypořádat se musí i s vysokými teplotami.
4: Vodu za krk, přesně tak. A nebo když má člověk pokrývku hlavy, tak si vodou nalije akorát do toho. Když pracujeme v těch overalech a máme v tom zasahovat, tak je to někdy opravdu náročný a stojí to spoustu energie a sil.
2: Komisaři pravidelně skládají zkoušky a musí získat potřebné licence. Jaroslav Ryšavý mi vysvětluje, že práci dělají z lásky k motorsportu a kvůli zážitkům, které si ze závodů odnáší.
1: Emerson Fittipaldi je tak mladý jako já. My jsme od sebe jeden den a já jsem měl tu možnost se s ním tady setkat, když tady jezdili 2 roky po sobě a jedničky. Taky to děláme proto, protože člověk potkává lidi. Na každém okruhu, na který jedeme, tak máte přátelé.
2: Po tomto sportovním víkendu vyrazí Jaroslav Ryšavý jako traťový komisař na červencové závody Formule 1 v Maďarsku. Hana Novotná, Český rozhlas.

Trmuk na vlnách Českého rozhlasu Brno je 9 minut před 16. hodinou a za chvíli tu budou zprávy s Věrou Šembekovou. Pak se můžete těšit po 16. hodině na hvězdné návraty, které moderuje Patrik Rozehnal. Po 17. je připravený kulturní magazín Zelný ring. Ten přinese fejeton nazvaný Aspoň jí nenaroste hřebínek. Textem v autorském čtení bude mít v pořadu premiéru spisovatelka Iva Hyde Mouza. Pak vám nabídneme první část záznamu večera z cyklu Fajnšmekři sedmičce, kde Zelný ring slavil své třicátiny, my gratulujeme, no a učinkovali na něm Ludvík Němec, Michal Bumbálek a Radek Štěpánek. Pátá část memoárového cyklu Jiřího Kuběny z Mého Orluje je věnován Václavu Havlovi. A v rubrice Literární výročí si připomeneme, že před 85 lety se narodil básník Petr Kabeš. No a po 18. hodině se můžete těšit na blahopřání s písničkou. Dnes moderuje Jan Kosík. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi v tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. Přeji vám krásné dny a ten zítřejší den, ať nastartujete v rytmu letním, protože už zítra máme konečně první letní den. Krásný den všem.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Cestování v horkých dnech lidem usnadní klimatizované vozy regionální dopravy. Polnička na Žďársku otevřela cyklostezku, která cyklisty dovede k Velkému dářku. A brněnské Hadivadlo večer uzavře svou 51. sezónu. Zítra bude slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer někde přehánky a bouřky, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Jižní Morava zažívá tropický víkend. Před vysokými teplotami varují meteorologové. Cestování lidem usnadní klimatizované vlaky i autobusy regionální dopravy. I když počet takových spojů dlouhodobě roste, nevždy je klimatizace k dispozici, pokračuje mluvčí koordinátora regionální dopravy v kraji Květoslav Havlík.
2: S klimatizací se mohou cestující v Jihomoravském kraji setkat prakticky na všech regionálních autobusových linkách, stejně jako na absolutní většině regionálních vlaků. Výjimkou jsou pouze vlaky z Brna do Veselí nad Moravou, do Ivančic a do Moravského Krumlova.
0: Polnička na Žďársku dnes otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 milionů korun dostala obec dotace. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes Sázavu a potok. Symbolicky byly po jejich stranách umístěné části kolejnic jako připomínka někdejších významných železáren v obci. Přes Polničku jezdí lidé na kolech od Žďáru nad Sázavou do lesů a rybníku Velké dářko. Brněnské Hadivadlo večer uzavře svou 51. sezónu scénickým čtením nové hry Dramaturg zasahuje, pokračuje mluvčí Tereza Turzíková.
3: Je to hra, která je postavená na modelu detektivní hry. Odehrává se celá v dysfunkčním rozhlasovém studiu. Měla by to být hra společensky kritická, ale taky velice zábavná. Pracuje například s motivy kasína, záletnictví anebo gamblování.
0: Letos poprvé umělecké divadlo vedl tříčlenný tým. To přineslo nové logo i jiné směřování souboru. Diváci letos viděli tři premiéry, včetně adaptace oceňovaného románu Rozložíš paměť. Sport. Na brněnském okruhu skončil sprint MotoGP, vyhrál ho Ital Francesco Bagnaia. Motocyklový jezdec Filip Salač byl dnes druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu v Brně v kategorii Moto2 a zítra odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie, za kterým zaostal o 205 tisíc sekundy. Salač zajel druhý čas v kvalifikaci po třetí za sebou.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude v noci zvětšená oblačnost a doznívající přehánky nebo bouřky, postupně polojasno až jasno, k ránu se můžou objevit někde výjimečně i mlhy. Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a lokální bouřky a přehánky někde i s přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů, denní zítra vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr slabý, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Nové podmínky budou zítra ráno a později večer a v noci většinou mírně nepříznivé, jinak dobré, aby o zátěž kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích jižní Moravy většinou pojedete plynule, opatrně na Veselsku. Tam se stala dopravní nehoda u Strážnice. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
5: Moment.
4: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
5: Moment. Máte k tomu ještě něco podstatného?
4: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
5: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
4: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
5: Dobře, v tom případě vám ale musím říci...
4: Ano?
5: Že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
4: Ne.
5: V podstatě jste harmonické manželství.
4: Patrik Rozehnal a legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
4: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
3: A před 70 lety.
2: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl?
3: Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
4: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy usedíte. Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktor.
4: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, nebo snad sousedé něco
5: namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
4: Aha, ano, ano, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme?
5: Jen měj odvahu se přiznat.
4: No tak počkejte, počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
4: No. Tak prosím, prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
4: No prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
4: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
4: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
4: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
4: No, ano, já vím, já
6: velmi
4: vím, ale...
6: Těžká.
4: Ano, ale přece jenom, jak si...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
6: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
5: Paličák!
4: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
6: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
5: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
4: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
6: O ne, já jsem zdravý jako...
4: Jako dub.
6: Jako dub.
4: Jako dub.
5: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
4: Ne.
5: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním nehne.
4: Ale, drahá paní, to snad ne.
5: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
4: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
5: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
6: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
4: Škopek.
6: Jo, jako škopek.
4: Škopek.
5: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hým. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
4: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma?
5: Slyšíš to?
4: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
6: Jako dub jsme říkali.
4: Správně, jako dub.
6: Jako dub.
4: Energie z vás přímo sálá, čiší, vysadzuje.
6: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
4: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
6: Pane, já nemůžu, mně to je protivný.
4: No. Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
6: Proč? Co pak jsem blázen?
5: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
4: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
5: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
6: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
4: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
6: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
4: Ovšem.
6: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
5: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
4: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
6: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit i nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
5: Tak pište, pane doktore.
4: Prosím.
5: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
4: ano,
5: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
4: Povinnost?
5: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Brno.

večeře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili.

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšší hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.

0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je tady prosím pěkně advokátní poradna?
2: Ano, ano.
1: A vy jste?
2: Doktor Šustková.
1: Doktor Šustková!
2: Ano, ano, ano.
1: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
2: No tak, napřed bych se snad představila,
1: že... Ale to už jste řekla, Šustková.
2: Ale já ne, vy abyste se představila, představil.
1: Tak. Já se vám představím, jsem Forst z Brd.
2: Ano.
1: A potřeba, prosím...
2: Josef nebo František Forst, já
1: ne,
2: si všepíšu.
1: Forst, to je zaměstnání.
2: Jo,
1: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
2: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
1: A paní teda bych potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskala se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
2: No to nejde, o žádost. V případě rozvodu
1: jde
2: o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
1: Žalobu. No velice
2: no,
1: rád.
2: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
1: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
2: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
1: Čeho délku, prosím?
2: Tedy délku, trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
1: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak říkali, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel samozřejmě. Star jsem 1962. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte, a délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
2: A důvod k rozvodu, prosím?
1: Kozel.
2: Prosím?
1: Kozel.
2: Já chápu. Vaše žena pije.
1: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
2: Tak jsi říkal kozel.
1: Ano, kozel.
2: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
1: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
2: Ne?
1: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
2: Jo, tak.
1: Manžel od kozy,
2: vy myslíte manžela od kozy,
1: no.
2: Ano, ano, tak
1: podívejte
2: tomu rozumím.
1: Se, no. Má.
2: Ano, ano, mám, mám.
1: No.
2: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jaký smyslu k tomu
1: já
2: manželství?
1: Já vám
2: kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
1: 60 letech jsem odešel.
2: 60 letech, ano, to je tak normální.
1: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano. Šel na postovnu, já do jeho bytu.
2: Vy jste do jeho bytu, do
1: Praze. Mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
2: Jo.
1: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
2: Ano.
1: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z Forstovny rovnou do kamrlíku.
2: No jo, a to je ten důvod k rozvodu?
1: Ne, no vůbec ne.
2: Ne.
1: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
2: jo.
1: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
2: To je pravda?
1: No to je pravda, no, s těma nemocí, já nevím, s tím kozlem to je pravda.
2: No s tím kozlem to je pravda.
1: Tam furt přivázaný a teď paní doktor,
2: ano.
1: Promiňte, že to tak řeknu,
2: ano.
1: Ale víte, jak páchne kozel.
2: No to ne.
1: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím.
2: Ach.
1: Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč,
2: no,
1: potom jich prosím ten rozvod.
2: Pane Forst, pane Juchelko, po 40 letech.
1: No.
2: Doufám, že šťastného manželství.
1: No,
2: jste překonali různé bouře,
1: no.
2: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc,
1: no.
2: Maličkost, otevřete okno, vy větráte několikrát denně
1: no.
2: A máte zachráněno manželství.
1: No paní doktorko, jste se zbláznila, já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takové blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano, tady. A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, se úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze a rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Pane Jouda, co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necejtím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necejtím nohy, víte? Aha.
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
5: v poradní kance.
4: Poradní kance i na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přece to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu.
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně vinný je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z míne. No, to víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, Ping Xiong Tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. No. To víte, já čínský neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No.
4: Co jiného by to mělo být,
5: no jo, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
5: no jo?
4: Jo, ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no jo,
4: taky.
5: No tak já nevím,
4: ale... mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo? No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: Ale aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Děte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo,
6: vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si ji zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši...
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte?
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte?
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No Jory, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy.
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
5: No,
6: tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
4: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
4: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
4: Může peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
5: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospoda?
6: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane car.
4: U mě, jo?
5: Já?
4: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
4: já vám to
5: pane
4: vůbec car, vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
4: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
5: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
4: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
4: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když o tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobrý,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, takhle je.
2: Ano.
3: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu?
3: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, to... Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: No, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak no. Nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádném případě.
2: No.
3: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. Oh. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na ní vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no. se naskytá možnost takového určitého řešení, no. že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No,
3: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: Proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je
3: Hani,
2: to možné?
3: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: Klepe snad buší, ne? No, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to jsi se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No, co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No, proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodu je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodu jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Záchranáři mají více práce kvůli horku a také motocyklovým závodům v Brně. V Českých řekách vymírá hmyz. Motocyklista Filip Salač odstartuje do Velké ceny České republiky z druhého místa. Zítra bude slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer někde přehánky a bouřky, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Víra Šenbeková. Dobré odpoledne. Druhý den motocyklové velké ceny na okruhu v Brně byl podle záchranářů ve znamení kolapsu z horka, drobných zranění nebo bolestí, informují o tom na svém webu. Ošetřili i několik lidí po bodnutí hmyzem. Do 16. hodiny poskytli pomoc 70 návštěvníkům, 10 z nich v klimatizovaném stanu a 2 převezli do nemocnice. Zvýšený počet zásahů ale evidují v rámci celého kraje. Například za včerejšek to bylo 350 výjezdů, to je vysoko nad denním průměrem. Podle informací na webu záchranářů to souvisí i s teplým počasím. České řeky v nížinách a středních polohách ztratily za posledních 140 let část hmyzí rozmanitosti. Uvádí to aktuální studie vědců z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Podle ní zmizelo ze sledovaných řek a jejich okolí 55 druhů hmyzu. 13 z nich regionálně vyhnulo. Mezi hlavní důvody patří průmyslová a zemědělská znečištění nebo úprava říčních koryt. Vedoucí výzkumníků Jindřiška Bojková předpokládá, že se do řek rozšíří nová společnost. Obava ale panuje ze škodlivých invazních druhů.
4: Takže je potřeba spíš vyhlížet, aby jsme nabídli kvalitní prostředí, které třeba bude takové, že ty invazní druhy, které jsou často nebezpečné pro naše původní druhy, nebudou mít tady prostřený stůl a prostřený plný talíř.
3: Jihomoravští hasiči odpoledne zasahovali ve Znojmě Příměticích u požáru zemědělského lisu na balíky. Nahlášený byl asi 30 minut popoledne, zlikvidovat se ho podařilo za necelou hodinu. Jak hasiči zjistili na místě, oheň se rozšířil i na pole. Zasažená plocha byla podle jejich mluvčího Petra Příkazského přibližně 30x30 metrů. Nikdo nebyl zraněn, předběžný odhad škody je 900 tisíc korun. Příčinou požáru byla technická závada na ložisku hlavního hnacího pohonu balíkovače.
0: Sport.
3: Motocyklový závodník Filip Salač dojel v kvalifikaci třídy Moto2 na Velké ceně České republiky druhý. Z tohoto místa odstartuje do nedělního závodu. Salač v něm chce usilovat o to, aby se stal prvním českým pilotem, který Grand Prix v Brně vyhraje.
5: Sobotní sprint královské kubatury MotoGP vyhrál italský závodník Francesco Bagnaia. Druhý dojel vítěz předcházející kvalifikace Japonec Ai Ogura. Ten odstartuje z první příčky i do nedělního závodu, který na brněnském autodromu začne ve 2 hodiny odpoledne. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: V noci bude na jižní Moravě zvětšená oblačnost a doznívající přehánky nebo bouřky, postupně polojasno až jasno, kránu, výjimečně i mlhy. Přes den jasno nebo skoro jasno. Zítra odpoledne oblačno, lokálně bouřky a přehánky, někde i s přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů, denní zítra vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr slabý, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž bude i zítra kvůli horku vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na Masarykově okruhu v Brně skončila soutěžní část dnešní velké ceny. Počítejte se silným provozem na silnicích v okolí okruhu směrem ke Kývalce, potom také na Rosice. Silnice na Žebětín je momentálně ucpaná kolonou, a to v obou směrech. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Nemohli jsme se nadředitele a dramaturg rozhlasových her říká, a co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, no a tak jsem mu to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čeho já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
1: V úvodu magazínu Zelný ring Českého rozhlasu Brno jste slyšeli spisovatele, scenáristu a dramaturga Ludvíka Němce. 26. května byl jedním z mých hostů v besedě z cyklu Fajnšmekři v sedmičce. Tou jsme oslavili třicátiny tohoto pořadu. Spolu s hercem Michalem Bumbálkem a básníkem a redaktorem Radkem Štěpánkem jsme vzpomínali, vyprávěli příběhy a radovali se z vydařeného narozeninového večera. Dnes a příští sobotu si můžete poslechnout můj sestřih záznamu, který pořídil zvukový mistr Michal Zelinka. V páté části svého memoárového cyklu Z mého orloje vypráví Jiří Kuběna o svém setkání s Václavem Havlem. Připomeneme si, že před 85 lety se narodil básník Petr Kabeš. Ale právě teď můžeme v Zelném rinku přivítat spisovatelku Ivu Hač-Musu, která vůbec poprvé napsala pro náš magazín Fejeton. Pochází z Písku, ale v Brně vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě a poté pracovala v pedagogicko-psychologických poradnách v Bruntále a v Brně. V Brně také 4 roky pracovala v Centru dopravního výzkumu. V současnosti žije v Praze a pracuje jako psychoterapeutka. V brněnském nakladatelství Host vydala 5 knih, z nichž zatím poslední je román Mořská Eva. Je prezentován jako pozdní coming of age román o ženě, která se pokouší přežít tlak rodiny, úřadů, médií i vlastních představ o tom, jaká by měla být. Název dnešního fejetonu je Aspoň jí nenaroste hřebínek a přečte nám ho sama autorka. K poslechu vás zve Alena Blažejovská.
2: Na školní besídce jsem kdysi hrála Máničku. 2 culíky, brýle se silnými obroučkami a o několik oktáv vyšší hlas. Hra měla úspěch. Troufám si říct, že jsem svým výkonem zastínila Spejbla, Hurvínka i Žerika. Paní učitelka Červená mi v zákulisí pošeptala, že to bylo opravdu dobré a v euforii přislíbila, že mě přihlásí do recitační soutěže. Za pár týdnů mi přidělila báseň o jakémsi medvídkovi a já začala trénovat. Kdokoliv zavítal do naší domácnosti, neunikl mé performaci. Jednou, to u nás byla teta Maruš, jsem zaslechla mou mamku, jak povídá. Podle mě je ta básnička šíleně dětinská. Ivuše tím pádem působí, že je jí o 5 let míň a nemusela by se tak pitvořit. Pitvořit, jak odporné slovo. A prý dětinská. Mámina zraňující slova mě přiměla k tomu, abych básničku přednášela výrazně dramatičtějším a hlubším hlasem. Jenže to tak úplně nevyšlo a na recitační soutěži v Písku jsem se umístila na jedné z posledních příček. Probrečela jsem odpoledne a pochybovala o celé své existenci. A k tomu všemu jsem náhodou odposlechla z obýváku větu, která se mi zachytila v hlavě, kde zakořenila. Aspoň jí moc nenaroste hřebínek, poznamenala máma a dál soustředěně žehlila ponožky u televizních zpráv. Popadl mě vztek. Strčte si ty svoje hřebínky někam, však já vám všem ještě ukážu. Vytřu vám zrak, to si za rámeček nedáte. Hněv mě poháněl kupředu býčí silou. Začala jsem vydatně tvořit. Povídky, básničky, dokonce i fragmenty velkých budoucích románů. Básničky i fragmenty jsem si nechávala pro sebe. Poezie byla příliš intimní a fragmenty příliš fragmentární, ale povídky jsem tu a tam nechala přečíst někoho ze členů rodiny. 11. února 1996 jsem si do svého deníčku poznamenala. Trochu jsem brečela, Napsala jsem totiž povídku o tom, jak nějaký chlap tráví svůj první den, co je v důchodu. Líbilo se mi to, takže jsem v návalu euforie šla za tátou a dala mu to přečíst. Zrovna se dorážel chlebem a klobásou. Rychle povídku přelouskal a vyhrkl, až mu od pusy odlítly drobky. Snad to nebudeš někam posílat. Ještě to není dodělaný, odsekla jsem uraženě. Příšerný a člověk se tak snaží. Naši si vůbec neváží toho, že jejich dcera bude možná spisovatelkou. Část svého dětského a dospívajícího života jsem tak prožila v hořké křivdě, že můj talent není rozpoznán, natož doceněn. O to zuřivěji jsem psala. Básničky přibývaly, fragmenty se rozrůstaly do obludných rozměrů. Některé listy papíru, na které jsem pomocí psacího stroje zhmotnila poezii, jsem pro jistotu ještě lehce opálila zapalovačem, aby to celé působilo naléhavěji. Pro ilustraci, jak moc naléhavé to bylo, přikládám i jeden konkrétní básnický útvar s názvem Tento večer. Ptáci létají tiše. Kachny plují ještě tišeji. Do pavučin se zamotaly zbytky slunce. Něco se probouzí. Něco se chvěje uvnitř mého těla. Čeká to. Po večerech bývá ticho. Ptáci létají tiše, kachny plují ještě tišeji. Pokud není umění tohle, tak co tedy? Přemítala jsem nad svou básní a četla si ji pořád dokola. Rodiče přesto vůči mému talentu zůstávali poněkud neteční. Znovu se mi však podařilo zachytit pozornost nejen paní učitelky Červené, ale tentokrát také paní učitelky Vondrkové. Obě na základní škole vyučovali češtinu a poslali několik mých povídek do literárních soutěží. V jedné z nich jsem se umístila. Nikoliv na čelních pozicích, ale na diplom to stačilo. Tuším, že šlo o jakési speciální ocenění. Nebo cenu útěchy? Snad za snahu a vytrvalost? To už si nepamatuju. Ale dobře si vzpomínám na to, že jsem měla ukrutnou radost a kráčela jsem domem jako kohout na dědově dvorku. Když o tom dnes přemýšlím, možná mě rodiče jen chtěli držet nohama na zemi. Nedovolili mi, abych si začala moc fandit. Abych nepropadla dojmu, že všechno umím. Možná to byl i jakýsi trénink na to, jak zvládnout budoucí zklamání. Pokud bych si v 15 věřila až příliš, jak moc by se mnou mohl zamávat první neúspěch. Jenže to celé má jeden háček. Člověk, který chce něco tvořit, v mém případě psát, občas nějaký ten hřebínek potřebuje. Aspoň malý. Jinak by nikdy neseděl celé hodiny nad povídkami, básničkami a fragmenty, které nikdo nechce číst. A tak jsem si svůj hřebínek pěstovala potají. Mezi sešity, deníky a pro efekt lehce opálenými stránkami poezie. A i když se mou pýchu rodiče snažili čas od času přistřihnout, úplně se jim to nepovedlo. Nejspíš je pro psaní potřeba zvláštní směs dvou věcí. Aby člověk občas slyšel, že na to má, a zároveň jsem tam pocítil potřebu něco dokázat, navzdory všem. Jenom samotná chvála by mě možná ukolébala a nadměrná kritika zase umlčela. A někde mezi tím vzniklo cosi velmi důležitého, vzdor. Takovéto dětské však já vám všem ještě ukážu, které člověka přiměje sedět vše stráno nad stránkami, i když zatím vůbec neví, jestli budou někdy k něčemu. Možná mě k psaní nepřivedla jenom podpora učitelek nebo radost z vymýšlení nepravděpodobných i pravděpodobnějších příběhů. Možná v tom hrála roli i touha přesvědčit svět a trochu i vlastní rodiče, že to celé není jenom pitvoření. A navíc už teď vím, že mě táta s mámou chválí tajně. Když například před několika lety teta ofotila můj fejeton z jednoho časopisu a nechala ho vyvěsit na obecní nástěnku na návsi před obecním úřadem, táta si přišel několikrát v týdnu nástěnku obhlížet cestou do smíšeného zboží a ještě na ní upozorňoval kolem jdoucí. Mamka přečetla všechny moje knížky a o jedné nebo dvou prohlásila, že jsou dobré. Táta zatím četl jenom jednu, ale za to dvakrát. Díky, mami a tati, že mě pořád držíte nohama na zemi.
3: Nitka do kraje, hurá, tak počkaje, a lísek či psaní snad nesetí.

słońce, to je kusla konce, ne ber si ho. Láce se čive, to problém těžký je, lípí znat ji za ním nepřechýke. Pak muž i koktaví se bez či obaví, sta kráso řečníkem. Růžové psaníčko znamená raničko, nebo mé zlatíčko, jak mám tě rád. Modré však helejce, holčičko neplejce, to už ti jistě chce klub kvindra, když žluté to je žárlivost, a bílé, no to ti nevino. Lila aj z jablonce, bez známky dokonce, no to je kus pitomce, neber si ho.

0: Svůj fejeton nám přečetla spisovatelka Iva Hač Musa. Píseň Růžové psaníčko, kterou jste pak slyšeli, jsme si pouštěli 25. května na večeru z cyklu Feinschmeckři v sedmičce. V jednom svém fejetonu z 90. let napsaném pro Zelný ring se o ní totiž zmínil spisovatel Jan Trefulka. Ta píseň zazněla v roce 1932 ve filmu On a jeho sestra a naspíval ji Vlasta Burian. Pořad, o kterém mluvím, byl oslavou 30. Zelného rinku a mými hosty byli mý kolegové, spisovatel a dramaturg Ludvík Němec, který byl v minulosti také ředitelem brněnského rozhlasu, herec Michal Bumbálek a básník a redaktor Radek Štěpánek. Všechny z našeho vysílání určitě znáte. Dnes a příští sobotu vám nabídnu sestřih záznamu ze studia 7 Českého rozhlasu Brno. A vkročme rovnou do toho.
1: A teď bych chtěla své hosty poprosit, aby si sami vzpomněli na svoje první kontakty s rozhlasem. Kdy a jak začala vaše spolupráce s tímto médiem, Ludvíku?
2: Já ještě než začnu vzpomínat, tak bych vzpomněl na něco jiného a to ta písnička ve mně vybudila opravdu něco, co jsem nečekal. A byla to vzpomínka na to, že v rozhlasovém předchůdci magazinu Zelený ring, o kterém mluvíme a kvůli kterému tu dnes jsme, jak tam jednou přišel Oldřich Nový. Opravdu osobně všichni jsme byli překvapeni, že to pozvání přijal. A přišel neobyčejně elegantní muž. Podle dohody mohl přijít až za soumraku. Muselo být zataženo. Vytáhl si svíčku, svou vlastní, z tašky, tu svíčku zapálil. Po té z tašky vytáhl svůj vlastní takový ubrousek. Na ten ubrousek položil vlastní sedmičku červeného vína, vlastní skleničku, tu si nalil, popíjel a pak vzpomínal. U toho už jsem nebyl, to už mě pak vyhnali, takže to je pouze někde v rozhlasovém archivu. Ale abych se nevyhýbal té odpovědi, můj první vážnější kontakt s rozhlasem byl, a ve svých letech už můžu použít taková patetická slova, takový skoro osudový. Když jsem chodil v Mikulově na gymnázium, tak v naší třídě asi 5 kluků, ale žádná holka psalo básničky. A ty básničky byly na chodbě, na takové velké nástěnce z hobery a jednou v předmaturitním roce k nám přijala redaktorka z brněnského rozhlasu. Všichni jsme byli velmi rozechvění, já možná nejvíc. A těch básniček si všimla, dělala rozhovory s těmi ostatními básníky a já jsem byl poslední na řadě a zdálo se mi, že se musím nějak odlišit. Že abych tu krásnou dámu zaujal, tak asi básničky už to nebudou, když před mnou byli 4 básníci. A když se mě ptala, jaké píšu básničky, tak jsem řekl, ne, básničky, to já už jsem vyrostl. Já teď píšu román. A ona říkala, a kolik je ti roku? A já jsem říkal, už mě bude skoro 18. A ona říkala, víš co, tak mi pošli kousek z toho románu, třeba to odvysíláme v rádiu. Což bylo samozřejmě problém, protože já jsem neměl ani řádku. Ale ta výzva byla příliš silná a ta redaktorka se mi tehdy zdála příliš krásná. A tak jsem si řekl, o víkendu napíšu kousek nějakého textu. Nakonec pár povídek jsem předtím krátkých napsal. Tak jsem začal psát ten román a problém byl v tom, že jsem nepřestal po dobu asi 9-10 měsíců, to už si přesně nepamatuju. Tak jsem odmaturoval. Pak jsem dokonce vzdal účast na přijímacích zkouškách na vysokou školu a pořád jsem psal ten román. A nakonec ten text za moc nestál, nicméně vyšel a za nějakých 5-6 let díky tomu jsem byl přijat do rozhlasu. Takže to je mé setkání s rozhlasem první.
1: Snad nebude indiskrétní, když se tě ještě zeptám, v kterém roce to bylo, kdy jsi byl přijat do brněnského rozhlasu?
2: Je to indiskrétní, protože já to nevím, ale myslím, že to bylo tak v roce 82, 83, tak bych to typoval.
1: Tak já možná se teď na té časové ose umístím taky, protože moje spolupráce s brněnským rozhlasem začala vlastně díky Ludvíkovi a ještě díky Josefu Souchopovi. Nějakou vlastně shodou šťastných náhod v roce 1986, kdy jsem právě sem přišla na stáž místo Ludvíka Němce, který tehdy psal Průvodce povětřím a tmou, patrně, knížku, která vyšla pak v roce 1988. A to jsem tady byla nejprve na 3měsíční stáži, ještě za studií na Masarykově univerzitě. a pak už na plný úvazek zase místo spisovatele, který se chystal napsat román. A tehdy to byl Jindřich Uher, který odcházel napsat svou knihu Janáček, román života. A ta pak vyšla v roce 1993. A teď bude na časové ose patrně na řadě Michal Bumbálek.
2: Ještě malinko, omlouvám se, že do toho tak vstupuju. Ale já jsem stejně jak Alena byl přijat na základě toho, že někdo měl stipendium a na 3 měsíce bylo třeba nějak zaplácnout to místo, aby rozhlas o ně nepřišel.
3: No tak se mnou, no já jsem, to jsem si nemyslel, že jsem starší už, ale že už jsem pamětník. Dobře, to vlastně v těch 90. letech, vlastně když já jsem končil vysokou školu, končil jsem JAMU, tak jsem vlastně plynule přešel jako

0: Zpátky, no.
1: No, teď bude určitý skok v čase a dozvíme se, jak se k rádiu a proč dostal Radek Štěpánek.
2: No, to bude skok v čase. Ale já vlastně jsem se k rozhlasu dostával docela dlouho a může za to nakonec Martina Toušková z Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Já jsem v té době už pracoval v Mladé frontě v Budějovicích a ona mě viděla někde číst taky poezii a tak se mě zeptala, jestli bych nechtěl napsat nějaký sloupek pro ně. A to jsem samozřejmě strašně chtěl, protože teď navážu na Michala, že pro mě ten rozhlas byl vždycky jako... Já jsem měl, když jsem tady studoval žurnalistiku v Brně, tak jsem měl takový dva sny nebo dvě přání, protože jsem hrozně obdivoval fejetony Eduarda Basse a celou tu skvadru pana Heindricha jako šéfredaktora v Lidových novinách a to, jak ty Lidové noviny předváleční vlastně proměnil. A tak jsem si říkal, to bych chtěl někdy pracovat v Lidových novinách. Tak všichni víme, jak to s Lidovejma novinama nakonec dopadlo, ale hnedka druhá ta myšlenka nebo ta touha byla nějakým způsobem, protože jsem miloval vždycky rozhlasové hry. A třeba ta válka z Mloky, Čapkova, že jo, je legendární. A já jsem prostě si ty rozhlasové hry poslouchal, stahoval a pamatuju si, když jsme, protože to bylo v době, kdy Andrej Babiš Mladou frontu koupil a jako ten balíček všech těch médií, tak nakoupil i Radio Impuls. A my jako krajský redaktoři, tak jsme museli, nebo měli jsme za úkol jednou za čas do toho Rádia Impuls promluvit. Někde, když jsme byli, dělali jsme reportáž, tak nám zavolali a řekli, tak popiš situaci prostě tady na místě, kde se zrovna nacházíš. Takže já jsem chvilinku takhle jako bokem dělal i zprávaře Rádia Impuls. A díky tomu jsem se dostal na nějaké školení Rádia Impuls. A to teda to byl zážitek pro mě, protože když jsme tam přijeli, tak se nás zeptali, jako co z rozhlasu posloucháte. A teď ty kolegyně tam jako Evropu 2 a Leoše Mareše a já říkám, já poslouchám Vltavu. A oni mi říkají, no ale průměr posluchače Vltavy je asi 70 let nebo tak. Takhle mi tam fakt jako strašili. Já říkám, ne, já mám nejradši rozhlasové hry a četbu na pokračování a tak. A oni na mě koukali divně. Nakonec jsem těch zpráv pro ten Impuls namluvil asi 5 maximálně. A Martina Toušková mi dala šanci číst teda ty svý sloupky v rozhlasu České Budějovice. Takže tam jsem začal a tam jsem poprvé si zažil takový to prázdno před tím mikrofonem, to červený světýlko a tak. A mám to stejně jako Michal, že jsem prostě za to do dneška vděčnej a fakt jako jsem poctěnej, že se můžu prostě pohybovat jako v takovémhle prostředí, který je podle mě úplně nedocenitelný ekosystém.

Musím ještě zmínit, že vlastně v publiku, vy někteří to víte o sobě a někteří to nevíte, sedí ještě další kolegové, současní i bývalí, kteří spolu s námi pracovali nebo ještě pracují v tehdy literárně dramatické redakci. Dnes už je to jinak, dnes vlastně máme tvůrčí skupiny, spadáme do tvůrčí skupiny literatura, drama a zábava, nebo jsme režiséry a tak dále. Ale vlastně tato naše práce, ke které se ještě dostaneme, měla své předchůdce. A když tady sedíme kvůli magazínu Zelný ring, tak bych chtěla připomenout tu magazínovou tradici, která sahá, řekněme, do 50. let, kdy vlastně se vysílal kulturní měsíčník. V 60. letech potom to byl týdeník Naschledanou v sobotu. A ta tradice vlastně z té doby je spojena se jmény jako Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, Karel Tachovský, Miroslav Skála, Vlastimil Pantůček, Vladimír Fuchs, Antonín Přidal. Teď není čas na výklad celého tohoto fenoménu, ale zeptám se na vaše nějaké osobní vazby nebo příběhy, třeba i anekdotické, ať už přímo s těmito lidmi, mnohé z nich jsme ještě zažili, zejména teda Ludvík, nebo i případně na vztah k jejich dílu.

0: A co je taky potřeba připomenout právě dnes, je vlastně přesně den narozenin Oldřicha Mikuláška a taky Vítězslava Nezvala.
1: Já nevím, zda se tím mám chlubit, ale všechny lidi, které jmenovala, jsem znal osobně. S některými jsem pracoval, když se postupně v 80. letech mohli někteří vracet do Českého rozhlasu. Já ze všech těch jmen vypíchnu jedno, protože teď mluvíme o rozhlase, tak po některých třeba v rozhlase nezůstalo téměř nic, jako třeba po mém milovaném básníku Oldřichu Mikuláškovi. Po Janu Skácelovi zůstal v rozhlase jedna čerba na pokračování, což je Liška Bystrouška s Karlem Hegrem. Spousta z nich v rozhlase dělala věci, které byly drobné. Po Pantučkovi a Fuchsovi zbylo pár písniček v rozhlasovém archivu. Podle mě největším rozhlasákem z nich všech byl Antonín Přidal, který byl z nich nejmladší a zkoušel v 60. letech prorážet jako nové formáty. Některé jeho vlastní věci byly do dneška, mně přijdou fenomenální, jako pan Hlava, to do dneška nedokážu pochopit, jak tohle někdo mohl psát a nahrávat něco tak mimo žánry zvláštního. A vzpomenu také Karla Tachovského, který byl dramaturgem rozhlasových her a který objevoval opravdu skvělé autory, jako například Miloše Rejnuše, což je jméno člověka, který v rozhlasice nepracoval. Podle mě to byl jeden z největších rozhlasově dramatických talentů, které v této zemi existovaly. A když Alena říkala, ať vzpomeneme něco osobnějšího, tak možná toho bude litovat, že mě k tomu vyzvala. Já totiž všude a dokonce v jednom aleniném pořadu vykládám stejnou historku, ale vykládám vždycky s trochu jiným akcentem, protože se jí snažím nějak přijít na kloub té historce. A je to historka o tom, jak se Jan Skácel vrátil do Českého rozhlasu v době, kdy ještě byl zakázán a do Českého rozhlasu nesměl. Myslím nejen osobně, ale hlavně do vysílání. Já když jsem byl někdy na začátku své pouti v rozhlase, tak jsem dostal vážný úkol a to natočit, tuším, 40-minutové pásmo o Františku Halasovi. Nebyla to ani tak podsta, bylo to kvůli tomu, že už nikdo nechtěl Halasovi žádná pásma dělat, protože všichni už jich udělali plno. A já jsem k tomu přistoupil tak jako pravý elef a hledal jsem v rozhlasových archivech všechno možné, co bych našel. A měl jsem štěstí, protože v těch archivech byl takový binec, že naštěstí se ne všechno vyřazovalo. Po 68. roce přes spousta věcí nebyla nalezena. A dostal jsem se k takové malé cívce, na které bylo opravdu nějakých 7 minut nahrávky, kterou když jsem si přehrál v takzvané stříhací místnosti ve 4. patře za jídelnou, kde jsme se učili stříhat a kde jsme stříhali, tak jsem úžasl nad tou nádherou, co na tom byla. Byla to smuteční řeč z Halasova pohřbu. A když jsem si přehrával asi po druhé, tak za mnou na tu střihačku přišel už tady zmiňovaný šéf literární redakce Jindřich Uher, což byl člověk, který to myslel dobře. A to teď nemyslím to ani v nejmenším ironicky. On to myslel dobře, ale v časy, ve kterých žil, se to nemohlo příliš projevit. Ale i v tom úzkém mantinelu, který měl v té redakci, tak se snažil, například nikdy nepropustil dceru spisovatele Křeliny Hanu Pražákovou, která tam sedala. Snažil se pomáhat, jak mohl, ale v těch mantinelech. A já jsem pustil ten záběr a Jindřich Uher to poslouchal tak skoro posvátně a říkal: "Kruci, co to je, co to je?" A já jsem říkal: "No právě, Jindro, to je smuteční řeč nad Halasovým hrobem a je to Jan Skácel." Skácel tehdy byl zakázaný. Uher strašně začal nadávat. Říkal: "Ježišmarja, já jsem nic tak krásného neslyšel." A možná bych měl tady říct, že Uher Skácela velmi miloval. Nejen proto, že seděl zrovna v jeho kanceláři bývalé, ale bral to jako samozřejmě, že Skácel je zakázaný. Ale byl se hrozně nešťastný, nechal si to pustit ještě asi dvakrát a pak odešel. A on byl téměř abstinent, žil takovým pokorným životem, do rozhlasu se dostal jako v podstatě jako dělnický kádr, protože přišel z Cihelny, kde pracoval. A tak já jsem si pouštěl nějaké jiné záběry a za nějakou hodinu se vrátil Jindřich Uher. Ku podivu byl trochu cítit koňakem, což u něho bylo neobyčejně zvláštní. Vyžebral si ode mě cigaretu, přestože nekouřil. A říkal mě strašně hněvivě, jak kdybych na něho nalíčil nějakou past. Úplně se tak tvářil, že jsem mu to udělal snad na schvál. A říkal: "Víš co, my to budeme vysílat. Ty to tam dáš do toho pořadu a neřekneš, kdo to mluví, jenom řekneš, Teď promluví, nebo nad Halasovým hrobem promluvil básník, jehož hlas všichni poznali. A tak to uděláme a tak to bude. A já o té době často myslím na to, že byť to v současném kontextu vypadá tak jako opatrně a zbaběle, tak pro něho to muselo být jako hodně velká životní odvaha, protože kdyby se to někde prolátlo, že on schválil vysílání a naskácel a v rozhlase, tak by to bez pochyby stálo místo při nejmenším a určitě se nechtěl vrátit někam do cihelny. No a má to zvláštní pointu, tady ta historka. Já jsem to tak udělal, pořad byl natočený a ještě než se vysílal, tak si ten pořad vyžádali na poslech Brněnská programová rada. To bylo takových, já nevím, 80, 12 šéfů různých redakcí, kteří vždycky jednou týdně poslouchali před vysíláním nějaký pořad. To když Uher zjistil, tak opravdu onemocněl. Myslím, že doopravdy, že to nehrál. Já jsem tam byl vyslaný, abychom ten pořad pustili. A kolegové z literární redakce, kteří už tam byli déle, například Josef Souchop, mnohokrát zmiňovaný, mi říkal, hele, to je jednoduchý, jak se to k tomu přiblíží, my to tak děláme, všichni začni strašně kašlat, oni to nikdo neuslyší, jestli co tam zaznělo a bude to všechno v pořádku, to tak děláme všichni. Tak jsme to pustili, já jsem začal kašlat na správné místě. Pořád se dohrál bez větších nějakých problémů, ředitel Merunka tehdy řekl, tak se k tomu soudruzi vyjádřete, tak všichni mlčeli, já si myslím, že skoro všichni toho Skácela poznali. Jeho hlas je takový jako hodně specifický chraplák. A jenom šéf hudební redakce se hned přihlásil a říkal, a nebyl to tam Honza Skácel, já ten jeho hlas poznám vždycky, já mám hudební sluch. No. Ale ku podivu zas všichni mlčeli, což na tom bylo pravdě někdy začátkem 80. let zvláštní. Nikdo nic neřekl, nikdo to nekomentoval. A jenom ředitel Merunka, který docela špatně slyšel v té době jako více rozhlasových ředitelů, tak jako se otočil a díval se po těch svých věrných a říkal, a to, co tam říkal nad tím hrobem, ten soudruh Skála, to bylo nejkrásnější z celého toho pořadu. Což je, tady jsme všichni nějak líznutí literaturou, tak všichni víme, kdo byl Ivan Skála, který navíc šel opravdu po Janu Skácelovi nejhrubším, nejsprostším možným způsobem a nechtěl, aby Skácel byl někdy znovu povolán do české literatury nebo povolen. Říkalo se, že to bylo také kvůli tomu, že by byl ve slovníku vedle něho a ještě by byl Skácel před ním, ale to je jenom taková smutná anekdota. A tímhle zvláštním způsobem se Jan Skácel dostal, zakázaný Jan Skácel dostal do vysílání Českého rozhlasu. Ku podivu, nikdo to neodhalil, taky možná to nikdo neposlouchal, to já nedokážu. Nechci za stolek spoléhat na české posluchače tehdejší doby. Já když jsem to pak asi za rok, za dva vykládal Skácelovi, tak tomu nevěřil, té záměně s Ivanem Skálou. Tomu přišlo jako příliš divoké. A já do dneška, když si na to vzpomenu, tak prostě dumám nad tím, jestli ta příhoda je veselá, jak se to zdá na první dobrou. Nebo jestli je naopak taková hrozně smutná, ale každopádně se mi zdá, jako že hodně vypovídá o té době a nejen o té době v rozhlase, i o takových velmi maličkých hrdinstvích, jak je tehdy prokázal ten Jindřich Uher. I o těch absurdních záměnách, kterou to celé skončilo.

0: Michal Bumbálek nepochybně četl texty, zejména asi verše, při nejmenším některých z těch, které jsem jmenovala.
1: No určitě. I pana Skácela, Oldřicha Mikuláška, samozřejmě jsme se s tím setkali, ale vlastně, když teda vzpomínáme na to mládí, tak vlastně jedno z prvních představení, to jsem byl ještě jako student, tak jsem viděl právě v Domě umění představení Na dávném prosu, které dělala Evička Tálská. A musím říct, že to mě zanechalo teda hluboký dojem a že mě to vlastně tak jako připravilo a přivedlo posledek do toho divadla a k té poetice. To bylo krásné. No osobní zážitky s nima nemám teda, to jsem nestihl. A oni vlastně měli velké kontakty vlastně s naším divadlem, takže tam to byly persony.
0: Já jsem osobně stihla Jana Skácela, Vladimíra Fuchse a Antonína Přidala, který mě jednoho dne přišel požádat, abych šla učit na divadelní fakultu JAMU, což jsem já s rozhodností odmítla, protože jsem vystudovala učitelský směr češtinu a dějepis a od doby těch studií jsem se zařekla, že já učit nikde nebudu. Ale nakonec mě teda profesor Přidal dostal na to, že mě řekl, no, když tam může učit Petr Váša, tak třeba by to šlo. A takže nakonec se ukázalo, že to teda jde. No a Radek ten asi, nevím, Antonína Přidala mohl potkat.
2: Antonína Přidala jsem potkal, ale já jsem chtěl říct něco jiného, že vlastně pro mě to je takový mýtický svět, to, co povídáte. A já jsem jako po některých těch lidech, o kterých jste tady třeba ani nemluvili, ale určitě jste je znali, tak třeba pro mě byla takováhle osobnost Ivan Kříž, protože já když jsem byl v Prachaticích na Gimplu, tak jsem, já nevím jak vlastně, ale asi tím, že vždycky tíhnu ke knížkám s nějakým biblickým nebo antickým jako názvem nebo přesahem nebo tak, tak úplně si pamatuju ten den, kdy jsem v Prachatickém antikvariátě, který hnedka zase zanikl, to bylo někdy na tom přelomu století vlastně, kdy se vynořovaly tak nějaký obchůdky tam s LPčkama za 20 korun a antikvariáty, který pak hned zanikly, tak v tom antikvariátě jsem našel knížku, která se jmenovala Pravda o zkáze Sodomy, kterou napsal jakýsi Ivan Kříž, který byl potom taky ředitelem Českého rozhlasu Brno. A vy to samozřejmě všichni, nebo leckdo to pamatujete, ale když to teďko říkám třeba někomu mladšímu, tak už mu to přijde jakoby nepochopitelný, že já jsem jen velmi pomalu zjišťoval, kdo to ten Ivan Kříž jakoby byl. A hrozně těžko jsem i scháněl jakýkoliv informace o tom, jak ta knížka vlastně mohla v roce 68 vyjít, protože pro mě to fakt byla knížka jako úplně zjevení, když jsem jí čet. No a tak to vlastně tyhle ty lidi, že jo, Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, teď konec konců to tady Ludvík jako říkal, to jsou prostě obrovský příběhy, nebo já to poslouchám a úplně mi z toho jde mráz po zádech. Tak vlastně jako takhle se na to dívám já, jako na nějaký mýtus, když jsme tady měli redakci časopisu Host, nebo když jsme se sem vlastně přestěhovali z Hosta, z nakladatelství, tak nás tady tou budovou provázeli a ukazovali nám, kde kdo právě seděl a tak já jsem na to jako koukal vlastně s nějakou skoro náboženskou jako úctou, protože i ten dům samotný je plný, jak ty archivy vlastně. Já jsem v tom archivu vlastně nikdy nebyl, ale já si to představuji jako malý dítě. Pro mě je to prostě kouzelný svět a jsem strašně rád, že to existuje a hrozně moc vám závidím, že jste se s těma lidma prostě mohli potkávat.
3: Já využiju té nahrávky, že byl zmíněn Ivan Kříž. Ivan Kříž se do historie tohoto rozhlasu zapsal velmi silně. A to díky tomu, že po 89. roce po revoluci tady opravdu vypukl dost velký chaos o rozhlase. Nemyslím samotném vysílání, ale myslím managementu Českého rozhlasu, tehdy se tomu ještě tak neříkalo. A střídali se tu ředitele každou chvilku, jeden byl ještě bolševický, druhý byl zase kryptobolševický a opravdu se to celé mlelo. A už to vypadalo, že snad ten rozhlas se celý rozpadne. Až nakonec dramaturg rozhlasových her, teď si vzpomínám, že jak to všechno souvisí, přišel na to, že vlastně by bylo dobrý, nemohli jsme se jednat ředitele. A on říká, a co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. A tak hrozně to najednou spěchalo, že mě to zavolal domů někdy v neděli odpoledne. Já jsem zavolal Ivanu Křižovi, jsem sehnal číslo. Já jsem ho neznal vůbec a řekl jsem mu, oč jde, a on říká, Ježíš Maria, já odjíždím někam na stipendium, já nemám čas se tím vůbec zabývat. Jestli mě chcete říct víc, tak přijďte hned, já za 2 hodiny odjíždím. Tak já jsem ani nevěděl, jak se tam dostanu někam do těch pisárek, tak jsem si poučil od sousedky dámské jízdní kolo. To si pamatuju, jak jsem na dámském jízdní kole v strašném vedru se řítil Brnem kolem výstaviště, abych přesvědčil Ivana Kříže, protože nás vůbec nikdo jiný nenapadal. No tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na 2, já už nevím, prostě rovnou stanovil svůj čas, přišel jsem, opravdu se k tomu postavil jak nějaký voják. Všecko okamžitě nalajnoval, ten bude dělat to, ten bude zodpovídat za to. Udělal strukturu, jak má vypadat moderní firma. Za 3 týdny už řekl, kdo bude dalším ředitelem, to všem sdělil, jako aby nebyly žádné milky, kdy on odejde. A to je to, na čem já na něho vzpomínám. Já na něho ani tolik nevzpomínám jako na spisovatele, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.

0: Pokračování sestřihu záznamu z večera ke 30. zelného rinku uslyšíte příští sobotu. Připomínám, že nahrávku stejně jako ostatní příspěvky zelného rinku si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
2: Je to takový zvláštní pocit. Sotva, kdo tak silně, s výjimkou mých nejbližších, ovlivnil můj osud, osud básníka, jako Vašek, Václav Havel, náš nynější prezident. Na počátku je Praha mého dětství, konkrétně Hanspaulka, kde pro mne vlastně začíná všechno. Hanspaulka byla vilová čtvrt, sídlo prominence. Já jsem se někdy v 5. obecné jako 11letý skamarádil se synem švýcarského vyslance Radima Kopeckého. Vyprávěl mě o Mont Blancu, lavinách, zemětřeseních. Byl to čas nekonečných bouřlivých hádek cestou domů ze školy, které někdy končily i brachiální argumentací. Já byl katolík, on neznaboh a cynik, on světoobčan, já vlastenec. Odešli jsme pak na začátku školního roku 1947-48 na reálné gymnázium doktora Eduarda Beneše dole v Dejvicích. Nastala doba střetání a tříbení názorů, vášnivých angažovaných debat, už nejen s Radimem, ale často i s ním. Nádherné bylo probouzející se sebevědomí, čerstvý vzduch volné soutěže, ovzduší vzájemného respektu a pomalu rašící sebedůvěry, žel pod stále zlověstněji zataženým politickým nebem. A právě tady nás zastihl, už ne tak docela nepřipravené, vítězný únor a mne pak s celou naší rodinou koncem léta následný exodus za otcem odsunutým do Brna. Konec dětství. Nevím jak komu, ale mně jako Kristovi trvalo do 12 let. Putovali jsme sice jen do Brna, ne do Jeruzaléma. Nicméně odchod z Prahy na neznámou Moravu, to byl pro mne jakoby konec absolutně všeho. O to větší bylo moje vzrušení, když jsem patrně už někdy v roce 1950-51 začal objevovat ve schránce dost pravidelně mně adresované dopisy s pražským razítkem, psané povědomým tiskacím písmem. Byly od Radima. Z dopisů jsem mohl časem vyrozumět, že rodinu někdejšího pana vyslance postihla tragédie. Radimova otce zavřeli na doživotí a Radim sám se musel jen tvrdě probíjet v onom čase, o němž už i já, po střemhlavém degradování otce z funkce náčelníka generálního štábu na vojína v záloze, věděl své. O rok dva později, to už mi šlo na 17. rok, našel jsem jednoho podzimního dne roku 1952 ve schránce našeho domu na Antonínské 13, kam jsme se mezi tím museli přestěhovat, dopis psaný jiným než Radimovým rukopisem. Byl od Václava Havla, jméno, které mi tehdy nic neříkalo, a vyplývalo zde, že tento Radimův kamarád z večerního gymnázia, kam se museli uchylovat pro trochu vzdělání děti tvrdě potírané někdejší buržoázie, četl některé mé dopisy psané Radimovým. Zaujali ho natolik, že mi nyní napsal sám. Nevím, jaký aspekt naší věčné přes Radimem ho nakonec přivedl až ke mně, Určitě ale v tom hrálo roli umění a jeho vztah k životní empirii, vědě. Vašek sám ke mně přicházel, jak jsem vyrozuměl, z podobně agnostického břehu jako Radim. Ale byl tu velký rozdíl. Vašek nebyl cynik, naopak duše muzická, duch svobodný a všemu otevřený, nádherně velkorysý, i když přitom v koutku duše skrytý přírodovědec, respektující danou realitu do všech jejich sebenepatrnějších aspektů, přírodních i společenských. Ale co hlavně, na rozdíl od Radima byl jednoznačně schopen nadhledu a jako předurčený k syntézám a už tehdy přímo rozžízněný po filozofii, po lásce k moudrosti. Jako by v něm na jiný způsob ožíval jeho tehdy právě nedávno na jaře zesnulý, velmi milovaný a postrádaný dědeček, otec jeho maminky Hugo Vavrečka. Tento životní grand seigneur, diplomat, příležitostný spisovatel i nadšený přírodovědec, vlastně svého staršího vnuka Vašíka jako první a jediný jeho preceptor na prahu jinožství odchoval. Nenadsadím snad, řeknuli, že Vaška ke mně přivedla smrt jeho děda. Potřeboval nové alter ego. Uplynul skoro rok, než jsme se s Vaškem osobně poznali. Listy mezi Prahou a Brnem, ty jeho psané už tehdy stojatým, dobrodějně kulatým, harmonickým písmem a typické svým zeleným ingoustem, psané plnicím perem, ty moje vyznačující se spíš ostentativně nedbalým rukopisem, kolovaly tehdy co týden. A tak, když jsem ho posléze na samém sklonku srpna v roku 1953 v jeho pražském bytě vyhledal, nenavštěvoval jsem vlastně nikoho neznámého. To bylo tak. Jeli jsme rok před maturitou s předmaturitní třídou mého tehdejšího gymnázia na Kudelově Legionářské ulici na Chmel. V Praze jsme měli asi půl dne čas, než náš vlak vyrazí dál na Podbořansko. Byl nádherný den a zas sklonek léta, zrovna takový jako tehdy před 5 lety, skoro na den přesně, kdy jsem se musel loučit s Prahou. Už jsem nebyl chlapec, byl jsem jinoch, a já kráčel lehce, tentokrát bez nostalgie, v radostné naději k tomu Jiráskovu mostu na pravý břeh Vltavy, kde mne jen několik desítek metrů níž k řece od místa, kde kdysi bydlíval Karel Hynek Mácha, čekal přítel. Neznámý přítel. Můj dosud nepoznaný, starý známý přítel. Bylo to, jako když začínají dějiny, nad Vltavou křičeli radci a obzor všech věcí byl do všech stran otevřený a stříbrný. Ve čtvrtém patře velkolepého secesního domu ČP 2000, nahoře s obrovskou zeměkoulí, postaveného Vaškovým dědem z otcovy strany, jak je dodnes možno se dočíst dole ve vestibulu, mi neotevřel Vašek, ale Vašková zlatovlasá maminka. Byla tak neuvěřitelně mladá a veselá, jako by ani nebyla jeho matka, spíš starší sestra. Hned mne vzala dál a tam vzadu vlevo ve žlutém přítmí spuštěných rolet mne ve svém pelechu přijal Vašek, který k mému obrovskému překvapení bylo 11 hodin, ležel ještě v posteli. Už jsem to kdesi napsal. Já si představoval divné tmavokučeravého Evžena Onegina A on to byl, jak se mi v tom zvláštním osvětlení všechno zdálo, spíš nějaký sádrově bílý blondětý a mírně narešavělý Ilja Iljič Oblomov, osudně váhající v samé poledne, zda má vůbec smysl vstát. Ale ukázalo se velmi brzo, že je to jen zdání. Všechna očekávání daleko převýšila Vaškova intelektuální čilost, rychlost a jasnost úsudku, jeho duchovní bystrozrakost i jakási čirá jarost jeho povahy, spojená s velkou osobní roztomilostí a už tehdy osobnostním šarmem. A co ještě? Tento jakoby nesmělý chlapec, na první pohled skoro jelimánek, měl obrovský dar třeba i z té postele soustřeďovat kolem sebe silou myšlenky zástupy přátel. Jakoby žil jen myšlenkou na druhé, na dobré obecné. Ležel tam jako mladý vladař, ten rozenec vah, s absolutním citem pro rovnováhu, žíznící po spravedlnosti. Už tehdy, hned napoprvé, se mi svěřil o kroužku svých pražských přátel, které podle jim společného, a jak se radoval i mého data narození, nazýval trochu zlověstně dekabristy připomínajícím magickým jménem. Šestatřicátníci. Věděl jsem hned, že i já budu, že jsem jeden z nich. S tím jsme se jen neradi na těch asi 10 dní rozloučili, že se cestou domů z Chmelu najisto ještě zastavím u něj v Praze. A že mi je pak představím, ty své tajemné šestatřicátníky. Takže naschledanou příště.

Slyšeli jste pátou část vzpomínek Jiřího Kuběny. A v závěru si ještě připomeňme, že básník Petr Kabeš se narodil 21. června 1941, tedy před 85 lety v Pardubicích. V období normalizace měl různá zaměstnání, byl mimo jiné pozorovatelem počasí na Milešovce, odkud byl propuštěn po podepsání Charty 77. Na Milešovce je umístěna jeho pamětní deska, připomínající, že zdejší pobyt významně ovlivnil básníkovo dílo. V roce 1995 Kabeš obdržel cenu Jaroslava Seiferta. Zemřel v roce 2005.

A tím už skončil magazín Zelený ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Samuel Sochaci.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Druhý den má za sebou motocyklová velká cena v Brně. Také dnes padaly na Jihomoravě teplotní rekordy. I zítra bude slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer někde přehánky a bouřky, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Masarykův okruh v Brně tento víkend patří motocyklové Grand Prix. Závodníci za sebou mají kvalifikace i sprintový závod, ten hlavně čeká zítra. Na odstavných plochách a parkovištích v okolí okruhu dnes stálo podle policie přes 3000 aut a více než 1200 motocyklů. V pátek jich bylo zhruba polovic. Další fanoušci dorazili i posílenou hromadnou dopravou a na okruhu museli odolat mimořádnému horku.
6: Jsme přišli asi za Iogurou, bylo to super, líbila se nám ta atmosféra.
7: No, nejvíc té kvalifikace.
6: Tak my jsme z Ostravska a Havíři jsou zvykli na teplo, takže teplo nám nevádí.
8: Zatímco Petr Adavic z Českého Těšína si šampionát užívají, ne všichni fanoušci zvládají horké počasí dobře. Záchranáři každý den ošetřují desítky lidí kvůli kolapsům, říká mluvčí Michaela Botová.
9: Dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu.
8: Zdravotníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Na jižní Moravě dnes opět padaly teplotní rekordy, překonány byly na 7 stanicích. Nejtepleji bylo v Jihomoravském kraji ve Strážnici 35,4 stupně Celsia, uvedl meteorolog Mojmír Martan. Předchozí rekord byl z roku 2012 34,3 stupně Celsia. Stejně jako v pátek i pro dnešek platila výstraha meteorologů před vysokými teplotami a podle předpovědi nás čekají i zítra. Večer můžou přijít bouřky.
0: Sport.
5: Motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto2. Český jezdec nestačil na Masarykově okruhu pouze na Kolumbijce Alonza, na kterého ztratil 0,2 sekundy. Salač byl druhý už po úvodních pokusech, což podle něj bylo s ohledem na tropické teploty klíčové.
10: Jo, já jsem věděl, že tady v tom horku musíte zajet kolo v prvním výjezdu, protože ta motorka potom, když zastavíte, tak se začne přehřívat a už je to pomalejší, nemá takový výkon a ono to je zná, když pak jedem na tisícinky. Takže já jsem rád, že se mi to povedlo hnedka v tom prvním kole. Udělal jsem tam malou chybku, která mě možná stála, to pole position, ale já jsem za to druhý místo možná radši, než bych byl první.
5: Hlavní závod kategorie Moto2 se pojede v neděli ve 12 hodin a 15 minut. Kvalifikaci v MotoGP ovládl Japonec Ogura, v sérii Moto3 uspěl Španěl Almansa.
0: Počasí.
5: V noci bude na jižní Moravě oblačno a přehánky nebo bouřky, postupně polojasno až jasno, k ránu i mlhy, přes den slunečno, odpoledne oblačno a lokální bouřky a přehánky i silné. Nejnižší noční teploty je 20 až 17 stupňů, denní zítra vystoupí na 31 až 34 stupňů. Slabý vítr v přehánkách a bouřkách zesilí. Bigo zátěž bude kvůli horku vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Silný provoz je na dálnici D1 na Prahu u exitu 178 Ostrovačice a také na silnici v okolí Žebětína a Kývalky. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

příjemný a doufám, že ne už tak horký večer, milí posluchači, vám přeje Jan Kosík. Začíná druhá část oblíbeného pořadu Blahopřání s písničkou, kterou nám zahájila dechová hudba Lanžočanka s krásným a věřím, že vám dobře známým valčíkem Zvonky v Loretě. No a já doufám, že už jste od bazénu či od vody doma a můžete hezky poslouchat naše vysílání. No a jak už určitě dobře víte, dnes slaví svátek Květa či Květuše. Na Slovensku je to Valéria. Tak pokud máte někoho ve svém okolí, kdo dnes svátek slaví či narozeniny, anebo chcete zahrát někomu jen tak pro radost, tak telefon sem do studia je 726 46 52 00. V odpolední části jste krásně volali prakticky během celého pořadu, tak mě tu nenechejte samotného a volejte, budu se na vaše přání moc těšit. No a také se říká, popřát někomu dvakrát je lepší, než nepopřát vůbec. Tak i mně se odpoledne podařilo popřát k svátku své kolegyni Květě Navrátilové a až díky vašim upozorněním, no a jsem moc rád, že mě bedlivě posloucháte, jsem zjistil, že paní Navrátilová slaví svátek až 8. prosince. Tak vám moc děkuji za vaši zpětnou vazbu. Bylo vás hned několik, kdo jste se mě ozvali. Nicméně paní Květa slaví zítra své narozeniny, tak ji určitě popřejeme znovu a tentokrát správně. A Ej Hájek Hájek je název další písničky z dílny pánů Procházky a Pěnčíka, hraje Dolanka.

0: A jsem rád, že se nám dovolal Jarda z Otnic. Zdravím, Jardo, hezký podvečer.
1: Zdravím vás, Jendo i Alenku, a dnes mám dvě přání.
0: Děkujeme, pojďte na to.
1: První přání, který mám, tak je pro vaši kolegyni a naši milou paní moderátorku Květu Navrátilovou, která má zítra narozeniny. Chtěl bych jí popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček a hodně radosti, nejenom z písniček, ale i s námi posluchači, aby velice ráda chodila do blahopřání s písničkou a aby to naplňovalo, aby prostě to dávalo pořád jako ten smysl, jo, aby prostě si nemyslel, že to, co dělá, tak dělá jako, že zbůh dárma, to jako, nechtěl bych to tak, no.
0: Věřím tomu, že paní Květa určitě poslouchá, je velice ráda z vaší gratulace a zítra předpokládám, že bude taky jí víc lidí přát, takže doufám, taky bude poslouchat. A to druhé přání máte pro koho?
1: To druhé přání mám, zítra má narozeniny i zpěvačka z Mistříňanky, Štěpánka Pavlušová. Tak bych chtěl Štěpánce Pavlušové popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček s Mistříňankou a ať se jí daří, no, v životě. Co jí víc můžu popřát?
0: Určitě ona je ráda za vaše blahopřání a určitě to doma příjemně potom oslaví i možná i potom s celou Mistříňankou. Takže já vám děkuju, že jste zavolal.
1: Takže a zdravím taky všechny posluchače a zdravím vás a
0: děkujeme.
1: Budu se těšit na příště vaše vysílání.
0: Vy nás posloucháte velmi pravidelně, tak jsme za to velice vděční.
1: Ano, ano.
0: Mějte se hezky, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A jako druhá nám zavolala paní Marie z Moravce. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, pane Kosík, zdravím vás a vaši kolegyni a všechny posluchače tohoto nádherného pozadu.
0: Děkujeme.
2: Chtěla bych poslat písničku do Lanžota, do Nivnice, do Miroslavy a do Otnic, který právě přede mnou volal.
0: Ano.
2: Přeji jim klidný podvečer. To jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce. A dále bych, pane Kosík, popřála, dovolila si popřát k vašim meninám, které budete mít ve čtvrtek příští týden.
0: Děkuju moc.
2: Přeji vám všechno nejlepší, hlavně zdraví a zase zdraví, štěstí, pohodu. To přeji vám a vaší rodině a abyste nám ještě tak dlouho moderoval jako vaše kolegyně a váš kolega. Abyste to s námi dlouho vydržel. Děkuji a zase někdy naschledanou.
0: No, já vám moc děkuji za přání, samozřejmě budu se snažit, je mě tady s vámi velice hezky, takže jsem velice rád za tuto příležitost.
2: Ano, děkuji.
0: A ještě bych se rád zeptal, jestli, když jste říkala tady, že voláte do Lanžota, do Nivnice a tak dál, znáte, jako je jmenovitě, dokázali byste ty lidi vyjmenovat?
2: Mám v Lanžotě Marušku Uhrabovou.
0: Ano, ta volala dneska
2: odpoledne. Marušku a Mirečka Kocavý a jejich dceru Janíčku a Miroslavy Aničku Hlákovou a v Otnicích Jardu Wolfa.
0: Ano, ano, oni určitě všichni budou moc rádi, že jste si na ně vzpomněla. Takže já vám děkuju, že jste zavolala a teď si spolu zkusíme zaspívat známou písničku Když jsem já byl 18 roků mládenec a hraje cymbálová muzika Lašár. Děkuju za vaše zavolání, mějte se hezky.
3: Český rozhlas Brno.

0: A po cymbálové muzice Lašár se k nám dovolal Michal Štětka. Dobrý večer, zdravím vás.
1: Dobré odpoledne, zdravím taky pana moderátora i posluchače. Já volám tady z Lačnova a prosil bych o zahrátí nějaké krásné písničky naší milované mamince, babičce, Zdence Vůčkové. Právě teď sedíme venku, slaví 75. narozeniny tady v Lačnově a my jí přejeme hodně zdravíčka, spokojenosti, taky toho božího požehnání. A tady toto všechno jí přejí vlastně i děti Jana, Alena a Karel s rodinami. Takže pozdravujeme moc.
0: Tak jsme rádi, že jste zavolal. Určitě máte příjemný večer, když zrovna teďka sedíte a oslavujete a my vám k tomu pustíme příjemnou písničku. Takže děkuju, že jste zavolal. Můžete zavolat samozřejmě kdykoliv jindy. Budeme rádi. Opatrujte se, hezký večer.
1: Děkuju taky, ještě jednou zdravím.
0: My vás taky naschledanou a pojďme si zahrát písničku Zpívám ti Moravo, kterou napsali Ladislav Hrdlička a Vladimír Salčák a zpívají Jožinka Ducháčková a Vojtěch Ducháček, ale nebude hrát Šohajka, jak by se mohlo zdát na první poslech, ale bude to dechová hudba Lácaranka.

Před malou chvílí nám sem do studia volala paní Marie z Moravce a ta přála svým přátelům tady po moravských dědinkách, městech a taky přála Jardovi Wolfovi z Otnic. No a ten jí teďka napsal e-mail, že děkuje moc za přání paní Marušce Hanákové z Moravce a že pozdrav, že ho moc potěšil. Tak já vyřizuju tady toto přání, které před chvilkou přišlo. A telefony teďka momentálně mlčí, takže pokud chcete někomu popřát, tak neváhejte, jsem tady dneska pro vás, takže budu se těšit na vaše zavolání. No a pojďme si teďka pustit naprosto krásnou známou písničku, lidovou, je psáno Vezmi mě rybáři a podíváme se na jih Čech, kde hrají babouci.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Tak, teďka se podíváme na mailové zprávy, které tady máme. Dnes slaví nádherných 80 let Jaroslav Barák původem z Horního Štěpánova. Celý pracovní život prožil ve Veselí nad Moravou. Přejeme vám především pevné zdraví, mnoho radostných chvil v kruhu vaší milující rodiny, manželka Marta, děti Martina a Jarek s rodinami. A pojďme si zahrát veselou polku Ej rozkvítaj, rozkvítaj Františka Třetiny. Zpívají Boženka Baťková a Zdeněk Baťka a hraje Mistříňanka.
0: Český rozhlas Brno.

0: A nyní v čase 18.34 se k nám dovolal Mirek Janku. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, tak zítra slaví krásné 86. narozeniny moje maminka, paní Hedvika Janku z Březové. No a ještě v nemocnicích ještě neslavila, tak teď bohužel teda je v nemocnici, takže jí přejeme zlepšení zdraví a aby se brzo vrátila domů a všechno nejlepší. No a jak jsme slyšeli, jak říkal Jarda Wolf, tak zítra má taky paní Květa Navrátilová a Štěpánka Pšovská-Pavlušová. Jo, takže jim taky přeju všechno nejlepší. No a váš věrný posluchač a telefonista pan František Urbánek je taky narozený v tento den, takže jemu taky všechno nejlepší a jenom tak mimo jiné i paní prezidentka slovenská, co byla, takže Čaputová taky je tento. A to jenom tak jako perlička. Jo? Takže zdravím všechny tam, co musí teda v té nemocnici ležet. Mám tam kamaráda Milana Kubiše z Uherského Brodu, bratránka Pavla Bochina, takže taky brzké uzdravení a návrat domů mezi své blízké. Zdravím všechny přátelé a známé a hezký podvečer.
0: Tak děkujeme za vaše zavolání, máte to pěkně zmapované všechno a pošlu pěknou teďka písničku od Zlaťulky Slunečko zapadá Vladimíra Pfeffera a Vladimíra Pfeffera. Mějte se hezky, zatím nashledanou. No a abych to dořekl, tak zpívají Jana Janošková a Jaroslav Snopek hraje Zlaťulka.

0: Tak to byla Zlaťulka, zpívali nám Jana Janošková a Jaroslav Snopek, krásný valčík slunečko zapadá a během toho se k nám dovolala paní Dana. Dobrý podvečer, zdravím vás.
1: Dobrý večer, opravá Věra.
0: A omlouvám se, já jsem si to tady špatně asi poznamenal, takže Věra, omlouvám se. Komu chcete popřát?
1: Chtěla bych popřát za celou rodinu všechno nejlepší našemu tatínkovi a dědečkovi Františku Kamennému z Ivančic Alexovic k jeho včerejším 80. narozeninám a všichni mu přejeme spoustu radosti, pevné zdraví a krásných chvíl s námi se všemi.
0: Tak určitě a pan František poslouchá, takže děkujeme za přání. A doufám, že písnička další potom potěší vás i vašeho oslavence, pana Františka.
1: Dobře.
0: Tak jo, mějte hezký večer,
1: děkujeme
0: za zavolání.
1: Taky nashledanou.
0: Nashledanou. A Zita Zjevíčka se k nám dovolala. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Kosíku. Já se vám dovoluji představit, že jsem vaše dlouholetá posluchačka a mám spoustu přátel přes Český rozhlas, čeho si nesmírně vážím. Já bych vás prosila o písničku pro paní Pešovou Marii z Olešnice, se kterou jsme si dříve telefonovávali a já vás, paní Maruško, prosím, zavolejte mi. Tady tato paní si dopisovala s rodinou Halasových z Domčic, kteří jsou naši blízcí vážení přátelé a tady tyto Halasovi z Domčic uprchli před Hitlerem do Bolívie a jejich syn Oldřich Halas v Bolívii stal nejvýznamnějším hudebním skladatelem, ale bohužel nás opustil všechny. A já bych při té příležitosti ale také vzpomenula na pana profesora Františka Xavera Halase a jeho manželku, paní doktorku Dagmar Halasovou, kteří mě také opustili a celou rodinu. Je mi po nich velmi smutno, tak já pozdravuji aspoň jejich děti, jejich rodinu Halasovou. A posílám teda vzpomínkovou píseň tam nahoru. A samozřejmě nemohu zapomenout na Jarouška Wolfa.
0: Ano, ano. Jarda Wolf tady dneska s náma prakticky vysílá, posílá nám tady e-maily, přeje lidem, takže ještě jedenkrát taky zdravím.
2: Pane Kosíky, pan Jaroušek je chodící encyklopedie, on zná všechny zpěváky a zpěvačky a muzikanty. Já s některými mě seznámil, takže mám ho moc ráda, Jarouška.
0: Takže děkujeme za zavolání, přeju příjemný večer,
2: ať se vám daří. Příjemný večer a hodně, hodně zdraví, což je nejdůležitější. A pokud mě zdraví bude sloužit, budu stále poslouchat a budu se snažit také do Českého rozhlasu volat.
0: Ano, určitě budeme rádi.
2: Posílám i vám, pane Kosíku.
0: Děkuju moc krát.
2: A příští týden řekl Jaroušek, že budete mít jmeniny, tak i já se připojuji do řady gratulantů.
0: Já vám moc děkuju. Mějte se hezky, příjemný večer.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A když jsme mluvili o Jardovi Wolfovi, tak hned tady přišel e-mail od něho, že zdraví Naďu Jakubíčkovou z Mistřína a posílají písničku Jen tak pro radost a potěšení srdíčka. A ještě tady měl Jarda jedno přání, že všechno nejlepší k narozeninám posílá Františkovi Urbánkovi. No a hodně zdraví, štěstí, lásky přeje už zmiňovaný Jarda Wolf. A my si teďka zahrajeme písničku od Jožulky Uhra v té staré forotě a hraje Tu faranka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak ja verím, milí posluchači, že ste si zatancovali, zaspívali veľmi známou písničku Jožulky Uhra a dovolala sa k nám pani Černá. Dobrý deň, zdravíme vás.
1: No, dobrý deň, pane Kosík, ešte jednou vás pekne zdravím, všechny.
0: Ďakujem. Komu chcete popřát? Áno, áno.
1: No, tak. Asi tak. Ve štvrtek bylo Milana. Mám syna a vnuka Milana na hájach ve Válticích, tak bych im chcela zahrát nejakú peknú písničku.
0: Ano.
1: A popřát im hodne zdraví. A môj manžel Milan Černý z Lanžhota na vzpomínku, už je 24 roku, odpočíva na Lanžhotském hřbitově. Tak na vzpomínku.
0: Áno, áno.
1: Aby si na neho vzpomněli, kdo ho znali.
0: A bude pěkný valčík teďka hrát, takže věřím tomu, že to bude vhodné.
1: Ano, ano, ano, děkuju. No a chtěla bych pozdravit v Lanžhotě všechny, aby tam vydrželi ty horka. Znám to, protože jsem tam 75 roků bydlela na, v Kosticích a v Lanžhotě. A teď je tady, jsou ve Vsetíně, tak tady je to trochu lepší.
0: Ano, taky tam ty dědiny znám velice dobře, jak Lanžhot, tak i Kostice, i Tvrdoňce a tam,
1: no, já
0: tam to všechno.
1: Kostičanka rozená a pak v Lanžhotě jsme bydleli a tak. Jako bych chtěla všechny pozdravit, všechny známé rodinu a známé, co je ve Lanžhotě.
0: Ano.
1: A chtěla bych pozdravit Emila Hrubého a celou Lanžhotčanku.
0: Kapelníka Lanžhotčanky, ano.
1: Ano, ano, ano, ano, ano. To byl velký kamarád mojího manžela a tak nějak.
0: Dobře,
1: hrajete,
0: dobře, hrajete, paní Černá. Děkujeme za zavolání. Taky, mějte hezký večer. Naschledanou. Tak a mám tady ještě e-mail. Chtěli bychom nechat zahrát k motřence paní Marušce Mičánkové z Katova k jejím narozeninám, které slaví dnes 26.2026. Přejeme jí pevné zdraví, lásku, štěstí, boží požehnání, výlety s manželem a dětmi. Přejí to všichni od Musilu z Vratislávky. No a teď si zahrajeme, jak už jsem zmiňoval, za našu dědinu. Zpívají Karla Grufíková a Karel Hegner a hrají Vacenoviáci.

Dneska na začátku pořadu nám sem volala paní Marie z Moravce a teď tady je e-mail, který odpovídá vlastně na to její blahopřání. Chtěli bychom velmi moc poděkovat milým manželům Marušce a Zdenkovi Hanákovým z Moravce za přání a písničku Hezky nás vždy potěší a přejeme jim oběma krásné léto a hodně zdravíčka. Dále písnička nech potěší milou a váženou paní moderátorku a zpěvačku Květušku Navrátilovou k zítřejším narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a pohody přeji všem Maruška a Mirek z Nivnice. Zdravíme všechny přátelé a všem přejeme krásný večer. My děkujeme za e-mail a pojďme si ještě rychle zahrát. Pozdravuj písničko, hraje Svárovanka.

Milí přátelé, náš čas se již bohužel naplnil. Já vám děkuji za vaše e-maily a telefonáty. Bylo mě zde s vámi opravdu moc hezky. No a už posloucháme sivickou polku Antonína Žváčka. Hraje Boršičanka Antonína Koníčka. No a zítra opět celý den se budu na vás moc těšit při pořadu Blahopřání s písničkou. Loučí se a klidný večer přeje Jan Kosík.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Záchranáři na jihu Moravy častěji vyjížděli kvůli kolapsům z horka. Divadlo dnes uzavírá letošní sezónu. I zítra bude slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer někde přehánky a bouřky, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Zdravotnická záchranná služba dnes během motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem nebo drobná zranění. 10 pacientů ošetřili v klimatizovaném stanu u vstupu do areálu a 2 odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešních 6 hodin večer jich bylo 200, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
2: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
0: Na Jižní Moravě dnes padlo 7 teplotních rekordů. Nejvíc naměřili meteorologové ve Strážnici, přes 35 stupňů Celsia bylo i v Brně Žabovřeskách. Teploty nad 31 stupňů předpovídají meteorologové na Jižní Moravě i zítra a vydali i výstrahu. Varují i před silnými bouřkami, které se ojediněle můžou objevit v celém kraji dnes a zítra odpoledne až do půlnoci. Provázet je může přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy až 75 km v hodině. Brněnské divadlo slavnostně ukončuje 51. sezónu. Poprvé je umělecky vedl tříčlenný tým. Nové je logo i směřování souboru. Diváci viděli 3 premiéry, včetně adaptace oceňovaného románu Rozložíš paměť. Sezónu dnes uzavře večer se scénickým čtením nové hry Dramaturg zasahuje. Pokračuje mluvčí Tereza Turzíková.
3: Je to hra, která je postavená na modelu detektivní hry. Odehrává se celá v dysfunkčním rozhlasovém studiu. Měla by to být hra společensky kritická, ale taky velice zábavná. Pracuje například s motivy kasína, záletnictví anebo gamblování. Sport.
0: Motocyklový závodník Filip Salač dojel v kvalifikaci třídy Moto2 na Velké ceně České republiky 2. Z tohoto místa odstartuje do nedělního závodu. Salač v něm chce usilovat o to, aby se stal prvním českým pilotem, který Grand Prix v Brně vyhraje.
4: Sobotní sprint královské kubatury MotoGP vyhrál italský závodník Francesco Bagnaia. 2. dojel vítěz předcházející kvalifikace Japonec Ai Ogura. Ten odstartuje z první příčky i do nedělního závodu, který na brněnském autodromu začne ve 2 hodiny odpoledne. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na Jižní Moravě oblačno, přehánky nebo bouřky, postupně polojasno až jasno, k ránu i mlhy. Přes den slunečno, odpoledne oblačno a lokální bouřky a přehánky i silné. Nejnižší noční teploty je 20 až 17 stupňů, denní zítra vystoupí na 31 až 34 stupňů. Slabý vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, biozátěž bude kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na nehodu dejte pozor v Troubsku v Jihlavské ulici poblíž kruhového objezdu. Jinak byste po silnicích Jižní Moravy měli jet bez větších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krejzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná, zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali, zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, které, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě.

0: tady tudy, touto cestou, že ano?
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás, ale to byli i různí učenci, umělci, nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen.

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se český zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.

doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oľača. Nedávno jsme si povídali s Vasilisem Spilkou, mladým odborníkem na vývoj softwaru, o jeho řeckých kořenech i o jeho dědečkovi Vasilisovi Antisovi. Ten nějakou dobu působil jako redaktor řecké sekce Československého rozhlasu. Jeho vnuk však o zahraničním vysílání našeho rádia moc podrobnosti neznal. Bylo proto jasné, že tento neobvyklý rodinný příběh, který propojuje českou metropoli s řeckým ostrovem Korfu, si zaslouží pokračování. Tady je. V úvodu je vhodné připomenout základní souvislosti příběhu Vasilise Spilky, který jméno dostal po svém dědečkovi z matčiny strany.
2: Na Korfu, jak jsme vyrůstali, tak tam vlastně jsme byli ve velkém bytě. Dědeček postavil tam dům a tam byly tři patra. Měl tři děti, takže každý dítě mělo jedno patro. My tam byly tři rodiny, akorát moje teta byla tady v Čechách, takže pronajímala ten její byt tam. No. Takže jsme tam byli čtyři děti, já, můj brácha, sestřenice a bratranec.
1: A bylo veselo.
2: Já jsem nejmladší ze všech.
1: Důležitá informace o dědečkovi Vasilisovi už zazněla. Hovoří o tom, jak pečoval o svou rodinu.
2: Oba moje rodiče vyrůstali tady v Čechách, a takže není to úplně taková ta typická řecká rodina. No ale jistě rodina je moc důležitá v Řecku. Je to běžný, že vlastně i děti, že bydlejí s rodičem jako dlouhou dobu, že dědečkové bydlejí také spolu všichni. Táta můj je víceméně Čech, no jako je Čech, no. Se narodil je tady v Praze a máma má ty řecký rody. Její táta, můj dědeček, byl politicky jakoby aktivista. Potom on byl trestán životem, takže nějak mu pomohla komunistická strana trhnout z Řecka.
1: On byl antifašista?
2: Tak, ta historie proběhla. Vlastně ty lidi to viděli, že máš na jednu stranu jako komunismus a na druhé straně fašismus. Takže jedno bylo jakoby proto, aby se lidi pomáhali, a to jiný bylo, jakoby, aby ty lidi byli kontrolovaní. Takže moc těch lidí vlastně bojovalo, aby pomohli lidem, aby to bylo jakoby férovější svět takový, ale pak se třeba ukázalo, že taky byli manipulovaní. Potom dost těch věcí, kterých věřil a za celý jakoby bojoval, tak se ukázalo, že byli jakoby špatně. Taky byli hrozně zklamané, začali kritizovat i tu komunistickou stranu potom, když byl až tady v Čechách.
1: Celý život se zajímalo politiku.
2: Je to tak, no.
1: Vnuk to vystihl zajímavou formulací. Politický aktivista potrestaný životem. Pravdou je, že šlo o mimořádně dynamický osud plný dramatických zvratů. Zasáhla do něj druhá světová válka, následná řecká občanská válka i věznění. Podívejme se na fakta.
3: Vasilis Antis se narodil v listopadu roku 1911. První zaměstnání získal na ministerstvu zemědělství i v Národní řecké bance jako úředník. Už v roce 1937 a v následujících 6 letech poznal život v koncentračním táboře. Podle úředních údajů personálního oddělení Československého rozhlasu se jednalo o tresty za stranickou ilegální a novinářskou činnost, o věznění z politických a rasových důvodů za okupaci a za činnost v zahraničním odboji v období národně osvobozeneckého boje.
1: Stejná úřední slova platí pro ještě jeden vězeňský rok a dva partizánská v období 1944 až 1949. Konec druhé světové války totiž pro Řecko neznamenal konec utrpení. Rozpoutala se čtyřletá občanská válka, tisíc Řeků skončilo v emigraci. A tak se i Vasilis Antis jako komunista i novinář objevoval v novinách ve Francii, Itálii, potom v Rumunsku a Sovětském svazu. Československá etapa začíná v říjnu roku 1959. Vnuk Vasilis Spilka zná základní informaci o dědečkově práci v Praze.
2: Vlastně on tady pracoval v Českém rozhlasu. On byl vlastně novinář, takže on psal články, mluvil s lidmi, rozumět ty geopolitice a všemu. Pracoval v novině, která se jmenovala teda Agonistis, bojovník, ale není to o válce, ale je to třeba spíš jako, že boje za nějaké, jakoby, no...
1: Za spravedlivé cíle.
2: No.
1: Ve kterém období působil v Českém rozhlase, kdy to bylo?
2: Tak já jsem myslím 60. 70. leta, možná, i 80. možná teda. Nevím, jestli tady byl jakoby oficiálně nebo externě, takže to nevím.
1: Já vím. Při pátrání po stopách po dědečkově práci jsem totiž zavítala do archivu Českého rozhlasu. Moc údajů jsem nenašla, ale v osobní složce se psalo, že Vasilis Antis opravdu pracoval jako zaměstnanec, byl redaktorem v řecké sekci zahraničního vysílání.
3: Po zrušení řeckého vysílání působil Vasilis Antis v italské sekci a do důchodu odešel v únoru roku 1972 jako její technický redaktor. V osobní složce zaměstnance jsou samozřejmě údaje o platu, spis z městské části Praha 6, ve kterém se tvrdí, že je bezpartajní. Také se dovídáme, že mu po prvním roce zvýšili cizinecký příplatek z 800 na 1000 korun na základě toho, že do Prahy přijela jeho rodina. Úřad důchodového zabezpečení pak informuje, že se rodina rozrostla a že v ní jsou tři děti, Janis, Kety a Kaliopy. Na žádost soudruha Antise o poskytnutí mimořádného volna kvůli návštěvě sestry v Itálii v říjnu 1971 někdo připsal, nepřichází v úvahu.
1: Zdá se, že tyto staré, trochu zežloutlé archy papíru jsou zároveň spolehlivou ilustrací pracovních a sociálních poměrů. Bohužel neměli žádné zvukové záznamy. Ukázali mi ale zachovalé přehledy relací a texty pořadů, které řecká sekce vysílala v řečtině v dubnu a květnu roku 1961.
3: Jedná se především o zprávy ze světa a z Československa, které vysílali od 18.30 do 19 a reprízovali od 20.30 do 21 hodin. V pořadech zařazovali i hudební příspěvky, komentáře nebo reportáže. Jméno Vasilise Antise je vždy uvedeno v přehledu relace v kolonce Pracovník odpovědný za jazykovou správnost překladu. Občas také četl zprávy jako hlasatel nebo konal režijní dozor. Například 27. dubna 1961 se vysílaly zprávy o příletu kosmonauta Gagarina do Prahy, o výhruškách prezidenta Kennedyho Kubě, jak tvrdí britské noviny, a o procesu s nacistickým zločincem Eichmannem. Po hudbě Bedřicha Smetany byl na řadě text Vasilise Antise, Zlaté lžíce a špinavé pusy.
1: Z toho období je i jeho text Pan Karamanlis nemůže hovořit o demokracii, který zveřejnil 30. května roku 61 minulého století. Týká se Konstantina Karamanlise, premiéra řecké vlády. Autor Antis píše... Spolu s Glezosem je v řeckých vězeních i koncentračních táborech mučeno již po 16 let po rozdrcení hitlerovského Německa i 2000 dalších bojovníků odboje.
3: Najdou se mezi nimi i případy neslýchané zvůle. Lidé, kteří byli odsouzeni za vraždu neznámé osoby na neznámém místě a v neznámé době. Lidé, o jejichž nevině svědčili u soudu příbuzní jejich údajných obětí. Na 1. máje rozehnala řecká policie násilím staré matky 200 vlastenců, kteří byli zastřeleni na 1. máje za okupace a nenechala je, aby položili několik květin na místo obětí svých dětí. Naproti tomu řecký stát zakoupil na své náklady území na postavení pomníku německým okupantům, kteří padli v Řecku.
1: Jen pro vysvětlení, Manolis Glezos byl legendární řecký levicový politik, publicista a především hrdina protinacistického odboje. Pokračuje vnuk Vasilis Spilka.
2: Jinak vím, že on vlastně měl takový pseudonym, nad kterým jakoby někdy psal články, a byl to Jan Rozák. Roxány byla jeho žena.
1: A on zažil okupaci Československa.
2: Myslím, že právě tady byl v té době a moc to kritizoval. Ještě tady potom byl a v konci 80. letech šel zpátky do Řecka. No?
1: Tím se uzavírá jeho pražská životní kapitola. Pátraný po zvukových příspěvcích redaktora Anty se bohužel nepřineslo žádný výsledek. O to pozorněji jsem si proto poslechla seriál věnovaný historii zahraničních vysílání Českého rozhlasu. Jeho autor Jaroslav Marek v 8 dílech sleduje proměny redakce, technologií i samotného poslání zahraničních vysílání. Druhá epizoda je již část uslyšíte, nese výstižný název Vzajetí ideologie. This is Radio Prague.
4: Praha volá svět.
5: 90 let v éteru.
6: Hned po skončení války se vysílání do zahraničí rozjelo na novo. Na začátku roku 1947 hlas z Prahy promlouval ke světu v 18 jazycích. Zatímco před válkou převládala hudba, nově se kladl důraz na mluvené slovo. Velmi rychle se zahraniční vysílání měnilo v nástroj komunistické propagandy a tento charakter si zachovalo až do listopadové revoluce. Propaganda byla přímočará nebo naopak docela nenápadná, skrytá za reportáže z běžného života. Vzpomíná Pavla Džazajriová, která v 60. letech nastoupila do francouzského vysílání pro Afriku.
7: Takže já jsem celkem rychle dostala vlastní pořad, se to jmenovalo Setkání mladých. Samozřejmě, že to byla propaganda. Tam byla cenzura, takže si to vždycky někdo musel přečíst.
6: Zpravidla ale byla cenzura obezřetná a přísná. Drtivá většina textů vznikla v takzvané ústřední redakci a pracovníci zahraničního vysílání je jen překládali do příslušných jazyků.
8: Když člověk tu zprávu napsal, tak protože ta zpráva v zahraničním vysílání se potom překládala do různých jazyků, takže ten text byl důležitý v češtině, tak se ten list s tou zprávou se dal do okénka, zavřelo se okénko, zazvonilo se, z druhé strany v místnosti se otevřelo okénko, cenzor nebo inspektor se mu říkalo, přečetl tu zprávu, orazítkoval ji, vložil do mezi okénka, zazvonil, já jsem šel, pak jsem ji mohl tedy prvé rozdat jednotlivým redakcím.
6: Vzpomínal někdejší redaktor zahraničního vysílání Karel Vichs.
9: Tady fungovala cenzura a autocenzura, jako obě, že jo? A když se tyhle ty dvě věci spojí, tak z toho vznikne hlasná trouba, že jo? Což teda v té době tak bylo.
6: Hodnotí Václav Richter, mnohaletý redaktor francouzského vysílání. Vysílalo se výhradně ze záznamu, pásky se ale donekonečna mazaly a přetáčely. Mnoho archivních nahrávek zahraničního vysílání se proto nedochovalo.
1: A tak jsem se dozvěděla, proč mi v archívu nenabídli žádnou zvukovou stopu po působení Vasilise Antise. Takže pořad my a oni můžeme ukončit jednoduchým obrázkem Vasilise dědečka s Vasilisem vnukem. Jsou na Korfu, kde se poznali.
2: Poznal jsem ho v roce 1999, umřel dědeček, no to mě bylo tak 7, no.
1: Věnoval se vám?
2: Jistě, no, právě dědeček mě naučil jakoby řecky z začátku taky, jsem s dědečkem mluvil moc řecky a povídal mě o věcech, no, my tam máme jakoby zahradu, jsme tam chodili spolu také s kolem a ukazoval mě věci a tak a vždycky mě, jako si pamatuju, že mě mluvil jakoby řecky a vlastně jsem si tu řečku jakoby moc učil přes toho dědečka.
1: Doufám, že se nám podařilo doplnit rodinné vzpomínky a zároveň vám, milí posluchači, připomenout, jak výrazně mohou historické události ovlivnit osudy jednotlivců i celých rodin. Na příští pořad mi a oni se těší Goránka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Záchranáři dnes na brněnském autodromu museli ošetřit 70 lidí, často kvůli kolapsům z horka. Zámecký park v Zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Berlíně zahraje o titul. A počasí zítra zpočátku opět slunečnou, později opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zdravotnická záchranná služba dnes v průběhu motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji se jednalo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem. 10 pacientů ošetřili v klimatizovaném stanu u vstupu do areálu a 2 pak odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešní 18. hodiny jich bylo celkem 200. Potvrdila to mluvčí záchranářů Michala Botová.
3: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
2: A právě vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celé České republice. Vůbec nejtepleji, přesně 630 stupňů, bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Meteorologové varují před vysokými teplotami také pro zítřek a opět bude v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin spoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný pouze jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
4: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo zhruba 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu.
5: My jsme nad rámec toho projektu instalovali vlastně síran, který sráží fosfor, tak abychom tedy minimalizovali ty vody, které potom způsobují v Plumlovské přehradě sinice.
1: Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o druhý titul v kariéře. V dnešním semifinále turnajová osmička porazila Alexandru Elaovou z Filipín 2-0 na sety. V zítřejším finále čeká Noskovou Američanka Pegulaová. Třetí nasazená hráčka v semifinále porazila po bitvě 2-1 na sety světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku a to hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky, nejnižší teploty mezi 20 a 15 stupni. A zítra přes den jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, k tomu přehánky i bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr může v bouřkách opět přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Provoz na řadě míst v České republice teď komplikuje hustý déšť. Velmi silně prší i na dálnici D1 před Prahou ve směru od Brna. Hustý déšť je také na dálnici D11 mezi Prahou a Poděbrady a na jihu Čech jsou intenzivní srážky mezi Českými Budějovicemi a Táborem. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je teď neprůjezdná. Provoz řídí policie. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu jindu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fo!

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí po páté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympik, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice. Jako stín

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Více než třetina všech meteorologických stanic v Česku dnes odpoledne naměřila teplotní rekordy. Zastupitelé Chomutova rozhodli o navýšení turistického poplatku. Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa s přehledem porazili Švédy. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti a místy přehánky i bouřky. Maxima kolem 33 na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Českou republiku dnes opět zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové přesně 36 stupňů. A hranici 35 stupňů překračovaly teploty také na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Upřesní meteorolog Martin Tomáš.
2: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
0: A vysoké teploty budou na území celé České republiky také zítra. Meteorologové kvůli tomu vydali opět výstrahu a opět se mohou objevovat silné bouřky. Návštěvníci Chomutova si připlatí za turistický poplatek. Zastupitelé města rozhodli po 22 letech o jeho navýšení. Dosud turisté za pobyt platili 21 korun denně. Upřesní primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
3: Teď činí 35 korun poplatek na osobu a noc, s tím, že jsme mohli jít až do 50 korun.
0: Vedení České vsi na Jesenicku připravuje velkou rekonstrukci chodníků kolem obecního úřadu. Trasu poškodili předloňské povodně. Práce by měly začít ještě letos v létě. V současné době samospráva připravuje potřebné podklady a také výběr zhotovitele. Potvrdil to nezávislý starosta Petr Mudra.
4: Měl by se realizovat tady chodník Jánského kolem úřadu. Tam vlastně ještě velké kusy chodníku chybí. Je to asi v nejhorším stavu, protože se dělalo všude jinde, takže teď se jako dokončují rozpočty a bude se to soutěžit během července, tak aby se ještě během prázdnin začalo. Sport.
0: Český cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžné klasifikace. V dnešní časovce dojel čtvrtý, vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek ztratil 11 sekund. Celkově ztrácí na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa. A krátce fotbal, světový šampionát má dnes na programu 3 duely, jeden už skončil. Nizozemsko si poradilo se Švédskem vysoko 5-1. Za necelou hodinu začne utkání Německo pobřeží Slonoviny a ve 2 hodiny ráno pak souboj Ekvádor-Curaçao.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Zpočátku hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno. Během dne místy oblačno až zataženo, opět přehánky i bouřky opět mohou být silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco málo nižší, kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku je zavřená silnice 25 z Ostrova na Boží dar. Na konci Jáchymova zasahují záchranáři u srážky motorkáře s autobusem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života, což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Vy rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moneliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlina vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon a její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Svěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky

0: přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naraz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
1: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
0: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se oni starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
2: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén, zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak, tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl, anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobby redaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Pražský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky. Tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Firmy v celé České republice budou muset od července hlásit nástupy všech pracovníků. Vodní záchranáři v těchto dnech upozorňují na velká rizika koupání v přírodě. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti, opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se v České republice od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástupy všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala jen nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje tuto změnu za velmi důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegální práce.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
2: Současné tropické počasí láká k vodě a vodní záchranáři v Česku varují před rizikovým chováním. Ročně se v České republice v řekách, rybnících nebo bazénech utopí až kolem 200 lidí. A často kvůli tomu, že přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto velmi důležité sledovat ve vodě také své okolí.
4: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
2: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v České republice už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí více než 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým handicapem. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich nákupem, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
5: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté vyhráli utkání Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácímu Výběru. Ani vítězství, ale českému týmu nemusí zaručit postup.
0: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech a také na Moravě a ve Slezsku doznívající přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty stále vysoké mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude opět slunečno, horko a dusno. Během dne ale místy oblačno až zataženo, přehánky a bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Na krajním severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi kilometry 18 a 20 je uzavřený pravý pruh. V levém pruhu se zdržíte zhruba do 10 minut. A silnice číslo 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z dálnice D3 po nehodě dvou osobních vozidel uzavřená. Oběd se to dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí. Práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
7: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
6: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
7: S vámi je šmanda.
6: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
7: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
6: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
7: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
6: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
7: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
6: Tak to s námi zkuste i vy.
7: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím a vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
6: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menčíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá.
1: Kudratá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
3: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lidy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady, v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.

0: čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra Nový rok v Praze zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
1: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

že je náš cit vůbec živ.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúračila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární i její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Haliče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Ta mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, jít si o to koledovat. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Co? No. Fuj, že se nestydí, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: To je ale fracek, nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No, ty prasáku, co na tom kříku? Na tom je kříku akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišma, Anička, ty... Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžene, no řekni, no.
7: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Co? Víte, on Tonda má rád černý.
6: Prosím vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se, já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle? No to by šlo.
7: Víš, co to je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
7: Dcerušku?
6: To není dceruška. To je milenka. No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a nejenom televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak parta hodně teda opravdu těch velkých jmén.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie je především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty 2 měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty 2 měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne nebo takové to, co budeme dělat zítra. Vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé 2 měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no a proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Český rozhlas Brno, Rozhlas naší Moravy.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata. Už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: mě.
3: Poslední, Viktor, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her, jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem, byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný, velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich, jo, vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li, mocímer, má bych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínková teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina. Aha. Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ze studia improvizovaného kousek od Zlína příjemnou dobrou noc přeje Honza Macoun. Budu rád, když budete poslouchat následující 2 hodiny vysílání na dané téma. Kdo jste už včera poslouchali, anebo kdo jste sosali data z těch internetů, tak už víte, o čem to dneska bude. A taky jste dostali úkol, tak doufám, že se někdo zařídil, uvolil a na tu půdu nebo do toho sklepa zašel. Téma dnešního nočního vysílání je sobotní noční linka, půda plná příběhů nebo sklep plný příběhů. Je to úplně jedno, cokoliv, co se dalo najít tam nebo tam, tak to je vítáno v rámci dnešního nočního vysílání. Do Prahy zdravím Petra Kubalu. Vás ostatní, kdo posloucháte, pěknou, vlahou a někde i dost bouřlivou dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknu vám, a něco mi tady ale přesto chybí. No, to. Jo, pozor, já ji vidím, ona už jde, protože bez ní to rozhodně nemůžeme odstartovat.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíč od půdy?
1: Ano, přesně tak. Paní Jechová, děkujeme, že jste tu s námi a doufám, že na té půdě najdete i něco, o čem se dá zmínit do dnešního nočního vysílání. A dejte si na čas, 2 hodiny na to máme.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu, půda plná příběhů. Jakýkoliv příběh, který jste našli právě na půdičce nebo ve sklepení, tak budu moc rád, když se o ně podělíte s námi. Telefon do studia za chvilku připomeneme. Já možná ještě k tomu dám takovou jasnější osnovu toho, co bych rád, aby jsme se nějakým způsobem drželi nějakých mantinelů v rámci toho dnešního vysílání. Tak zkusím odstartovat pár otázek do prázdna. Co nejzajímavějšího jste našli na půdě? Jestli jste objevili nějaké staré dopisy, fotky nebo tajné schovávané peníze? Co skrývala půda u vašich rodičů nebo prarodičů? Bylo tam malé rodinné muzeum? Našli jste něco, co proměnilo pohled na vaši rodinu? Schováváte si doma staré krabice na potom? A potom na potom? Protože potom se určitě budou hodit víc než ty, co byly předtím, ty byly totiž na nic. No, přátelé, máte doma zkrátka věci, které už dávno nikdo nepotřebuje, ale stejně je nejde vyhodit, protože co když?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevře dnešní noční povídání? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, zdravím. Teda povětšinou zavíráte noční linku se mnou, tak tentokrát to máte ano, na obráceno.
2: Já jsem teda zaspala tu vaši linku a hrozně toho lituju. Mě to vždycky hrozně nabíjí.
0: No tak teď se, myslím, dost promění, protože nejen chobotničky jsou šťastní za to, že mají teďka dost skření a elektrického nějakého možného nabití. Ty bouřky, které procházejí přes republiku, ty dávají teda zabrat. Teď jsou někde, tuším, na Vysočině. Ale nebojte, ještě něco, ono určitě dorazí, ale doufáme, že to nebude tak zásadní, tak bolestivý. Tak zkusme si odevřít nějakou tu půdu. Magdaleno, co ta Hradecká? Jaká je?
2: Tak my jsme jako děti jezdívali k prarodičům na Plzeňsko a pochopitelně jsme byli zvědaví, takže jsme lezli různě po půdách a pamatuju si, že jsme u mé pratety našli asi 1,20 m, by řekla, vázu keramickou, na který byly vyobrazeny 4 roční období a tehdy ta teta měla v té váze nasypaný zrní. A ta váza se dědí, nejdřív teda ji dostal můj otec,
0: ano.
2: Pak jsem ji měla já a teď jsem ji přenechala dceři, protože jak jsme se kdysi dozvěděli, o tu vázu projevil, myslím, nějaké chodské muzeum. Tak to je jedna věc, který si ano. Tak jako rodině vážíme, jako rodinný poklad. A ještě víc, a to nevím ten původ, můj dědeček byl v koncentráku a nevím, jestli je to pravda, přines lampy do rádií. Jsou takový skleněný vaňky, a ty získal můj otec a pochopitelně jsem je zdědila já a chovám je taky jako oko v hlavě a musím si to nechat ověřit, jestli je to vůbec nějaká lampa z rádií nebo...
0: Tak pozor na nějaké archivní šmejdy, ano, kteří by vám to když tak ohodnotili na nějaké minimum, to za prvé. A buďme rádi, že nejsem osobní přítel vaší rodiny, protože já vždycky od malička poslouchám jenom, nešlej na to, nebo to rozbiješ. Takže myslím, že to, co by bylo na půdě, tak už bych dávno rozbil, takže jsem rád za to, že jsme pouze virtuálními přáteli.
2: Ano, tak za to děkuju. Takový přátel si přijímá.
0: Děkuji taky. Máme tedy poklady z půdy, tak až budou ohodnocené, tak zkuste nám nějak taktně potom říct, jak to dopadlo. Jo?
2: Ano, dobře. Přeju krásný večer, vlahý.
0: Taky, děkujeme. Naschledanou. No, vlahý večer být může, vlahá noc taky. Zase na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že může přijít vítr, nebo taky nějaké to zvířátko letající, případně pes nebo kočka, která chce podrbat, nebo případně najíst. To všechno se může odehrávat i teď, tady u mě, odkud pro vás vysílám.

zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Sobotní noční linka, půda plná příběhu a Honza Macoun s vámi.
1: Taková
0: romantika, síla,
1: energie.
0: Kometa, Jaromír Nohavica a kapela Čechomor. Myslím, že k tomu se bude hodit i příspěvek, který dorazil k tématu, které dnes probíráme. Ono, jakmile jde o vlastně historii, takovou tu vůni minulosti a ještě navíc neprobádané minulosti nebo minulosti, ze které jde trochu strach, nahání se kůže, taková ta husí kůže, protože najednou se taky můžete dozvědět, že půda vám prozradí i to, co jste nejenom, že ani netušili, ale hlavně taky jste si třeba říkali, to se mně nemůže stát, protože máma mi říkala, že... A pak se najednou ukáže, že to taky nemusí být vůbec pravda. Půda plná příběhu nebo sklepy plné příběhu, tak prosím volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky můžete poslat na linka@rozhlas.cz pár písmenek, která potom se dostanou do vysílání, jako třeba od Marie z Hradce Králové, která píše... Když jsme po smrti maminky uklízeli půdu, našla jsem starou krabici přivázanou provázkem. Byly v ní dopisy z doby, kdy se poznala s mým tatínkem. Nikdy jsem je nečetla, ani jsem netušila, že existují. Najednou jsem viděla své rodiče úplně jinak. Ne jako mámu a tátu, ale jako mladé, zamilované lidi. Některé dopisy byly tak něžné, že jsem u nich brečela. A to dnes tu krabici schovávám. Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo je na druhé straně?
2: Halo.
0: Ano, poslouchám vás. Kdo pak tam?
2: Slyšíme se, tady Jarka z Budějovic.
0: Zdravím.
2: Já volám poprvé, tak vás všechny zdravím.
0: A já vás taky.
2: A chci vám vykládat. Tatínek prodával ve Zlíně u Batě na prodejně obuv a po válce ho přesunuli, jak byl odsun Němců, tak ho přeložil do Moravského Berouna. A tam jsme bydleli v baráku, který dřív patřil nějakému velkoobchodníkovi Applovi. A my jsme byli tři děti, celkem nás bylo pět, ale tehdy jsme byli tři. A my jsme vylezli na půdu, tam měla pár poschodí, a my jsme si tam hráli na schovku a tam z jednoho poschodí na druhý byly takové schodky a bylo to, no tak sestra se tam schovala a teď jak se tam schovávala pod těma schodama, tak tam objevila takový malý dveře, tak je otevřela a tam vám byla místnost a v té místnosti vám byly štosy látky, pak různé váze, pak takový boží muka, jako to a pak takové starodávné, jako kočárek pro děti, to bylo na takových vysokých kolách a černý, jako byl. No a pak tam byly prsteny a řetízek. K tomu můj tatínek nemeškal a šel to ohlásit na Národní výbor, tak oni přišli a všechno si pobrali.
0: No ne, ne, to není možné. Jo. No teda, co to udělal, co to udělal, já bych se zajímal o to víc, co se to tam vlastně
2: akorát,
0: dělo.
2: Víte, co nám akorát zůstalo, ten kočár a v něm jsme se pak na dvoře vozili.
0: No dobře, dobře, ale teda, tak to je teda příběh na 5%, jako, no to, no. to bych nemohl žít dál, to, mě by, to je tak, já jsem tak napnutý no, z toho, jenom tak to říkáte.
2: Náš takové poctivé, prosím, no, co vám mám vykládat.
0: No, hodnej člověk, no, zvláštní typ.
2: No, a tak ještě tam dole byly takové místnosti a v té jedné místnosti vám byly krabice plných knoflíků a zubní protézy tam byly.
0: No, pane jo.
2: To byl takový strašidelný barák.
0: Začínám se i bát já.
2: My jsme se tam báli jako děti a pak jsme se teda přestěhovali do většího, protože se narodil ještě sestra a brácha a tak nám dali větší byt, ale to bylo taky po Němcách a tam bylo taky takový zvláštní, no, co vám mám vykládat.
0: Necháme to na příště, ale vám děkuju za tu velkou premiéru vašeho českou, že mě moc těšilo, jezdím často do jižních Čech, veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Karlašova Řečice.
2: Tak do dětských let.
0: Já s vámi teda taky, protože, ale to já jako Honza jako plný napětí, já bych potřeboval vědět další informace a nevím, no. Jo. Ale děkuju za příběh, moc zdravím děkuju a díky.
2: Nazhledanou a dobrou noc vám přeji všem.
0: A teď to tady blesklo. A teď zase. No já čekám, kdy přijde pořádný vítr. K tomu by ještě stačila podpora písničky Lucie Vondráčkové, ať je vítr, nebo ať, jak to tam zpívá. No. A pak ještě Helena Vondráčková. To byl to šok. Já si vzpomínám, jak onehda na Moravě vítr a hromy blesky a pak se Macon odmlčel. Kdyby se to náhodou stalo, ať víte, začne toho počasí loket. Každopádně příspěvky na téma sobotní noční linky, půda plná příběhů jsou tady, ale ať moc dlouho nemluvíme, dáme písničku, kapela Plavci nebo Rangers inženýrská a pak se k příspěvkům dostanu. Případně připíšete i další, ptám se já.

0: Kdyby náhodou, tak text a hudba promovaných inženýrů, inženýrská kapely Rangers, Plavci dvojice, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Kdo nás zve na další prohlídku půdy? Halo, halo, Honza.
1: Dobrý večer, tady Drahuška z Prahy, já vás zdravím, pane Honzo.
0: Já vás taky, dobrý večer.
1: Po dlouhé době zase volám, nedalo mi to. Moje babička s dědou, tenkrát dědeček musel pracovat v Hamburku, v Bratislavě a babička mezi tím se vrátila, protože čekala možnost zakoupení z dražby baráku v Orlických horách, odkud oni pocházeli. A koupili hospodu s krámem. A protože moje maminka obdověla v 25 letech, jak jsem vám jednou vyprávěla, tatínka zastřelili u rozhlasu a my jsme byli s bráchou malí, tak jsme tam k babičce a dědečkovi jezdili na prázdniny. No a pak, když došlo v takovém tom 55. roce k znárodňování kde čeho, tak dědečkovi zavřeli krám a z hospody udělali jednotu. Chodili tam z vesnice zákazníci, vždycky jenom se sečbánkem pro pivo a tak dále. A my jako děti jsme si chodili hrát na půdu. Na té půdě bylo spousta věcí. Pro nás teda jako děti. No a jednou teda, když už jsme byli velcí, dědeček omarodil a musel zavřít hospodu. A tam byl přístavek, kde bydlela původní majitelka, ta tam byla jako na dožití a ten domek byl jenom chlív, jedna místnost a stodola. A dědeček do té stodoly tím, že nebyl přítomen a nemohl teda v té hospodě pokračovat, tak tam dal lahve s kontušovkou, s kmínku a tak dále. No bylo tam prý přes 30 různých lahví, které teda mu zbyly a které teda on tam skoval do sena. A moje maminka, když teda děti si hrály a probourala se tam střecha a tak dále, tak místním dovolila, aby to zbourali. Ty cihly byly úplně perfektní, takže oni si z toho něco postavili a našli tam tu bednu s tím alkoholem. Mamince potom jenom do Prahy zavolali. Nikdy jsme nepili tak dobré pití, jako teda to, co jsme tam našli.
0: Tak ještě, že tam nenašli.
1: V tom se často hrávali. Jo. Ještě, že jsme tam nenašli.
0: No, tak já jenom teď si vybavuju ze svého mládí, když jsem chodil v Prosečnici, kde jsem měl dědu a babičku, tak tam byla taky taková ta hospoda klasická, tehdejší. A pamatuju si velmi dobře, jak tam bylo zakouřeno, jak to bylo úplně. A co mě z toho alkoholu tam, jako ne, že bych ho popíjel, ale dneska zpětně si pamatuju, jak na té pípě bylo napsané papírem výčepní lihovina. Tak jestli by hospodský ukládal výčepní lihovinu, ani vám nevím, jestli by se to dalo ještě pít.
1: Dalo se to pít. Protože já jsem s mojí spolužačkou z hotelové školy přijela jednou na zimní prázdniny. Dědeček musel odjet na pohřeb a my jsme měli zakázáno tu jednotu hospodu otevřít. Nicméně my jsme byli zvědavé, když někdo zaťukal a říkal, je, děvčata, no tak jsme to otevřeli. Dědeček pak řekl, že takovou tržbu on neudělal za měsíc, co my jsme tam teda za ten jeden večer, co se tam nahrnuli, ty místní byli zvědaví. No a my jsme potřebovali vědět, co jim prodáváme. Tak jsme to ochutnali, ne teda to, co bylo potom později někde v těch tom se neskované, ale dalo se to.
0: No tak fajn.
1: Ten alkohol v tom vydržel, nebo to natolik konzervoval, že naopak se to jakoby rozleželo, nevím. Ale ještě teda k tomu původnímu tématu, takže my jsme tam, jak paní říkala, že našla vázové, které bylo zrní, tak zrovna takové, ale to byly veliké červené dozy kovové, ve kterých se původně prodávala zrnková káva. U toho bylo byla násypka, že jo, byla taková lopatka a dědeček jsem teda v tu dobu, když už neprovozoval ten krám, taky tam měl skované za ní.
0: Teda, třeba nám to někdo osvětlí.
1: A v Letohradě teda je muzeum hospodářské, kde tohle ty artefakty všechny jsou jako mimo jiné také velice ceněné a vystavované.
0: Děkuju za telefon, aby ten náš rozhovor, vaše povídání mělo takový jako hospodský punc, tak ne, že bych si šel teďka zapálit

0: tak.
1: Píseň nebo plíseň? No, to je jedno, ale bylo to třeba na půdě, takže asi ta plíseň by tam... Nebo co se dá najít na půdách? Prozraďte mi i vy na Karlovarsku nebo v Karlových Varech. Zdravím vás, Honza.
2: Dobrý večer, tady byl Julius, Karlovy Vary. A já jsem se ptal, jestli máte dobrý srdce.
1: Jak kdy, jak na koho? Povídejte.
2: Dostanete infarkt.
1: No, uvidíme, co potom Tonička mi to natočí, uvidíme, jestli tam byl.
2: My jsme se nastěhovali do bývalého hotelu, který byl postavený 1904. A nastěhovali jsme se do velkého bytu po doktorovi, který se odstěhoval do Ameriky. A špajz byl plný mozrovskýho skla.
1: No.
2: 3 metry dlouhý, 2 metry široký a vysoký. Táta říkal, že po nikom nic nechce, mě bylo 5 let. Vyhodili jsme to do popelnice. No a potom, že od nikoho nic nechce, pak přinesl plný tašky hadru po nějakých dětech, aby jsme to nosili, jo. A takže mě to mrzí do dneška, protože to by mělo velkou cenu.
1: No co, to musí mrzet úplně každého, protože jestli se něco zásadního právě děje v těch okamžicích, je to, že co s tím, jdeme to vyhodit, to je přesně to mezidobí, kdy to vyhodíte, 1, 2, 3 a pak se k tomu chcete vrátit a...
2: To byly asi 3 nebo 4 popelnice, skla.
1: No, právě.
2: Karafy,
1: právě.
2: Dílo,

0: prostě všechno. A potom ještě jestli můžu, měl housle, prodal je za 500 korun v 62. A pak se dozvěděl, že to byly Stradiváry. A pan mistr Hudeček říkal, že některé Stradiváry stojí 800 milionů dolarů.
1: Tak to jako asi pravděpodobně
0: už
1: lepší než... No, tak jako myslím, že by, jako nevím vlastně, co já asi pravděpodobně bych umřel v ten daný okamžik, protože by to dopadlo stejně jako ten člověk, co vyhrál těch 3,5 miliardy nebo kolik. To prostě nemůže mít následky. Musí je mít. No je to zvláštní, samozřejmě za 5 kilo. Ještě, že se toho nedožil toho pozdějšího věku, aby zjistil, že to bylo možná o trošku jinak.
0: No, tenkrát byl plat 12.
1: Jo. Ale víte co, já zrovna taky přednedávnem jsme vyhazovali něco z půdy. No, přesně, a používám to spojení. Vyhazovali jsme z půdy. Ale přitom já vím, že se to bude hodit, že jo. Ne teď, ne za 10 let, ale bude. A zrovna určitě to budu nejvíc potřebovat, když zjistím, že to je dávno vyhozený. No ale takový život, nikdo nemá to srdce schovávat v ten daný moment nepořádek, než to, co bude mít historickou hodnotu.
0: Nesmí tak asi se tak... to ukazovat manželce.
1: Protože
0: ženy všechno vyhazují. A za týden vám řekne zprav to a vy řeknete, když jsi říkala před týdnem, abych to vyhodil.
1: No, teď co? Víte co, tohle jsou docela dobré, to je docela dobré si poznamenat a probereme to. Probereme to v noční lince, jak ženy dokáží zpracovat muže a jak muži poslouchají, anebo dokáží zpracovat své ženy. To by mě zajímalo, jak by to dopadlo. No, nevadí, nechám zatím přemýšlet. Já samozřejmě vám děkuju za zavolání a málem mě fakt trefilo. Tonička by to fakt natočila.
0: Jo, tak vám přeju hodně síly, hodně zdraví.
1: Děkuju.
0: A buďte hluchej, němej a nebudete mít problémy.
1: Radí a doporučuje posluchač z Karlových Varů.
0: Julius,
1: děkuju moc. Povídáme si na téma poklady z půdy, co se tak na té půdě schovávalo, schovává, nebo co jste tam schovali pro budoucí generace a když budoucí generace to odhalili, no, tak co na to řekli? A nebo zasmáli jste se? Mimochodem, schovali jste si někdy něco na půdu a zapomněli jste, že jste tam něco schovali? Takhle jsme tuším jednou našli i vánoční dárky, asi 10 let staré. No, bylo to zajímavé pověření, zjištění, že v té době byly hračky úplně jiné třeba. Jutový pytel se znakem státní podnik České pošty, nebo ne, Pošta a spoje, nebo něco takového, pamatuju do dneška. Pojďme k příběhům, který jste napsali, koukám do tady příspěvníku, tady do počítače, třeba. Bohumír, doslova poklady z půdy snad zůstanou navždy u našich pozůstalých. Je s podivem, že takové věci mnohým nic neříká. Chodí kolem toho bez povšimnutí staré takové ty dřevěné rámy, dělány s pečlivostí starých předků. Jeden z mnoha, velebný Antonín Vavroušek, se zasvětil Matce Boží a byl přijat za členy Mariánské družiny bohoslovců pod ochranu neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci 1936. Už jen ta slova mluví o něčem, nebo pozůstatky části ze starých měděných listů, odměrky na mléko, rodné listy, kde jsou... vypsání k motři, porodní bába, vlastnice a na fotografiích ani nemluvě, dřevěné malé a velké svěrky k užití ještě dnes. Děkujeme, Bohumíre, děkujeme.

0: Půdy, sklepy a staré skříně bývají zvláštní místa, zvláštní věci. Člověk tam často odloží věci s tím, že se k ním jednou vrátí a pak na ně zapomene na 10, 20, třeba i 50 let. Jenže právě tam někdy leží celé lidské příběhy. Svatební fotografie, dopisy z vojny, deníky, pohledy z dovolených, takové ty zažloutlé dokumenty nebo obyčejné drobnosti, které pro někoho znamenaly celý svět. A někdy stačí otevřít jednu starou krabici a člověk najednou zjistí, jak žili jeho rodiče, prarodiče nebo úplně jiná generace před ním. Některé nálezy rozesmějí se, samozřejmě jiné rozbrečí a některé radši člověk rychle zavře zpátky, protože pak se dozví pravdu o sobě nebo o své rodině anebo o své bohyni mamince a pak to ve výsledku může udělat ještě větší peklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pište, volejte, nebojte se, tady ani na Moravě nekoušou, byl jsem si to zjistit a když uslyšíte nějaké případně štěkání, houkání, bzučení, prosím vás, to není letadlo, to zase bude určitě nějaké přerostlé zvíře, které poletuje a já se bojím, protože člověk nikdy neví, co ho vysaje, že? Ale nebudu strašit, půda plná příběhu stačí, že někdy můžete zastrašit i s tématem vy. Honza u telefonu, pěkný večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Michaela z Brna.
0: Zdravím, mávám do Brna, povězte, už se to tam prohnalo ty bouřky a nebo nic?
2: Ne, nemám zatím žádné bouřky, je hrozné tak dusno, my tady zazlínem, máme velkou cenu, tak...
0: Ano, no jo,
2: tak
0: vlastně.
2: Tak neprší.
0: No pravda, že. Tak myslím, že ve Zlíně trochu bouřilo, teda trochu, místní by mě dali, bouřilo moc, ty blesky jsou vidět na dálku a ještě se co si žene přes Vysočinu, tak uvidíme, jestli to dojde a nebo jestli to zmizí, rozpustí se, vyprší. Povídejte, půdy v Brně, jaké mají kouzlo?
2: Tak to nebyla půda v Brně, to byla v mé rodné obci a v mém rodném domě, ano. Kde tedy ani já jsem obsáhlou krabici mé korespondence jsem nenašla já, ale našla ji moje maminka, když se před nějakými 15 lety ta půda vyklízela, takže mě ji snesla dolů. Ani mě o tom neřekla v době, kdy už tedy maminka byla docela vážně nemocná. Já jsem čistila její skříň, protože jsem tam chystala nějaké věci, tak jsem tady tu krabici mé korespondence objevila. To už jsou asi tak 4 nebo 5 let, protože maminka už je víc než rok a půl mrtvá. A tak jsem se prostě do toho začetla, protože byla to jedna moje milostná korespondence.
0: Ano.
2: A ta tedy byla velmi zajímavá. A pak to byla i korespondence ve francouzštině mých přátel z Ženevy.
0: Ano.
2: Takže je teď po večerech, když ulehnu do postele, mám tu krabici pod postelí a postupně ji pročítám. A pokud se týkáme milostné korespondence...
0: No přesně, to... já čekám, co se tam objeví, jak to bylo tenkrát, jestli je to napínavý i v roce 2026, helejte, ven s tím.
2: Víte, musím říct, že je to docela napínavý, protože to byly dopisy, které mě psali dvě mé velké lásky, jako ten jeden už je 35 let mrtvý, ale ten druhý, ten tedy stále žije a já, když jsem si ty jeho dopisy přečetla a získala jsem od jeho příbuzných na něho telefonní číslo, tak jsem mu poslala SMSku a musím říct, že on sám byl jako velice překvapený. A opravdu to bylo, já jsem to počítala, 120 dopisů, protože jsme si spolu psali.
0: Ježišmarja, ještě, že to není v tomhletom období, v tomhle roce, umíte si představit, co byste musela nalepit fifinek?
2: A je to jako docela zajímavý a nutno říct, že mě to tak nějak jako... Víte, vrátilo do dob toho mého mládí a zrovna jako jsem teď
0: zcela určitě, pardon, že se doptávám, protože tohle je fakt zajímavé. Já jsem taky po letech našel takové dopisy, tak mě to, jenom jestli jsem z toho měl stejný pocit, jako máte vy, bylo to vzrušující doslova. Bylo to tak, že vás to opravdu reálně vrátilo do té doby tenkrát.
2: Ano, máte no. Pravdu. Mnohé věci jsem úplně zapomněla, jednak jsem neměla čas nad tím přemýšlet. No a nakonec to dopadlo tak, že s tou mojí bývalou láskou občas si tedy napíšeme a příští týden ve středu dokonce za mnou přijede do Brna.
0: Oh, uděláme přímý přenos do Brna. Jo. To bude dobrý. A mimochodem, to vám ještě doporučím jednu věc. Nekoukejte se při čtení nebo čerstvě po čtení těch dopisů do zrcadla nebo do zrcátka na sebe. Nedělejte to, protože zjistíte, že jste jako člověk polobotomy. Jako takové, jako úplně duchem mimo. Opravdu, úplně jako to dítě.
2: Ale musím říct, že je to prostě docela jako příjemné. Já s tomu musím smát, protože samozřejmě v mých 75 letech já jsem babička a on je dokonce i pradědeček, tak jsem mu říkala, víš, bude to docela zajímavý, jak se babička sejde s pradědečkem.
0: Ta komunikace musí někde navázat, tak mě se jako už teď, já bych vám dal normálně hodinu prostor do vysílání, abyste mi řekla, kde jste skončili tenkrát a kde navazujete teď, jo? Jak to probíhá ta komunikace, jak se to všechno změnilo. Ale zase věřím tomu, že každý člověk stejně ve své podstatě zůstane stejný. Jenom trošku vyzraje.
2: Ano, máte pravdu a samozřejmě jsou to životní zkušenosti, které tehdy ani ona, ani já jsme neměli. No. Bude docela se jako na tu středu těším, bude to zajímavé, protože se ho chci na různé věci zeptat, které jsem už zapomněla a jsem zvědavá, jestli si na mě vzpomene on, to ještě další věc.
0: Ježiš, aby vás nepřekvapil náhodou. No, děkuju. Každopádně, milí posluchači z Brna a blízkého okolí, nebo z Jižní Moravy obecně, jakmile ve středu uvidíte cosi rudého, tak to není rudá zář skladna odrazem od Jihlavy do Brna. Ano, ale to je zamilovaná konverzace tady milé zástupkyně tady naší rodiny Noční linky, která navazuje láskyplný kontakt s osobou, se kterou měla naposledy kontakt. Kdy?
2: No, tak počítali jsme to před 52 lety.
0: Před 52 lety, kdy ještě vůbec nikdo netušil, že bude nějaký mobilní telefon, SMSky a sociální sítě a kdy se ještě musel olizovat prezident.
2: Ano, máte pravdu, no.
0: Aby to došlo. A 120 dopisů je opravdu hodně. Budu moc rád, když zavoláte a ještě nám povyprávíte, jak to dopadlo a jestli jste měla rudý tváře. Tak vám děkuju.
2: Já taky děkuju, že jste mě vyslechl. Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, díky. Omládl jsem o moc.

0: lehké pokárání do Prahy, protože ve studiu tam sedí Petr Kubala, všechno mačká, ťuká, míchá, přepojuje a pustí tady písničku Voda vzala. No jasně, kam zmizel ten starý song a na konci Voda vzala. Helena Vondráčková. Tak to uvidíme, jak naložíme ještě s laciným vínem. Jaroslava Samsona Lenka, ale než se k němu dostaneme, musíme to vzít přes Raj Hrad. Zdravím vás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Jitka z Raj Hradu. A když už bylo o těch dopisech hodně tady psaný, tak to řeknu napřed. Když si z mládí, samozřejmě muž odešel na vojnu, na Šumavu, kde oni vlastně pohraničáři neměli jenom 24 měsíců, ale 27 jim to automaticky naskakovalo tam. A teď si představte, že jsem celá nejmíň po 2-3 dnech pokaždý za ten týden dopisy. A tu krabicu se našli, když jsme vyklízeli byt. A to bylo neskutečné, to byla taková halda toho psaní a samozřejmě přikreslování a dávání tam, kde co k tomu, včetně třeba 4 lístku. A takže v tom si vzpomněla, jak to je úžasný, když se to nakonec vyhodilo. Nechtělo se mi to ani číst už znova, protože tolik krásných vzpomínek, samozřejmě manžel už je 5 roků mrtvý. A mrzí mě to, že jsem to aj potom vyhodila. No ale abych se vrátila tam tu půdu, jezdili jsme do Čech, Kulon, tam jsou Mutějovice.
0: Kujom? Kujom, jste říkala?
1: Ujom?
0: Louny. Takhle, Louny, já se vám rozumím, Ujoun, a jestli co si nebyl úplně jistý, jestli slyším dobře. Louny jsou v pořádku.
1: No. Takže tam jsme jezdívali k dědečkovi, k babičce a to bylo neskutečné, když jsme se tam dostali na půdu, co tam bylo věcí, ale nádherných, že když jsem to viděla, říkám, ne, tak toto teda vyhazovat nemůžeme. Já třeba vemu dřeváky holandské, typický dřevěný, takže já jsem všechno vždycky vzala a restaurovala, jako jo. Prostě natírala jsem to lakem, barvama a tak dále, jo. Našli jsme tam lampy, co byly kdysi dali na kočáry tažené koňmi, tak tam museli dávat lampy se svíčkou, aby samozřejmě byly viditelný, že? Nebo nádherný petrolové lampy a kde se nalíval petrolej, tak to bylo nádherný průhledný modrý sklo, že to bylo prostě jedno hezčí jak druhý. Tak se snažila to vždycky zachránit a natírat. No ale našli jsme tam taky hrnec žlutých mincí. No to jo. Bylo úplně něco, to bylo pozdvižení.
0: Žlutých mincí, co to bylo za mince? Jako, nebo jestli jste to...
1: Opravdu vám to vysvětlím. To, my jsme napřed neviděli, co to je. A protože tam bylo dědečkovo jméno a i adresa jako vyražený. A bylo to asi jak naša, no menší jak 50 koruna, jo. Ale nádherný, neporušený, vyleštěný takový, jak kdyby to dělali teprve před pár rokama, jo, že to nebylo vůbec. To je krásný kov nějaký, žlutý. A samozřejmě oni to dostávali, jak sbírali chmel, tak za toto, za to jeden koš nebo věrtel, nebo jak, to vždycky dostali tu minci a oni by chtěli, aby se jim to vyplatilo, kolik toho odevzdali, tak dávali ty mince. No a samozřejmě, že tam bylo jeho jméno, adresa, všechno na vyražený, takže to nemohl nikdy na nic nikdo použít. Takže oni to odevzdali a dostali za to peníze, kolik toho nazbírali.
0: Aha, to je dobré zjištění, takhle když víte ještě potom, nebo znáte ten příběh, odkud, protože já bych si tím hrozně lámala hlavu teda. To vám říkám rovnou.
1: Ale to bylo tak něco úžasného, že já jsem to měla jako poklad. No děcka, ty se na to naše vrhli, jako všichni to každý si
0: Ježiš,
1: něco...
0: to jste jim dovolila, že se na to tak vrhli?
1: No všecko, no, jsem říkala, no tak ať si to užijí. Já jsem si zhostovala aspoň, já nevím, jich 10 nebo tak nějak, jo. A mrzelo mě to, že když jsem se stěhovala, tak aj to těch, říkám, poslední dny aspoň zůstal jeden ten penízek, jo? Protože to bylo tak nádherný, že to škoda mluvit. Já jsem nedivím,
0: a další, pozdě bych a honiti. Kolikrát to ještě uslyšíme dneska v noci?
1: Ano, přesně. A mrzelo mě to, protože no, kluci, jako to uviděli u našeho kluka, nebo potom i holka, tak to bylo hrozný. Říkají, ne, to škemrali a každý si bral, no tak no, až to bylo všechno pryč.
0: No, tak teď už můžeme, jenom zbývají nám oči pro pláč, jak se říká. Děkuji vám za zavolání, děkuji vám za příběh z půdy, ty další budou po půlnoci. Posílám ne chmelový zázrak jménem pivo, ale dáme si víno. Bude teda laciné, tak doufám, že nás nebude moc bolet hlava. Dobrou noc.
1: No, já si myslím, že byste měli taky poslat vodu, protože nám tady furt nic neprší.
0: No, nebojte, voda má a Hradišťan, všechno bude.
1: Tak, to je hlavní.

0: Ať už nás posloucháte v zaměstnání, na cestách, nebo třeba někde v nějaké hospůdce, u táboráku, u vody, u bazénu, u řeky, všude tam nás můžete poslouchat. Tak ticho, žáby, teďka vysílám já tady z Moravy pro vás do celého Česka. A kdo nás na těch internetech poslouchá, kde je jiné časové pásmo? Samozřejmě přeji vám všem dobrý večer, pěknou noc. Ať se vám dobře spí a vy, kdo jste úplně třeba na druhé straně republiky, světa, protože třeba trávíte někde dovolenou nebo jste se jeli podívat po vzpomínkách a posloucháte nás přes internet, no tak pojďme si radši říct a upřesnit, cože to přichází právě za den.
1: Noční linka.
0: Vítáme společnými silami neděli 21. června 2026. No, slunovrat. No je to tu. Je to tu. Hlásí se o slovo, pravda, někde za účastí bouřek, ale užijte si ať už den nebo noc. Obé stejně dlouhé a předpokládám, že to i tak nebude mít vliv na případný další poslech Českého rozhlasu. Tam, kde nás posloucháte, síť regionální stanice Český rozhlas Pohoda. Ještě hodina noční linky v tomto případě. Doufám, že se provoláte se svými zážitky a příběhy z půdy nebo sklepů, protože mě to baví. Dneska mě to baví moc a těším se na to, jak budete volat 731 800 900 anebo psát linka@rozhlas.cz. A propo kalendář, kdože to dneska slaví svátek? Nějak se mi to vykouřilo z hlavy, jak se říkal. Taková výloha, ale příjmenář jsem si otevřel. Petře Kubalo v Praze, já už nevím, jak víc mám naznačit, že jsem zapomněl, kdo slaví. Že bys mi to poradil do ucha. Alois, je to tam. Vidíte, to je milá spolupráce. Jo, a ten příjmenář, ať to máme tady komplet. Dnes 26. Ano, už to tady mám. Teda 26. 21. Ano. No to není možné, Noskovi, takže všichni všem, všechno nejlepší, co vám daří, zdraví, štěstí, spokojenost a jestli někdo z vás je tatínkem, no máte dneska svátek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já to dovysvětlím. Dnes mají svátek všichni tátové a je úplně jedno, jestli jsou čerstvými tatínky, nebo tatínky, kteří už jsou ve stavu a mně to je jedno, dělej si, co chceš, anebo už ve fázi vývoje dítěte a táhni z domu. Každopádně vás, tátové, milujeme, ať už jste tady mezi námi, anebo na nás koukáte tam nahoře.
2: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere!
3: Mami, prosím vás, nechte toho. Ty se chudák tatínek vůbec nesmál.
4: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
3: Já ti říkám, že tatínek nesmál.
5: No jo, nesmál. Já ti tady udělám, tady máš svědky, prosím tě.
6: Mami, táta, budeš s náma u stolu nebo na zemi s Fajdou?
7: Co? No dovol.
5: Ten se nesmál, ten se chechtal jako blázen, ti říkám já.
3: No. Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkáš, táta, vystřízlivý. Teď jich nám dá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
8: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

No to bude velká muzika, když vám řeknu, že sobotní noční linka pokračuje v neděli tématem půda plná příběhů. Nevím, jaký příběh má ta židle, na které sedím, ale sedím už na ní jenom jednou částí sedinky, tou druhou vyvažuji, řeknu vám, vachrlaté to je a před chvilkou to dost nebezpečně křuplo, takže kdybych se náhodou chvíli odmlčil, nebo jste slyšeli nějakou ránu a smích nekontrolovatelný, tak aspoň víte, z čeho to je. Půda plná příběhu, tak máme tady další hodinu povídání, už jsem se tady připravil i další příspěvky, které dorazily, ano, tady to mám, takže co jste napsali třeba? Iveta, zdravím, pane Jene. To vaše téma mi připomnělo jeden starý příběh. Příbuzné jedné mé známé, jak se říká, spadl do klína na horách. No, chalupa po nějaké staré tetě. Původně ji nechtěla přijmout, ale nakonec si ji děti přesvědčili, že to bude primaletní byt. Tak se tedy pustili pomalu do oprav toho nejdůležitějšího, nic jako laciného, ale hlavně šlo o to, že to vlastně šlo strašně pomalu. No a jak jsem často slýchala, označovali to za danajský dar. Nakonec přišla na řadu půda a verdikt zněl všechno vyhodit. Za trámem našla jejich malá vnučka krabice a začala si prohlížet její obsah, který se ukázal být opravdovým pokladem. Šperky. Paní, která jim dům odkázala, pocházela ze zámožné rodiny, jenže její manželství nebylo šťastné. Ukázalo se, že manžel je ochmelka a karbaník, a tak ona asi v obavě, aby jí věno nepropil, schovala před manželem šperky do té krabice na půdu mezi harampádí, kde našla malá treperenda. No, zjistilo se, že poklad měl skoro stejnou cenu jako celá chalupa. Dobrou noc. Taky tady mám příběh třeba od Heleny. Hned ho zveřejním. Dobrý večer všem. V dětství jsme s bratrem našli na půdě za trámem vojenskou pušku z doby první světové války. Rodiče ani prarodiče neměli tušení, kde se tam vzala. Předali ji tedy známému příslušníkovi VB, který ji odvezl. A ještě přidávám Danu. Dobrý večer všem. My jsme měli tak před 40 lety svatbu v jiném městě a pak jsem si sundala šaty, hodila do igelitky a jeli jsme autem domů. Na druhý den jsem si šaty scháněla a nikde nebyly. Uběhlo tak dobrých 35 let a uklízeli jsme půdu. No a protože jsme dávali novou střechu, vytáhla jsem takový plný pytel věcí a vezmu jednu igelitku a v ní moje svadební šaty. No zírala jsem na to a dodnes je mi záhadou, kde se mohly moje šaty uložit takovým způsobem v podstatě do sběru hned na druhý den po svatbě. No, třeba jste to měla rázně už předem vypočítané, že to bude tak. A na co druhá svatba, že jo? ...731-800-900, telefon, který vás provází do noční linky. Klidně zavolejte, už jste slyšeli, ani to tak nějak nepolí. Máme na to povídání takových 5 minut, tak se klidně osmělte, jako v předchozí vysílací hodině, tuším 2 posluchači nebo 2 volající, kteří se taky pochlubili svým příběhem, protože bez těch vašich příběhů by ta linka, noční linka Českého rozhlasu být nemohla. Tak jsem rád, že se osmělíte, že přidáte i ten svůj srdeční příběh, který může zahřát, zasmát, no, nebo taky rozplakat. To víte, i my chlapi někdy pláčem. A já taky.

0: Honza Mason přeje pěknou dobrou noc s Českým rozhlasem, s noční linkou, taky i když ho nevidíte, a vlastně ani já ne, tak vím, že tam je, protože no, nikdo jiný to tak dokonale neumí spojit, jako právě Petr Kubala, který je na technickém pracovišti. Aby to všechno dobře dopadlo, je potřeba taky vás, posluchačů, tak pojďte na věc. Noční linka na téma půda plná příběhů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Archiváři i historici dlouhodobě upozorňují, že obyčejné rodinné památky mají často větší hodnotu, než se lidé myslí. Staré fotografie, dopisy nebo osobní zápisky totiž dokážou zachytit dobu mnohem autentičtěji než učebnice dějepisu. Přesto obrovské množství podobných věcí každý rok končí v kontejnerech při vyklízení bytů a domů a právě tehdy někdy mizí i kusy rodinné historie, které už nikdo nikdy nevrátí. A možná by bylo dobré taky zjistit, co třeba vy necháváte na té půdě, o čem třeba víte, že cíleně tam necháváte pro budoucí generace uklízečů. Budu rád, když zavoláte do půlnoci, máme ještě čas, tak je někdo na druhé straně, anebo není. Pojďme se podívat tedy na vaše příspěvky, ještě co jste odeslali, které jsem si tady schoval. Bedřich, ten to má dobré. Dobrý večer, na půdě jsme našli staré známky a mince, super. Mám tady Janu. Jana píše o půdě následující. Jako děti jsme milovali půdy u babiček. Bylo tam tolik odložených krámů pro hry, třeba ten houpací koník, stará křesla nádobí, ale i lyže s řemínky po dědovi, staré obrazy, které rozvíjely naší fantazii. Našli jsme i tuny starého oblečení po Němcích, uniformy a předměty rodiny, která tu žila. Věci jsme táhli ven a hráli se. Až teprve po letech v dospělosti nám docházely ty příběhy a osudy těch, co tu zanechali. A pro nás děti to bylo období her fantazie, pro mě dnes smutek z osudu, ať už vysídlených Němců nebo Čechů před nimi. A řeknu vám, asi na tom budeme velmi podobně, velmi stejně, protože i něco podobného jsem zažil já. Člověk neví, po kom ty věci jsou. Ale až když to zjistí, to je teprve nádech. Halo, halo, Honza u telefonu. Pěknou noc, kdo volá?
2: No, tady jsem ze Šlapanic.
0: Ano, zdravím do Šlapanic. Povězte, no, jak se tam máte?
2: No, tak celkem dobře. Popršelo. Mm-hmm. Syn se u mě stará, jak o miminko, všecko mě zradí a tak dále.
0: No tak.
2: Prostě v pomínkách, co tady mám, tak v kuchyni mám pendlovky po babičce, jako z Vítkovic, dědeček byl prostě ševcem. A když mi maminka zemřela ve 40. roce, no tak prvně jsem byl jako babičky Lepřovské v Ostravě, teda v Maránských horách, a bratr, tak ten byl u strýca jako Pepíka v tom Rušperku, on byl zubařem. A za vlády Hitlera musel se prokázat, že prostě výpisem takových rodný list, co mám tady, co nechal bratrovi, že do třetího, čtvrtého kolena nemá žádný jako židovského původu. Čili to mám jako ceninu nebo prostě vzpomínku na strýčka z Brušperku. Ale pak tady mám jednu teda po tátovi ten foto z první republiky na foták, fotografist, fotoaparát, si nespomenu, ale dávali mě za něj 10 tisíc, jako já říkám, ne, to neprodám, to mám od tatínka. Pak jsem se dověděl, že někde na burze v Americe měl přes 500 000 dolarů.
0: A to řekněte, a to, tohle ty věci byly třeba fakt na půdě, anebo nebo se bavíme jenom o tom, co jste podědil, co jste si schoval?
2: Ne, to, to mám tady v šuplíku.
0: Jo, to jo, ale téma máme, to, víte jaké, poklady z půdy, no, tak jestli jste jako na půdě taky něco nikdy našel.
2: No tak tam by se taky vyhledalo, tam mám spíš knížky, jako, ale ještě v kuchyni mám po babičce, jako děda byl šéfcem, a tak vzpomínám vždycky, jak mě ty hodiny pendlovky v noci vždycky budili. Buď to mě kousali blechy, protože ten v dílně těch jeho zákazníci chodili se psem a podobně, čili se opravoval, no, než jako Baťa zřídil jako výrobu, tak aj šil, mě dokonce taky ušil jako klukovi botičky. No, když jsem šel ze školy, tak vždycky říkal, stav se tam u svrškára a dones mi svršky, čili to tak nějaké boty šil. Ale o to nejde, to mi jde hlavně o ty pendlovky, které mě v noci bolíjeli, nenechali mě spát. No a potom ještě jedno rádio, na které mám vzpomínku na tátu, jak za vlády pana Hitlera poslouchal Londýn.
0: Děkuju za vaše vzpomínky, co máte poklady, teda ne na půdě, ale vedle sebe, no, ale každopádně máte to všechno nejblíž v dosahu ruky, což je fajn, protože hledat to na zapomenuté půdě ve vašem případě si neumím představit a hlavně by mi to mrzelo, kdybych to nemohl najít.
2: Na půdě jsem měl jako ale kufr vojenský, kde bylo plno novin a tak dále, ale to bylo ještě na starým
0: dobře, domě. Dobře. Probereme když tak do příště, no, až budeme mít další téma. Popřeju zdraví a hlavně ať přežijeme ta horka. A vy taky.
2: A všem posluchačům taky hezký večer. Nebo noc.
0: Dobrou cokoliv. Noc. Dobrou noc.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: nevím, jak detektivky jsou. Rozhodně se taky může stát, že v některých částech naší republiky kroupy dokázaly udělat své, takže že by pod kroupy, alespoň na chvíli, nechci se tomu smát, ale to je příroda, svatý Petr. Že ho zdravíme tam nahoru, nechceme si ho úplně dvakrát rozhádat. Zdravím, halo, halo, kdo pak tam na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Věroslava, Brno.
0: Zdravím, Věroslavo, už jsme dneska v Brně byli, máte se tam dobře i vy, anebo to byl omyl, že se tam mají dobře od paní posluchačky, která volala jako první?
1: No, tak zatím tady nepoští, tam u nás, na našem konci Brna.

0: Vítkovi tyhle ty. A já jako 16-letá holka, jsme se tam taky přehrabovali. Já jsem tam našla nádhernou pohlednicu jeho nevlastní sestřenice z Přerova, která mu poslala v dlouhých šatech na hlavě klobouk, slunečník, a poslal mu z Luhačovi z pohlednicu. Vojtíšku, škoda, že tady nejseš. Byli, tady je to nádherné. Tady se promenáduju a kde si cosi. A já tehdy jsem měla, to bylo v 50. roku, to mě bylo 16, a já jsem tehdy měla problémy s průduškama. A já jsem si do té, a já jsem, když jsem tu pohlednicu uviděla, tak jsem říkala si, kéž by já se tam do té Hluhačovic jednou taky dostala. No to mě v životě nenapadlo, a tam byla od té doby asi 8x, 10x, už jako v mým věku. Ale tehdy jsem se tam teda dostala, tak vždycky, když přes tý Hluhačovic jsem jako šla, chodila jsem tam teda pochopitelně na procedury, protože jsem se nemohla dýchat. No ale vždycky jsem si tady na tu mavenku, na tu jeho sestřenicu vzpomněla a do prostě bylo to nádherné.
1: To zní to hezky, obzvlášť když vím, taky jako Luhačovice jsou nádherné, v místě jsem byl, sice ne na procedurách, ale můžeme se asi shodnout na tom, že to čtení by nabývalo úplně jiného významu, kdyby to bylo třeba ve Františkových lázních.
0: No počkejte, tak já byla taky ve Františkových lázních. Byla jsem taky v Poděbradech, protože v mým dnešním věku, už v loni jsem nebyla nikde, protože jsou na tom tak špatně, že chodit moc nemůžu, ale prostě byla jsem moc krát. Já mám neuropatii, artrozu a tak dál, ale to je vedlejší. Ale co jsem vám ještě chtěla říct, tady, toto jsem řekla teda k těm Luhačovicím, ale teď jsem chtěla říct ještě jednu verzi. Já měla taky, no nebylo to na půdě, ale protože jsem bydlela jako, ale bylo to ve sklepě, jako protože jsem bydlela v bytě tady v Brně, a to mě bylo, když jsem s manželem chodila, jako a pak on byl na vojně, a to my jsme měli 1200 dopisů. Posloucháte mě dobře, během 2 roků já mu poslala přes 600 a od mě přes 600. Jenomže jak jsem se stěhovala, tak jsem to už dala pryč a mrzí mě to do dneška, protože v mým věku bych dneska, když sedím, mohla přečíst. Já totiž, když jsem je začala tehdy číst, tak prostě kanuly mě slzy jako.
1: No já vám rozumím, ale zase jste další v pořadí, pozdě bycha honití.
0: No,
1: nedá se nic dělat.
0: To už je pryč a já vás strašně ráda poslouchám, já vás zbožňuju, já vás tam všechny miluju.
1: Děkujeme moc, a ať se podělíme, tak já za všechny posílám obětí a jednu štípanou na dálku krásnou k vám do Brna.
0: Děkuju pěkně a já všechny moc pozdravuju, protože já je na dálku slyším, já už taky volám asi po třetí. Borkovi tomu kapitánčikovi jsem taky jednou volala, ale já si vždycky nedovolám. A dneska mám velké štěstí, že jsem se dovolala. Děkuju pěkně a dobrou noc.
1: Já děkuju taky. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.

0: Haló, haló, tady Český rozhlas, noční linka, společné regionální vysílání, stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska jsme na půdě a i když si tam můžeme hrát s věcmi, které nám v té době přišly vlastně už tenkrát hodně staré, a dneska po odstupu času si říkáme, pozdě bych a honiti, proč jsme to jenom vyhazovali, jak je to možné. Třeba něco nepatrně se přeci jen podařilo schovat. Ale nevím, jestli to bude ten další případ volajícího posluchače nebo posluchačky. Vítám vás, pěknou noc.
1: Tak dobrý večer, tady Jana z Frenštátu.
0: Ano, zdravím vás.
1: Vás taky, všechny posluchače. A chtěla jsem říct, že takový to, jak se tady říká, lození po půdách, tak to je můj koníček prostě. Já jsem začala s tím, že když jsem vyšla školu, tak jsme jeli do Žamberka, do Horlických hor se švagrovou a s bratrem jsme jeli do toho, do Žamberka jako k tetě od mojí švagrové. A oni tam měli domek a na tom, na vrchu na té půdě prostě se rozdělovalo, že kdo bude kde spát. A tam byla taková udělaná taková světnička na té půdě a tam se otevřely dveře a tam bylo pokojíček vymalovaný na modro a ložnice Ludvík 16. Taková ta bílá zdobená krásná ložnice. Já jsem koukala jako blazen, tak jsem chtěla tam spát, jenom že mě řekli, že tam už je to zamluvený. No a teďka bylo tam, na té půdě byla knihovna plná té červené knihovny, ne? Já holka 16-15 leta, že jsem to zebrala tam a prostě venku vždycky u toho tam u Orlice jsem seděla na louce, teď jsem to tam hrtala. No a to bylo první, co jsem viděla na půdě. A pak prostě mě jednou maminka vykládala, že když se nastěhovali do Ústí nad Labem po Němcích, tak říká člověče, já jsem milovník starožitnosti. A maminka říká, no to by bylo něco pro tebe. Tam po těch Němcích na té půdě zůstaly taky plné půdy těch bílých ložnic. Říká, tam bylo porcelánu, ty lavory takový s těma džbánama. Tam se našlo všecko možné. Říká, já říkám, proč jste tu něco z toho nevzali? A maminka říká, my jsme měli svůj nábytek. A to tam někde zůstalo. A někdo možná, když byl chytrý, tak to jako dobře asi prodali. Protože opravdu to jako byly takové hodně cenné věci. No já jsem potom se nastěhovala do Frenštátu, tam jsem samozřejmě první, co bylo, že na půdu, no tak jsem tam našla takový svícen, takový už jako velikánský ten kandelábr, tak to jsem dotáhla domů, teď jsem to tam restaurovala, to. Pak tam byly hromady kachlí, krásných ozdobných kachlí, co se bouraly jako ty kachlové kamna, tak to tam bylo. To potom z domovní zprávy jeden pan si odvezl, tak si z toho postavil krásný krb. Byl tam kříž vyřezávaným dřevěným Ježíšem. Byly tam různý svícny. Našla jsem tam porcelánový krásný nočník, ten jsem potom rozbil později. No a to jsem potom zase se dostala na další půdu, tak tam jsem zase našla celý takový ty sady těch kořenek, jak to bylo na těch policích, tam byl váleček, teď na sůl, na cukr, takové ty kořenky s těma víčkama krásné, pak na zeď byla taková na sůl s takovým dřevěným tím otvírátkem. No našla jsem to na těch půdách, secesní svíce ještě takový a rámy z obrazu a spoustu různých jiných věcí. No a ještě jsem jenom chtěla říct, že maminka, když bylo, jako končila válka, tak jednou přišli tam Rusáci a dotáhli mamince, můj otec dělal prvního předsedu místního národního výboru po válce v Jindřichově Hradci. A přijeli tam Rusáci a dotáhli čtvrtku prasete a řekli mojí mamince, že to má jako uvařit. No tak moje maminka, že tenkrát po osvobození, no tak vařila to prase, co z něho vařila, to já vlastně přesně ani nevím. No tak ti tam potom přišli, pojedli všecko a ten jeden, já nevím, jestli se jmenoval major Ondruchov, přitáhl celtu plnou, dotáhl celtu vojenskou, rozdělal to, položili to na zem, rozdělali to a tam bylo plno zlata, šperků, co tam všecko bylo. Maminka říká, no, a on mi říká, tak Štěpany, moje maminka se jmenovala Štěpánka, říká, to čisto vem, co chceš, za to, že jsi nás pohostila, že jsi nám uvařila všecko. Moje maminka říká, no, si představila, že to bylo buď to z nějakých těch koncentráků, že to ti Němci měli z těch, nebo z těch, od těch Židů. Maminka říká, já jsem si nevzala z toho ani prstínek, protože jsem měla strach, že mě to v noci ještě chodilo strašit něco.
0: A já tomu rozumím. Rozumím tomu, protože člověk někdy, když má nějakou tu hranici, kdy si říká, no hele, možná bude lepší nevědět, tak je možná dobře, že fakt se to zastavilo a že nevíte. Děkuju. Byli jsme dlouhý, ale srdečný. Moc děkuju za vaše zavolání. Bylo mi potěšením.
1: A mě taky. A dobrou noc. Tady přišla Bohuška, tak už můžu otevřít okno a můžu se pokusit spinkat. Tak všechno.
0: Ano, a hluboký nádech, výdech. I vás zdravíme. Pěkné sny.
1: Já vás taky. A patrýte se. Naštěvá.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dnes tak netradiční spojení. Já v Holešově a vy, doufám, na svých místech těch tradičních, kde nás posloucháte obvykle, a pokud náhodou jste někde jinde, tak doufám, že jste místní, pokud jste za někým přijeli, naučili poslouchat třeba anebo ladit naše vysílání. Děkujeme za to. Zkusíme telefon, zkusíme další poklad z půdy. Kdo je na druhé straně?
1: Tady František Helper Vltavou, zdravím vás.
0: Taky zdravím, máme se dobře, případně v jakém máme stavu půdu, už je vyklizená?
1: Prosím.
0: Jestli je vyklizená už půda, jestli ne, co se dá na ní případně najít?
1: Pane drahé, já vám budu vyprávět, že to neuvěříte. Straits, můj tátovej brácha, tady po válce se vzali s tetou a teď neměli nic, víte. No a byly nabídky, jak byli odsunutí Němci, tak normálně nabídka do Ústí, že tam přidělují byty po Němcích odsunutej. Tak Strejc tam přišel, tetou tam přišli na ten obecní úřad nějaký, nebo co to bylo, no a tam normálně dostali klíče, číslo domu, přišli, bylo to na Střekově, přišli tam, odemkli si patrovej domek, krásnej to byl, přišli dovnitř, tam všecko uklizený, všecko, oni říkali, to přeci není možný, když tady odsunuli Němce, že by to tady nechali v takovýmhle stavu. A teta teda normálně říkala, že z toho byla úplně... Posloucháte mě?
0: Já vás poslouchám, jsem jedno velké ucho.
1: Tak poslouchejte. A teta z toho byla na nervy úplně. Ta říkala, no přeci, ona čekala, že se tam někdo objeví v tom domku, jo, že prostě je tam odsaď vyženou. Ale normálně tam bydleli leta, já jsem tam za nima jezdil potom a to. A dokonce, a teď ta půda. Strejc dělal šichtových závodech, tam tak byl šichtovka. A normálně tam uklízeli od těch Němcích taky, co byli odsunutí a to. Přišel nahoru na půdu v té vile šichtový a tam takhle byla tašky, jak byly, tak tam byla díra, tak kouká jako odsaď, že se rozhlídne tam odsaď a vidí, že v tom okapu je jako u bruse něco zabaleného. Tak se tam proto dohrabal a v tom byly šperky samý, hodinky zlatý a prostě všecko možný. Zřejmě jak ty Němci tam odsaď odcházeli, tak to tam, že se proto vrátěj, víte. Takže normálně to vzal, teďko přišli ty, co to tam likvidovali, samozřejmě Strejda jim to dal, bez jakýhokoliv podpisu, nějaký stvrzenky nebo něco, tak si to rozebral asi někdo jiný, víte, pa žádný doklad na to nebyl. Ale to vám řeknu teda, tam bydle to, když tam přišli do toho domku, tam normálně složený prádlo, všecko čistý a tohle, jestli pak by tohle to někdo dokázal, když vás vyženou, prostě musíte odejít, víte, tak by člověk z teky to rozvlátil nebo něco a oni odešli, oni věřili ty lidi, že se tam za nějaký měsíc třeba, že se tam vrátí, víte, a bydleli tam, no, Strejda tam bydleli leta.
0: Ano. Rozumím. Musíme končit, já se moc omlouvám, ale příběh byl, děkuju. Velmi, ale nevadí, že zdravím a díky i za další příběh, protože koukám, že tohle téma vás hodně zaujalo, tak mě moc těší a budeme případně probírat i dál. Zatím naslyšeno.
1: Bezvadný, díky moc a mějte se hezky, díky.

Velmi dobře si vzpomínám na situaci, kdy jsme ještě mívali chalupu v Nové Hlíně, kousek od Třeboně nebo kousek od Staré Hlíny, tak to bylo zrovna takové zvláštní období žití, kdy to bylo, myslím, takové nejintenzivnější, kdy jsme vedli souboje buď s místními komáry, anebo souboj se svojí sestrou a nutně jsem potřeboval prostě mít svůj prostor. Každý chtěl být se svým pokojem zžit, ale tam byl jenom jeden. Nebylo jak se podělit. No a půda taky postačila. Můžu vám říct, že hezky se by tam bydlelo, ale neskoumal jsem, tam jsem moc nezjišťoval. Ale vy jste zjišťovali, třeba tady píše Jana a Pavel, omlouvám se. Dobrý večer, naším pokladem z půdy je porcelánový pejsek a porcelánová holčička. Ta je dokonce z roku 1909. A je to pozůstatek po odsunu Němců. Obě sošky jsou v krásném stavu, jsme rádi, že je máme. A zase ten odsun Němců. To by mě vlastně ani nenapadlo, že toliko vlastně příběhů a vůbec tolik minulosti může být dochováno, anebo že se na ně takhle zpětně myslí. No, jsem zvědav, jestli třeba dáme, nebo se odvážím dát takové téma, které teda rozděluje až příliš, ale zase na druhou stranu, proč se nedozvědět něco víc o minulosti, třeba toho stavení, ve kterém žijete, nebo jste po určitou část života žili. Dívám se dál do příběhů, ano, lovím poklady z půdy, nebo půda plná pokladů, ano. Třeba Maruška, no, ta píše, milé rádio, naše půda, ta byla vždycky čistá. Domnívali jsme se, že je takhle úplně od začátku, protože nevypadalo to ani, že by byla místem, kam se schovávají nějaké věci, nebo dávají často, aby se něco poškrábalo, poničilo. Ne. Na to, jak byla pěkná, tak když jsme měli výměnu střechy, tak se ukázalo, že je ještě pěknější v určitých částech, které byly doslova nabité minulostí balíčky a v nich nejen poklady jako mince, pohledy, oblečení, anebo i šperky. Nebyl to dům po odsunu, ale byl to asi dům nějakých zámožných lidí, anebo že by nějakých zlodějů, kteří si tam schovávali svůj lup. Je lepší někdy nevědět.

Boty proti las, Český rozhlas a závěr nočního vysílání, živého vysílání noční linky. Dnes byla s Honzou Macounem, Petrem Kubalou, kterýmu děkuju do studia a k mixážnímu pultu. Teď se určitě durdí, teď tam má ty červené tvářičky, jako kdyby objevil milostnou poštu ze 40. let, ale děkuji i vám všem ostatním, kdo jste zavolali, napsali, kdo jste se snažili skontaktovat nás a řekli své poklady z půdy. Budu rád, když se připojíte k našemu vysílání i dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát, a už to lovím, tentokrát vás čeká ze Zlína, přímo ze studia Českého rozhlasu Jarka, a téma, které jsme už vlastně nakousli lehce po půlnoci, protože totiž dnes je Den otců. Muži, kteří nás provázeli životem. Tak připravte si ruce, telefony, také jiná další pojitka. Můžete psát linka@rozhlas.cz a klidně taky můžete napsat mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz. Těším se na vás příště, kdy to bude, netuším. Moje hlava je dneska nějak děravá víc než kdy jindy. Asi je celá těmi stupni Celsia z dnešního dne ještě dost zavařená. Doufám, že nejen, že schladne, ale taky se osvěží třeba nějakým nočním deštěm anebo bouřkou. Ale doufám, že ne až tak moc něco zásadního, něco, co by ničilo majetky. Kdyby náhodou pelargonie schovat, muškáty, ať nám nevisí, ať nejsou na parapetech a ať vám zůstanou, ať se neponičí, taková škoda na začátku sezóny. Ať se daří, mějte se krásně, hezké sny a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
2: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce. Pozor, největší převýšení. Jedeme nahrát. Zesedla, holky, zesedla. A už jsme zase nahráty. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Věš.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně, vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Božko, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady zůstalo.
2: Přesně, a ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný, já
6: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, to znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš voříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si voříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase voříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty voříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na DAMU a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakýho hezkýho spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
9: Ne, já taky ne.
2: Měla.
9: Jo, tak aha.
2: To máš sedláč.
9: Jak to máš sedláč?
2: Ty jsi s ním chodila?
8: Teď se to po těch 50 letech můžete zjistit všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No, Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků je dávno po smrti.
9: No,
2: a my pořád ještě tak jako...
8: A my pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano, teď
8: už... Máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě, obě.
8: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
9: No jo, že? No jo.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, protože on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal by to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě. A můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem. Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdy byste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byla vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhla z toho auta a bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšit.

0: slyšeli a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
1: Promiň, ty myslíš takový to.
0: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídá, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima proboha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělá chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi, a ten gauč, to je takový, já tam mám takovej nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehoz a to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petr řekl, zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to a tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala, zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze. do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že dodneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel, jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
2: To je tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má bejt, že když sípám a křičím, pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak jsem poprvé někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když se ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska, kuldu, to byl ten, co jsme měli teď předruženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkal, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mne říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
3: A manžela?
2: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
3: Obecní
2: úřad. Městský úřad. Národní výbor. Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny zrady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomysleli? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet k tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecním. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
8: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dár.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy V pořadu sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.